věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů. Jsem

ください。

Těžko se jí doma žije. Hradce Černé, chod se kije.

Posloucháš Rádio Junior.

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Dopole.
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jedala.

pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

si po černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu, mám ovšem strejdu z černýho dolu, z černýho dolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

Lach, lach. Lach, lach. Lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají. A teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu, a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: Sam.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Rádio Junior.

0: stínek dlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Rádio Junior.

들어오더라. 예. 에이, 진짜 멸모지.

0: renkaše diva, gde pak asi prebiva.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

na hurava, maminka jí vaří čaje. A pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do tělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

probacila nepříjemná

krivostínej dál dojdeš potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se ví.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

kamenů, vždy krásný se zdá mi, můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabzučel od rána, hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosím.

poklad života. Když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácej čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven starostí, tím, co má

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu mojrozhlas.cz.

Prosím, už nechci ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechci a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vědec, polárník a diplomat Fridtjof Nansen. Žili byli už jsme měli několik dobrodruhů, které lákaly mrazivé dálky. Vzpomínáte třeba na Amundsena, který dobyl jižní pól, nebo na dvoumetrového Froikena, který na ledovém severu přišel o nohu? Teď si povíme o neuvěřitelně úžasném pánovi, který proslul nejen svými odvážnými expedicemi do Arktidy, ale proslavil se i jako filantrop a humanitární pracovník, tedy člověk, který z dobrého srdce pomáhá ostatním lidem a snaží se ze světa udělat lepší místo. Je autorem takzvaného Nansenova pasu, který pomohl 100 000 lidí. Jak? Vezmeme to pěkně od začátku. Fridtjof Nansen se narodil v roce 1861 nedaleko dnešního hlavního města Norska, Osla. Na rozdíl od zmíněných pánů Amundsena a Froikena nedal přednost dobrodružství před vzděláním a řádně dokončil vysokou školu. Získal doktorát ze zoologie a později zkoumal nervovou soustavu živočichů. Od dětství krásně kreslil, což později využil při vydávání knih o svých cestách. Byl taky nadaný sportovec, skvěle plaval, bruslil a běhal na lyžích. Vyhrával jeden závod za druhým. Byl vytrvalý a nezávislý a psychicky odolný. To všechno se mu hodilo pro jeho velký sen. Projít na lyžích dosud neprobádané ledové vnitrozemí největšího ostrova na světě, Grónska. Byl to odvážný cíl. Jak sám Nansen prohlašoval, těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl. Toulavou krev měl v rodině. Jeho předek Hans Nansen podnikl v 17. století výzkumnou cestu do oblasti Bílého moře na severu Ruska. Do Grónska se Fridtjof vydal v roce 1888. Vše naplánoval tak, aby se výprava neměla po startu kam vrátit. Věřil, že když nebude jiné cesty než vpřed, svou misi zdárně dokončí. Zajímavá motivace, co? Na expedici si nechal vyrobit lyže se speciálním tvarem i vázáním, tedy upevněním k botě. Tahle procházka trvala 2 měsíce plných útrap, teplot i minus 45 stupňů Celsia a vyčerpání. Přinesla však cenné poznatky o Grónsku a Nansenovi vynesla uznání. Jeho nejznámějším dobrodružstvím se ale stala expedice na lodi Fram. Na tu vyrazil v roce 1893 a vrátil se z ní až za dlouhé 3 roky. Nansen chtěl dokázat teorii, že mořské proudy unášejí ledové kry přes severní ledový oceán z východu na západ. Měl v plánu doplout z Norska na východ k severnímu pobřeží Sibiře, tam nechat loď zamrznout v ledu a s ním se nechat unášet neboli driftovat zpět severozápadním směrem přes tehdy člověkem nedobytý severní pól. Vlastně by se ani nemusel moc namáhat, protože by jen čekal v lodi, až ho tam donese led. Mazané, že? Samozřejmě, že to vůbec nebylo tak jednoduché. Hlavně musel nechat postavit plavidlo, které by led nerozdrtil. Loď Fram tak měla speciální konstrukci. Mimochodem právě tuhle loď pak využil Amundsen, když se vydal dobýt jižní pól. I když se ukázalo, že měl Nansen pravdu a jeho loď uvězněná v ledovém příkrovu putovala správným směrem, pól míjeli ve velké vzdálenosti. Nansen se tedy rozhodl vystoupit a pokračovat k pólu na saních tažených psy. Se společníkem Johansenem putovali po nehostinném, nebezpečném ledu, kde nebyly žádné cesty, jídlo ani lidé, jen mráz.

0: lidí v zajetí. Hodně rakousko-uherských vojáků, mezi kterými bylo i mnoho Čechů, uvízlo například v Rusku. Konec války pro ně neznamenal konec útrap. Nansen organizoval návrat více jak 400 tisíc válečných zajatců různých národností.
1: Wow!
0: A co to byl ten Nansenův pas? V Rusku byla po válce složitá politická situace. Obrovské spousty lidí před ní uprchly, ale neměli doklady, aby mohli legálně cestovat a začít nový život v jiné zemi. Nansen proto prosadil vznik zvláštního cestovního dokladu vydávaného Společností národů. To byla předchůdkyně dnešní Organizace spojených národů, zkráceně OSN. Nansenův pas později pomáhal i uprchlíkům z jiných zemí, například Arménie. Nansen taky organizoval rozsáhlou pomoc obyvatelům Ruska postiženým katastrofálním hladomorem. V roce 1922 obdržel Nobelovu cenu za mír. Jeho jméno dnes nese spousta míst, budov, lodí a dokonce i kráter na měsíci. Historie holt ukazuje, že největší hrdinství je pomáhat druhým.
2: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát se vydáme na Antarktidu. Antarktida je jediným kontinentem, na kterém neleží žádný stát a nikdo zde trvale nežije. Jediní lidé, kteří se zde déle zdržují, jsou vědci, kteří tu pracují na výzkumných projektech. Antarktida leží na jižním pólu a jde o nejchladnější kontinent. Na většině jeho území je ledové podnebí, které je extrémně studené a ve středových oblastech také extrémně suché. To znamená, že zde nedochází téměř k žádným srážkám. Je tu neustále bezoblačná obloha a srážky jsou zde opravdu jen několik milimetrů. Jde o sníh, který je sem přivátý větrem. Je tu také jen několik málo území, kde není led. Jde o pár horských vrcholů a pustých skalnatých oblastí. Na Antarktidě byla naměřena nejnižší teplota na zeměkouli. Bylo to na stanici Vostok v roce 1983. Bylo naměřeno minus 89,2 stupňů. Satelity v dalších letech naměřily ještě nižší hodnoty, ale protože se nepovažují ve srovnání s meteorologickou stanicí za dostatečně přesné, počítá se stále hodnota z roku 1983. Možná vás ale překvapí, že nejvyšší naměřená teplota tu byla v roce 2020, a to skoro 21 stupňů, což už je celkem pohodová teplota. Antarktida je také největrnějším kontinentem, to je její další prvenství. Dá se tu zažít opravdu silné větrné proudění. Asi vás nepřekvapí, že toto nehostinné prostředí moc nepřeje rostlinám. Vyskytují se zde pouze dva druhy původních kvetoucích rostlin. Najdeme tu ale různé druhy mechů a lišejníků, kterým extrémní počasí nevadí. Naopak živočichů tu žije celkem dost. V okolních mořích žijí korýši, mnoho obratlovců, třeba kytovci, rypouši, tuleni a další. Dále různí bezobratlí živočichové, mořští ptáci a až 8 druhů tučňáků. Možná někdo čekal, že zazní lední medvědi. Ty ale na Antarktidě nenajdete. Za nimi byste se museli vydat na Arktidu. Kromě vědeckých pracovníků se na Antarktidu mohou podívat i turisté, což může být velké dobrodružství. Antarktida nemá vlastní časové pásmo. Dává to smysl, nikdo tu stále nežije. Ale jak to dělají výzkumníci? Zkrátka se řídí časem své domovské země. Stejně je tu 5 měsíců polární noc a pak 5 měsíců polární den, takže časově to člověku může trochu splývat. I na Antarktidě platí určitá pravidla. Jedno z nich je celkem zajímavé. Pokud tam výzkumníci chtějí zůstat během zimních měsíců, musí si nechat odstranit zuby moudrosti i slepé střevo, a to i v případě, že s nimi nemají žádné problémy. Jistota je jistota. Kdyby někoho zastihly problémy, situace by se nedala řešit. Během zimních měsíců jste na Antarktidě v naprosté izolaci a evakuace není možná. Tak co, zaujala vás nehostinná krajina zahalená tajemstvím? Chcete se tam jednou podívat? Holky a kluci, pokud chcete o jediném kontinentu, kde neleží žádný stát a nikdo zde trvale nežije, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
1: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
1: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
1: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Po obloze létal tenkrát mrak jako drak. Létal a létal, prosmíčil kdeco, ale pak se náhle zastavil a začalo z něj pršet. Korálky vody padaly napořád dolů a déšť capkal mokře a pleskavě po trávě i po cestě a potom si sedl na velký zelený lupen a usnul tam. Ze sna toho deště, který usnul na velkém zeleném lupenu, narodil se pod lupenem hlemíšť. Maličko si protřel oči, vystrčil růžky, aby se porozhlédl kolem a povídá.
1: Dobře, že prší. Voda mi umije ulitu. Zazelená se zelenina a tráva i lupení. To se budu mít. Nejkrásnější barva je zelená, protože je k snědku.
0: A hlemíšť se pustil cestou necestou do širého světa. Jak šel, déšť všude běhal s ním, před ním i vedle něho, za ním i nad ním i kolem. Déšť má hlemíždě rád, protože se narodili z jeho snu. Vodí je do zahrad i na louky, kde je při dešti i po něm krásně zeleno. Šnek pomaličku lezl a díval se nahoru, viděl nebe. Nebylo modré ani šedé, ale zelené, protože se procházel lupením. Viděl i dešťové kapky, byly lesklé jako ze skla a šuměly. Uviděl i broučka a potkal také žíželu. Vrtala do země díru. Byla ráda, že prší, vítr hrál na listí, šuměl jako potůček. Déšť poskakoval všude kolem a odrážel se od země jako mnoho malých bezbarvých míčků. Na cestu u lesa spadlo zrcadlo. Nakoukl do něj vítr, zadul a rozehrál na něm dovádivé vlnky. Pak se do něho zadívala i větev bělokoré břízy. Pročísla si vlasy a vzdychla.
2: Jej, to jsem štíhla a zeleně hedvábná.
0: Pak spadl na zrcadlo její lístek. Plul zvolna po jeho vodní hladině. Snil o moři, které brázdí jako loď. A bylo mu v tu chvíli lehčej než nejjemnějšímu vánku. Za lístkem spadlo dolů i nebe. Modré a bílé. Leželo na cestě a svítilo v něm i slunce. Lístek se zdál být chvíli ptákem a chvíli motýlem a bylo mu lehčej než křídlu vášky. U cesty stál kámen a hrozil.
3: Rozbiju zrcadlo, rozbiju.
0: Ať dělal, co dělal, nepohnul se z místa. Zavolal na pomoc vítr.
3: Pomoz mi, větře, zaduj silně a odval mě k zrcadlu.
0: Vítr se opřel o kámen vší silou, zadul, jak nejvíc uměl, avšak kamenem nepohnul. Pak z nebe zasvítilo slunce, jak přešel přes něj bílý mráček. Hřálo celou zemi. Pohlédlo i do zrcadla, do řeky i do potoka. Zhlédlo se v kapkách spadlého deště. Ozlatilo je a kapky zkrásněly.
3: Pomoz mi, slunce. Dokážeš divy. Rozpouštíš prý ledy, rozehříváš zemi a dáváš růst stromům a kvést květinám. Hřej mě tak, až se pohnu.
0: Slunce svítilo a hřálo a teplem objímalo širý svět. Kamenem však nepohnulo. Zatvrdil se a byl ještě těžší. Hlemíšť pomalu lezl dál. Tráva byla vlahá, písek teplý a vlhký, vzduch vonavý a čistý, svět byl krásný a dobrý. Hlemíšť byl rád, že se narodil a že je tu na zemi. A jak tak leze a leze, doleze i ke kameni. Vyleze nahoru na kámen a odpočívá. Dívá se ze zhora dolů do zrcadla.
1: Tak to jsem tedy já. Jaké to mám růžky a jaký domek na zádech a že ho unesu. Jsem to ale silák, jen co je pravda. Kdo dokáže víc než já, malý šnek?
0: Hlemíšť se po těch slovech zálibně usmál a šťastně si povzdychl.
1: Nebýt deště, který spadl na zem, nebylo by zrcadla. A nebýt zrcadla, nikdy bych se byl nedověděl, jak vyhlížím a jaký, že jsem silák na siláky.
3: Pomoz mi. A hned.
0: Hlemíšť se ulekl.
1: Co ode mě žádáš? A kdo jsi?
3: Jsem kámen a chci rozbít zrcadlo. Nemohu se však hnout z místa. Chci také vidět, jak vypadám. Nechci být pořád na jednom místě. Vítr létá a pták se vznáší. I motýl. Mravenec je 100krát menší než já a leze si, kam se mu zlíbí. Ryba plave a myš běhá. Žába skáče. I strom může ve větru mávat rukama. Déšť šumí a padá a oblaka se procházejí z místa na místo. I ty lezeš. Pomalu sice, pomaloučku, ale přece jen křížem, krážem bloudíš světem a jdeš si kam chceš. Jen já jsem stále na jednom místě. Chci vidět, jak vyhlížím a pak rozbít zrcadlo. Pomoz mi, Hlemíždi. Musíš mi pomoci a hned.
0: Hlemíšť ty kadly ohmatal důkladně kámen, na kterém odpočíval. Pak znovu a znovu.
1: Jsi tvrdý a těžký. Nemám dost sil, abych tě odvalil k zrcadlu. Sám ti povím, jak vypadáš. Jsi hnědý i žlutý, oblý i ostrý. A jak jsem už řekl, tvrdý jsi a já tě neunesu ani neotlačím.
3: Což nenosíš na zádech celý dům? Což jsi sám neříkal, jakýže jsi silák nad siláky?
0: Hlemíšť chvíli mlčel, přemýšlel. A bylo mu úzko z toho, co slyšel?
1: To ano, nosím na zádech svůj dům, ale kamenem nepohnu, na tebe nestačím. A proč bys rozbíjel zrcadlo? Čím ti ublížilo? Vždyť se skládá z milionu dešťových kapek, které nebe poslalo navštívit zem. A zem je uvítala jako dobré přátele. Třpití se v nich slunce a koupe v nich svou zlatou zář.
0: Kámen oněměl. Nehnutě seděl u cesty jen kousek od zrcadla, které leželo na cestě k lesu a ještě dál k městu, které objímaly modravé hory.
3: A co já? Co o mě povíš, Hlemíždi?
1: Jsi kamenný a proto tvrdý. Kdybys byl méně tvrdý, kdybys přál ostatním, byl bys lehčí a lehčí a možná, že bys jednou dokonce mohl i létat. Kdybys měl srdce a měl rád všechno kolem sebe, byl bys rád na světě. Takhle jen zraňuješ a děláš škodu. Nech si poradit očneka, který se toulá po světě a ledacos viděl a ledacos ví.
0: Kámen jen řekl opovržlivě.
3: Ale...
0: A kdyby měl ruku, jistě by jí byl mávnul, jakože ví své, a že si od nikoho nedá radit, tím méně od šneka. A Hlemíšť slezl z kamene jako z rozhledny, naposled se podíval zblízka do zrcadla, které leželo na cestě k lesu, a pomaloučku lezl moudře dál. Svět byl pro něj nejvíc zelený a dobrý. Čekal na nový déšť. Po nebi sem tam poletoval mráček. Až vyroste, zastaví se, stiší se vítr a začne pršet. Korálky vody budou padat napořád dolů. Déšť se zas bude procházet po trávě i po písku, bude poskakovat po cestě i po pěšině. A až bude unaven, sedne si na velký zelený lupen tichonce usne. To, co se narodí z jeho snu, bude malý narůžovělý hlemíšť, kterého budete-li mít štěstí, potkáte na stráni nebo na zahradě. Vezmete ho do dlaně a budete tiše říkat: šnečku, šnečku, mistr čerůšky. No, jak je to dál? Kdo to zná?

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se nudíš, tak teda budíš. Matičce své a mě tež, ty jalenky přineseš.
3: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
4: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy.

0: Inu v lese. Pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati. No to je nápad, Marti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Pozdravěj. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
3: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
0: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
3: Má drahá mami, budem na jaka sami, srdce mi.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: bych prosil, já přece nejsem žádný váš kamarád, že ano?
1: Já jednu květinu znám.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani. Vítejte v mojí dnešní pohádkové školce.
1: Uf, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj.
0: Pomoc, příšera.
1: Užoune, no prosím tě, to jsem já, Jana. Počkej, uhladím si vlasy, sundám si šátek.
0: Ahoj, Jani, já tě vůbec nepoznal a navíc jsem se i trochu leknul. Co se ti to stalo?
1: Ale vítr mi strašně rozcuchal vlasy a když jsem šla po chodníku, tak okolo mě rychle projelo auto, tak proto mám na sobě to bláto a funěla jsem, protože jsem běžela, abych stihla začátek školky.
0: No, vypadala jsi jako příšera.
1: No, to se nakonec může stát každému. Dokonce mám o tom i písničku.
0: Je? Já bych ji chtěl slyšet.
1: To není žádný problém.
0: Užounova písnička.

0: Ишара, блопна тоді за світло і за щера. То є супер піснічка.
1: Діки.
0: Já mám náhodou příšery rád.
1: Ale, to se mi tedy nezdálo, když ses mě tak vylekal.
0: No, ale přeci vždyť to, aby se někdo příšery lekl, když ji vidí, je její práce. To ona, kdyby teda byla opravdová a nebyla z toho ty, tak tahle ta příšera by se urazila, že jsem se nelekl. Jo, ta opravdová.
1: Jasně, asi máš pravdu.
0: No vážně. A podobně to mají i bubáci.
1: Až jsme u toho. Prosím tě, existují vůbec příšery? A bubáci?
0: A strašidla, a strašidílka, a strašidílečičinka. Jasně, že existujeme. Vždyť to jsem.
1: Dospěláci přeci říkají, že nejsou a že se jich nemusíme bát.
0: A to mají pravdu a i nemají pravdu.
1: Tak tomu nerozumím.
0: Všichni každopádně jsme. Jo? To holky a kluci konec konců slyšíte. Ale děti se nás bát nemusí.
1: Zase tomu nerozumím.
0: Opravdové příšery a bubáci jsou přeci jen u nás, v pohádkovém světě.
1: Takže nikdo nemá doopravdy bubáka pod postelí nebo příšeru ve skříni?
0: Ne, ale právě si to někdy může myslet, když mu třeba pod postel foukne průvan a zní to strašidelně. A nebo taky některá skříň je stará a vrže. Jo, třeba tak, třeba.
1: Jako v naší dnešní pohádce.
0: Ušounova pohádka.
2: Příběh o staré skříni.
3: V zámeckém pokoji stála stará skříň. Stála na stejném místě skoro 100 let a byla spokojená. Přestože jí lak už trochu zašedl a místy i popraskal. V pokoji bylo útulno. Lidé v něm rádi pobývali a každý skříň obdivoval. Pak ale přišel nový kastelán a řekl si, že se na tu starobu nedá dívat.
4: Strčím tě na chodbu pod schody.
5: A tady neděláš ostudu.
6: To doufám, nemyslíte vážně, pane. Já tady stojím skoro 100 let.
5: No, a co?
6: Uvažte. Pod schody budu zbytečná. A toho prachu kolem.
5: Cože, prach? Ty sama jsi celá zaprášená.
6: Ne, vodu prosím, ne. Vždycky mě utírali měkkou suchou prachovkou.
5: Jestli ještě cekneš, skončíš ve sklepě jako špinavý haramur.
6: To přece. Střežila jsem vzácné šperky, důležité listiny, chránila jsem knížecí pečeti.
5: Koho to asi zajímá?
7: Tatínek je kastelán a já jsem krásná princezna, princezna.
8: Co tu dělá ta skříň? Přece stála v pokoji?

0: Ale nejenom s tebou. Dojdu pro tatínka.
1: Jen to ne. Nejradši by mě rozštípal.
0: Proč?
1: Jsem přece stará. A k ničemu.
0: Jak to? Máš spoustu šuplíků. Můžu si do nich schovávat kamínky, tajná psaní a nebo svoje prstínky.
1: Ohlídám ti je, můžeš se spolehnout. A jestli chceš, budu ti vyprávět, jaké šperky už jsem viděla.
0: Tak jo. A já se zase postarám, aby ti nikdo neublížil.
2: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
3: ve které si dneska povídáme o příšerách a bubácích.
2: Hele, Ušoune, ty jsi říkal, že příšery a bubáci bydlí v pohádkovém světě. Prozrať mi o nich něco víc, prosím.
3: Jasně, tak třeba představ si, že bubáci vážně u sebe doma spí pod postelí.
2: A proč to dělají?
3: Mají to prostě radši. A dokonce se stejně diví lidem, proč spí nahoře na posteli.
2: Je, to je legrace.
3: Jo, je to legrace. A nebo třeba příšera Akáta, která má místo vlasů lupení. Ta je hrozně nasladký. Sní každý den třeba 3 obrovské dorty.
2: Zajímavé. A co třeba čumbulák?
3: Kdo?
2: No čumbulák.
3: No toho neznám.
2: A chtěl bys si o něm poslechnout písničku?
3: Samozřejmě.
2: Tak prosím, o čumbulákovi nám zaspívá Slávek Janoušek.
3: Ušounova písnička.
4: Zadu na konci zahrady, těžko by se to přehlídlo. Dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo. To něco se hraje.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsem se dneska dozvěděla už spoustu zajímavého o příšerách a bubácích.
1: A víš, kdo je třeba daleko horší než příšery a bubáci?
0: Vím, někteří zlí lidi.
1: Ano, proto, když si třeba hrajeme na hřišti a volá na nás někdo cizí, tak ho neposloucháme.
0: A když jde za námi?
1: Zavoláme rodiče.
0: A když rodiče neslyší nebo tam zrovna nejsou?
1: Utečeme nebo přejdeme na jinou stranu ulice. Nebo třeba zajdeme za nějakou maminkou, co má v kočárku děťátko, tak ta nám určitě pomůže a pohlídá nás. No a kdyby nám třeba někdo cizí nabízel dobroty, tak si nevezmeme a utečeme. Ale to holky a kluci dobře ví.
0: Co říkáte, holky a kluci?
1: Říkají, že to ví, že jim to rodiče a učitelé často opakují. Ale víš, co já ti řeknu? Víš, co je nejhorší? Že někdy nějací zlouni řeknou nějakému klukovi nebo nějaké holčičce: pojď se mnou, maminka mě posílá, aby si se mnou šel za ní, jo? Nebo táta mě posílá, aby si se mnou šel za tátou, jo? No tak to ne teda. To teda to v žádném případě.
0: Přesně tak, holky a kluci. Ale vy jste určitě dost chytří na to, abyste věděli, že to nemáte dělat. V žádném případě nepůjdete s takovým člověkem, když to není domluvené.
1: Je, Jani, a ještě mě něco napadlo, ale je to moc důležitý, protože někdy drží v ruce koťátko nebo štěňátko a říkají: pojď mi s ním pomoct, máš rád štěňátko, máš rád nějaké zvířátko. No a to děťátko si myslí, že je zapotřebí pomáhat, a tak s takovým člověkem jde. Prostě ten člověk použije nebohé malé zvířátko, aby mohl ublížit nebohému malému človíčkovi, no chápeš to? To jsou největší příšery a největší bubáci.
0: Máš pravdu, Ušoune. A vy, holky a kluci, pozor na ně.
1: No a počkej, víš, co je na čase? Na čase je další písnička. No, třeba například Skákal pes umím skvěle.
0: Tak se do toho pusť.
1: Ušounovo zpívání.

0: a skákal dále. Jo, jo, hop, hop, hop, hop, hop, hop. No a protože nám to tak pěkně, holky a kluci, jde, tak si dáme ještě jednou to též, jo? Tak jdeme na to. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, hop, a skákal dále. A ještě jedna sloka. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, kožíšek měl strakatý, to zadečku děurku.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku?
0: Ve které jsem se dneska na začátku fakt lekl. Myslel jsem, že se k nám do školky přišla mrknout příšera, než jsem zjistil, že je to Jana, která byla celá pocákaná a rozcuchaná a tak, jo.
1: A já se pak dozvěděla zajímavosti o příšerách a bubácích v pohádkovém světě.
0: A pak jste Janě udělali moc velkou radost, že víte, jak velký pozor se musíte dávat před cizími lidmi, protože nemůžete vědět, jestli jsou hodní nebo zlí.
1: To je pravda.
0: No a co teď?
1: Teď hádanka.
0: Paráda, to se moc těším. Ušounova hádanka.
1: Tak Ušoune, a vy taky, holky a kluci, nastražte uši. Koho pak to slyšíte?
0: Pes?
1: Těsně vedle.
0: Vlk?
1: Těsně vedle.
0: Tak a teď to řekneme všichni dohromady, holky a kluci. 3, 2, 1, šiška. Jasně, že ne, šiška. To prosím pěkně, všichni už vědí, že to byla liška.
1: Perfektní, jste hvězdy, zase jste zvukovou hádanku rozluštili.
0: A co teď?
1: Teď ještě jedna písnička o strašidle.
2: Strašidlo skříňové.
1: To určitě taky znáš, viď?
0: Slyšel jsem o něm.
1: A teď si o něm poslechneme i my.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A co teď, Jani?
0: Teď už je konec Ušouné.
1: Och jo.
0: A těšení na zítra.
1: Těšení je fajn, ale kdybyste mi holky a kluci chtěli při tom těšení na zítra něco namalovat, budu moc rád za nějakou parádní příšeru nebo za nějakého úžasného strašidláckého bubáka.
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: No to už dospělí přesně vědí, co s takovým obrázkem mají udělat. A někdo z vás za tu příšeru nebo bubáka dostane dárek. Janě by stačilo se vyfotit a bylo by to...
0: No, Ušoune. A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a nezapomeňte, co tak krásně víte. Dávejte si pozor na cizí lidi.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi s těžkým srdcem vaše roztomilácké strašidílko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na písničku o jednom strašidle z bažin. Jmenuje se Jožin.
1: Ušounova písnička k tanci.

krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí.

sílu. Jak se má dílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Janou Richterovou.
1: Krásné ráno, dobré ráno, holky a kluci, já vám přeju nádherné dopoledne, super vstávání a super celý den. Začíná ranní restart a ze studia Rádia Junior vám všechno skvělé přeje Jana Richterová. Máme tady poslední červencový den, takže jsme přesně v polovině prázdnin. Je 31. července a právě je 10 hodin. Co nás dneska čeká? Bude tady poslední povídání o Arktidě, bude tady reportáž, budou písničky a budou taky nějaké ty zajímavosti. Takže se máme na co těšit celou tuhle hodinku. Holky a kluci, je tady ranní restart a od mikrofonu vás zdraví ještě jednou Jana Richterová.

0: Holky, kluci, kamarádi, máme tady páteční ranní restart, tedy poslední v tomto týdnu, a my se teďka vydáme na výstavu. Kopie vzácných mincí a medailí nejsou jen dílem podvodníků a padělatelů. Když je něco padělek, tak je to napodobenina. Prostě to není pravé, ale snaží se to dělat, že to pravé je. Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. A na první pohled byste to vůbec neřekli. Kdybyste se ale mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci dodneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš rozhlasový reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké, gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady na ty neumělý,
2: to je a takové je to zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký, ale sklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Ono je šrafované na okrajích
3: vlastně
2: a uprostřed takový ornament.
3: Rostlinný motiv.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
2: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte ranní Restart a představte si, měli jsme tady návštěvu. Do studia Rádia Junior přišly děti z příměstského tábora Procházky Prahou z Domu dětí a mládeže Praha 2. A já jsem se jich zeptala, co už hezkého zažili a prožili o letošních prázdninách. Tak co bylo zatím nejlepší?
1: No, dneska jsme byli v Rádio Junior a paní moderátorka je moc skvělá, takže to je i dobrý.
2: Jezdění na motokárách.
3: Já jsem zatím byl na jedních závodech v České republice na motokárách a byli jsme už ve Wackersdorfu v Německu a byl jsem 12.
4: No, já jsem byl u babičky a tam byly kočky.
5: Já jsem byla u moře.
6: My jsme byli na Korfu a nejlepší tam asi bylo, že nám vypadla elektřina. Uprostřed prostě nikdo nevěděl proč, nikdo nevěděl, co se děje.
0: A jak jste to vyřešili?
6: No, nakonec zase se napojilo a tak.
0: A bylo to dobrý?
6: Bylo to dobrý.
5: Já jsem byla na chatě a měla jsem oslavu narozenin. Byli jsme v Pitkovicích, to je taková vesnice a já jsem dostala nějaký lega a nějaký pucle.
1: My jsme byli s táborem, s Ondrou, v zoo. A tam byly zvířata, hadi a potom jsme byli na hřišti ještě s Ondrou.
0: A jaké zvíře v zoo máš úplně nejradši?
1: Slony a opice.
7: Já jsem byl taky na chatě a tam jsem hrál fotbal.
8: Já jsem byla nejdřív u babičky s mým bráchou a potom mi máma řekla, že půjdu na tenhle tábor. A řekla mi i, že moje nejlepší kamarádka tam nepůjde, protože se přihlásila pozdě. No tak jsem tam nechtěla jít, no ale šla jsem tam. A hned první den jsem se tam našla kamarádku.
9: My tak jsme hned po vysvědčení jeli na dovolenou do Orlických hor a byl tam bazén a bylo to tam dobrý strašně.
10: My jsme jeli na chalupu a hráli jsme tam badminton a koupali jsme se v bazéně.

Holky a kluci, posloucháte ranní Restart a my se dnes naposledy v tomto týdnu vrátíme k místu, které se nazývá Arktida. Protože určitě víte, že celé léto na rádiu Junior patří chladivému severu. Nejenom s Pipi Punčochatou a s dětmi z Bulerbinu, ale i s různými pořady, jako je Žili byli, Zvídavec, Trenduj, Všudy kuk nebo Star paráda. No a v ranním Restartu si každý týden představujeme jednu zajímavou zemi. Ten úplně první prázdninový týden se věnoval Norsku, další týden byl finský, potom jsme probírali Dánsko, pak Island. Tento týden se naposledy mrkneme na Arktidu, příští týden pojedeme do Švédska a pak na Aljašku a do Kanady. No a ten poslední prázdninový týden, to už si pak probereme různé další země. Takže za chviličku si povíme něco o Arktidě. A jestli pak tušíte, kde je, no jasně, úplně na severu, úplně nahoře na severu. A vidíte, když říkám nahoře, tak ve vesmíru žádné nahoře a dole neexistuje. To jenom z našeho pohledu, když se podíváme na mapu, tak je sever nahoře, ale ve skutečnosti je Arktida na severu a Antarktida je dole. Zase jsem to řekla. Dole na mapě, ale jinak na jihu. Protože když budete stát na jižním pólu, tak vaše dole bude na severu. Teď jsem vám pěkně zamotala hlavu, vidíte, ale vy si to určitě dovedete představit.

Holky, kluci, kamarádi, dnes je poslední arktický ranní restart, protože je pátek a to je závěr našeho arktického týdne. Věnovali jsme se Arktidě a už jste se za ten týden jistě dozvěděli spoustu zajímavostí, které se týkají nejsevernějšího území naší planety. A věděli jste, že Arktida není jenom jeden pevný kontinent, jako je Antarktida na jihu. Není to ani jedna velká pevná země a dokonce ani oficiální stát. Arktida je rozsáhlá oblast, kde sice nějaká ta země je, ale je plná ledových plovoucích ker v severním ledovém oceánu a zasahuje i na území několika různých států. Najdete na ní nejseverněji položené místo naší planety a to je jasně severní pól. I když tam teploty klesají hluboko pod nulu, přesto je tam živo. Pod ledem proplouvají pohádkově vyhlížející narvalové jednorozí, kterým se přezdívá mořští jednorožci. A to díky jejich dlouhému klu. A lišky tam mají sněhově bílou barvu. Možná je to i oblast, kde lišky dávají dobrou noc. To jakože tam fakt někdy nenajdete živáčka a lidí tam je taky pramálo. Slovo Arktida pochází z řeckého arktos, což znamená medvěd. No jasně, a medvědi tam žijí. Jsou to lední medvědi a jsou tak dokonale maskovaní, že s bílým sněhem a ledem úplně splynou a skoro nejsou vidět. Přitom jejich srst vůbec bílá není. Každý chlup je ve skutečnosti průhledný a dutý jako brčko. Odráží světlo a proto se nám lední medvědi zdají bílí. Pod kožichem mají ale úplně černou kůži, která skvěle pohlcuje teplo ze slunečních paprsků. No a díky tomu ledním medvědům není zima.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Posloucháte ranní restart a já mám pro vás nálož arktických ledových zajímavostí. Ano, vydáme se opět do Arktidy a mrkneme se na počasí. Říká se, že na poušti je jenom horko a písek. A jak to souvisí s Arktidou? No tak, že Arktida je vlastně taky poušť, jenom místo písku je tam led. A prší a sněží tam tak málo, že je to opravdu jedno z nejsušších míst na Zemi. Takže poušť. Můžete tam najít termoskový efekt, neboli teplotní inverzi. Když si u nás v zimě vylezete na vysokou horu, tak tam bývá většinou větší zima, než je v údolí. Ale v Arktidě to je často naopak. Nahoře na kopci může být o mnoho příjemněji než dole v údolí, protože mrazivý vzduch zůstane těžce ležet při zemi jako v obří lednici. Sněhové vločky v Arktidě jsou mikro velikosti, prostě opravdu malilinkaté. Zapomeňte na velké nadýchané vločky jako z pohádky. V Arktidě je takový mráz a sucho, že ze vzduchu padá spíš jemňoučký ledový prach. Místním vločkám se někdy také říká diamantový prach, protože se ve světle třpití jako drahokamy. Věřím, že je to veliká krása, když se na to člověk dívá, ale já se přiznám, že se mi na Arktidu vůbec nechce, protože je tam obrovská zima. A když je polární léto, tak je teplo kolem 12 stupňů Celsia. To vážně není nic moc, to radši ta vedra, která jsou tady. A když jsme u toho diamantového prachu, tedy u těch sněhových vloček, v Arktidě dokáže foukat tak silný vítr, že na ten sníh nepotřebujete lopatu. Vítr sám dokáže ze sněhu postavit obří sněhové vlny a závěje. Vlastně takové duny. Písčité duny jsou v teplé poušti a tady jsou sněhové duny. Říká se jim sastrugy. A některé jsou tvrdé jako beton. To je úplně neuvěřitelné, co se takhle na severním pólu může stát a vůbec v okolí téhleté chladivé oblasti. A ta umí ještě taky navíc jako bonus dělat světelné triky. Polární záři. Až bude v Arktidě polární noc a tma jako v pytli, obloha tam může rozsvítit vlastní magickou show. Polární záři. A zelené a fialové světelné záclony tancují po nebi díky částicím, které k nám letí od slunce. A pokud byste chtěli vědět něco víc o polární záři, tak si pusťte náš klub Rádia Junior, ve kterém byl hostem astrofyzik Václav Pavlík. Protože ten polární záři krásně vysvětlil. A taky jsme se dozvěděli, že polární záře může být jak na severním, tak i na jižním pólu.

0: Přátelé, v dnešním ranním restartu si poslechneme takový hezký tip na čtení. Není to knížka, ale je to časopis. Přečetl si ho Ondra Holan a je to dvojčíslo pro červenec a srpen časopisu Časostroj. Co tam najdete a proč je to naprosto skvělé čtení? To si poslechněte právě teď.
1: Čau, dneska bych vám chtěl představit červencovo-srpnové vydání časopisu Časostroj. Na začátku už tradičně najdete historický zpravodaj, který vás seznámí s důležitými historickými událostmi, které se dříve v těchto dvou měsících staly. Dozvíte se z něj například o zmizení pilotky letadla Amélie Earthové, o tom, že císař Rudolf II. Zavedl náboženskou svobodu, nebo že zemřela poslední zebra druhu Quagga. Dále je v Časostroji spoustu článků, ze kterých mě nejvíce zaujaly tyto. Jako první mě bavil článek, kde autorka psala zajímavosti o různých popravených panovnících, jako například francouzský král Ludvík XVI. Dále mě zaujala dvojstrana o historii dveřních zámků a klíčů. Dozvěděl jsem se o tom, jak se začínaly zabezpečovat dveře, o vynálezu zámku a o tom, jak je to nyní. Mezi zajímavé články patřil taky ten o hraběnce Adě, která byla první ženskou počítačovou programátorkou a jako jedna z mála žen se svého času zabývala matematikou. Uprostřed časopisu jsem zase klasicky našel vystřihovánku, tentokrát s tématikou vikingské lodě. Pro Rádio Junior, Ondra Holan.

0: Rádi stále posloucháte ranní restart s datem 31. července. To znamená, že jsou pořád prázdniny a je to naprosto skvělé. A já jenom doufám, že jezdíte na výlety, chodíte do přírody, třeba na procházky, anebo jen tak civět do mraku, to je totiž taky moc prýma. A když si člověk lehne na trávu a vidí nad sebou třeba korunu velikého stromu a to, jak se chvěje listí, tak je to velmi příjemné a říká se, že i zdravé. A jedné takové koruně, nebo spíše celému stromu, se teď budeme věnovat. Vědci zachraňují starý, vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než 1000 lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 století mladší, ale i tak je velmi, velmi starý a teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet. No.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohle je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš 8letý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. Ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.

Přátelé, ranní restart pomalu, ale jistě končí a já vás ještě pozvu k vysílání Rádia Junior, protože po celý den se tady pořád něco bude dít. Teď bude třeba hodina plná písniček, potom si můžete poslechnout velkou pohádku od 13 hodin, pak tady bude Ušounova pohádková školka, ta bude od 2, hnedka po ní Žili byli a tam se dozvíte o polárníkovi a humanistovi jménem Fridtjof Nansen, takže se zase ocitneme na severu. A odpoledne od 17. hodinky už tady bude Denisa Kimlová a Jirka Kohout a společně budou moderovat přímo z dějiště sportovních událostí, kde bude Jirka Kohout přítomen osobně. Takže se můžete ponořit do sportu, jako kdybyste sami sportovali. No ale pak se běžte proběhnout, jestli to jenom trošku půjde. Já už se teďka loučím, přeju překrásný páteční den. Mějte se krásně, skládejte básně. Ze studia Rádia Junior vás zdraví a nádherný den přeje Jana Richterová.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
3: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
3: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
3: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohoní. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím.

všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jen.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ostravě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká napínavé dobrodružství medvěda Nanuka a polárníkova psa Rafiuse Rafa v zemi ledové čokolády. Poslechněte si o tom, co se stane, když po dlouhém cestování na ledové kře dopluje zvědavý lední medvěd na malý, lidmi obydlený ostrov. Pohádku Medvěd čokoláda napsala Vendula Borůvková. Režie v roce 2012 Jakub Maceček. Účinkují Miroslav Zavičák, Vladimír Krátký, Barbora Goldmanová a další.

Jsem Nanuk, medvěd lední, známý sněžný tvor. Špicberský rodák, norský občan, dítě hor. Mamka mě rozmazluje a mě to vyhovuje, je. Vždyť rodný brloch je tak skvěle zásoben, protože brum.

však když odbylo mi 18 měsíců, já nahlé s neklidem se dívám do dali. Odejdu pryč ze země sněžných zajíců, až klidem o nich staré báje zpívali. Zašiju dobrodružství, báječných kousků množství, zpět domů vrátím se vavříny ozdoben, protože brum, brum, plá, brum, brum, plá, plá. Medvěd chytil rapla.

0: Nanukáči, je čas vstávat. Protáhni si hřbet. Brum, brum, brum, brum, brum. Protřep packy. Vstáváme a hurá za dobrodružstvím. Otevřít oči teď.
1: Ajajajajaj.
0: Co to? Kdo to? Brum, brum, brum, brum, brum. Já ti nerozumím. Co mi chceš, velký bílý chundelatý tvore?
2: Budeme se bavit lidskou řečí, jo?
0: Zdár!
2: Říká se dobré polární ráno, cizinče.
0: Dobré polární ráno, cizinče.
2: Ty jsi cizinec, já domorodec. Jestli pak víš, že jsi se celou noc povaloval v mém rajonu, aha.
0: Spal jsem tady, ale žádný cizí brloch, kromě těch člověčích tamhle o kus dál, jsem tu neviděl.
2: On si myslel, že pes spí na zemi jako nějaký tuleň, nebo že si snad vyhrabává díru jako polární liška.
0: A ne snad.
2: Svatý Bernardine, slyšíš to?
0: Co pak vy vlastně račte být záč?
2: Rafius Raf, pes a věrný přítel polárníkův. Bydlím v tom domku hned vedle hangáru.
0: Pan pes, brum, brum, brum, to je překvapení. Víte, já zatím žádného psa neviděl, jen jsem o nich slyšel od mámy. A kdo pak je pan hangár, smím-li se zeptat?
2: Pan hangár? Ty jsi asi buď pěkný drzoun, nebo úplný mlíčňák a šílenec k tomu. Co si myslíš, že by se stalo, kdyby tě tu lidi našli?
0: Asi by se jim to nelíbilo.
2: Nelíbilo.
3: Do hangáru, potíkej, poletíme helikoptérou.
0: To jsou lidi? Takže oni opravdu chodí po dvou. A jak rychle jim to jde? Teď tu byli a už jsou fuč.
2: Nevystrkuj ten čumes, sic přes něj dostaneš. To jsou velitelovi dcerky Gerda a Lily, dvojčata. Jsou to potvory nenechaví, furt by někde šmejdili. Ty jsi ještě žádný lidi neviděl?
0: Jen jednoho na kost zmrzlého polárníka asi dva dny odtud.
2: Dva dny odtud. Tohle je ostrov, milej zlatej. Ostrov, který se dá přešupačit za jeden jediný den a to ještě se dvěma přestávkama na svačinu.
0: Víš, ale já jsem myslel dva dny cesty po moři.
2: U krákoravýho kapustňáka. A neříkal jsem si už od začátku, že tu něco nehraje? Na tomhle ostrově přece žádní medvědi nežijí. Tak odkud pak si sem připádloval?
0: Ze Špicberg, prosím, na Křeledové. Tedy postupně na několika krát.
2: Svatá prostoto, to je nejmíň 200 kiláků, blbost.
0: Tak já ti to zarapuju, jo?
4: Máma spala na jedno bočko, jenže já nejsem žádný Bčko. Do tlamy vzal jsem si brčko, jo brčko.
0: A podplaval nepozorovaně se Špicberg až do Kodaně. Jo brácho, ty ženský, tak se musí na ně. Hej kámo, hej kámo, hej kámo. Mazaně. To mě naučila jedna polární liška.
2: Poslouchej, medvědskej. Co ty si vlastně zač? Bylo ti už vůbec 15.
0: Brum, brum, brum. Náhodou už mi bylo 18 měsíců.
2: Mně je 10 let a 3 měsíce. Takže jsem starší a zkušenější.
0: Jsem Nanuk, to znamená vůdce medvědů, jediný syn Bazucha Chlupatého, brlohem v Běluší zátoce.
2: Svatý Špicberky. Proč ses vydal zrovna sem k nám?
0: Přišel jsem za dobrodružstvím.
2: Dobrodružství? A jak pak si takový dobrodružství představuješ?
0: Já nevím, jak vypadá, ale vím, že začalo, když jsem se vydal na tuhle cestu.
2: Kdo ještě může zažít dobrodružství tady v tom líném Vystrkově? Já polárníkův pes jsem ani neštěkl, když jsem tě včera ucítil obcházet kolem. A víš proč? Protože bych musel vylézt z pelechu. No, přeju ti hodně štěstí, kamaráde.
1: To je dobře, že jsi mě neprozradil. Za to ti děkuju, Brům.
2: No, no, no, nanukáči. Hlavně se moc neukazuj. Já se teď vrátím, ať to není nápadný, ale zas přijdu a přinesu ti něco k jídlu, jo?
1: Poslední sardinku jsem slupl včera odpoledne. Já bych žral, až bych plakal, Rafíku.
2: Rafius Raf, ty mládě. A hlavně bacha na Gerdu a Lily, jestli tě tu najdou, tak začne mazec. Tak nazdar, nanukáči.
1: Nazdar! A proč ty mi vlastně pomáháš, Rafiusi?
2: Někde jsem četl, že medvěd je vlastně velký pes, ale s krátkým ocasem. Neptej se tak hloupě, kuličko.

0: Lili, nuda, nuda, nuda. Tyhle prázdniny s tátou na meteorologické stanici, to teda vůbec není takový dobrodružství, jak jsem si myslela. V 9 letech si máme stavit sněhulák, jo? Trapas.
1: Ale Gerdo...
0: Prej medvědí ostrov. Není tady ani jeden medvěd. A pak ten rodičovský dozor 24 hodin denně. No to jsme si mohli doma v Oslu jinak řádit.
2: Holčičky moje, a nebudete se bát, když se s váma proletím nad ostrovem?
0: Ty vogo, tati, letíš 30 za hodinu, tak o co jde?
1: Já se trochu bála, Gerdo.
0: Ty vogo, ségra, není se čeho bát, když máš na zádech padák. Navíc já bych přebrala řízení, kdyby něco.
1: No jo, ségra, seš dobrá.
0: Musíme vymyslet nějakou akci.
1: Akci?
0: No jo, jako nebezpečnou akci.
2: Zdrhnout.
1: Gerdo, jsme na ostrově.
0: Sebereme helikoptéru.
1: Co pilot? Ten asi nebude chtít.
0: Co? Odřídím to sama.
1: Jejda, vždyť je nám teprve 9.
0: Pařím ten simulátor, hele, to je autentický. AH-64 Apache Longbow a Vietcong Battlefield. No problém.
1: Já bych zůstala s našima, aby si něčeho nevšimli, jo?
0: Jo, budeš mi krejt záda, ale potom budu potřebovat, abys navigovala.
1: Navigovala? Jejda. A co kdybychom spíš potrápili toho pejska?
0: To už jsme dělali.
1: Ale byla to legrace.
0: Jo, chvilkama jo.
1: Právě někam zdrhá, od těch trosek.
0: Segra, máš recht? Vochomejtal se tam nápadně dlouho a nápadně nenápadně.
1: Myslíš?
0: Něco si tam schoval.
1: Kost?
0: Nebo něco horšího? Se mi zdá, že se tam teď něco hejblo.
1: Myslíš?
0: Půjdeme to prozkoumat.
1: Nejdřív tam něco hoď, ať to prozkoumáme z dálky.
0: Zbytečný.
1: Gerdo, nechoď. Hodím tam kámen.
0: Jdu.
1: Sakry, všechny kameny jsou přimrzlý. Počkat, mám v kapse čokoládu. Gerdo, házím.
3: Ojojoj, nechte mě spát.
1: Ale to je medvěd. Lední, nebezpečný.
3: Brum, brum, brum. Mír.
1: Pomoc!
3: Sakra, Duňák, co teď? Měl bych zmizet. Ale tuhle divnou věc, co mi přistála na hlavě, beru sebou.
0: Zdrhá, musíme ho zaměřit.
1: Gerdo, pojď se radši na obědvák.
0: Medvědí kůži, já chci medvědí kůži.
1: Utekl a to je dobře.
0: Ha, skočím si pro pušku a vyrážíme na lov, sestro.
1: Já nechci.
0: Půjdeš? Nebo na tebe povím, jak kradeš ze špajzu čokoládu. I když máš přísnou dietu. Klouštíku.
1: Segra, to je podpásovka.
0: Viď? Vpřed!

0: Moje jemné tlapy nejsou na nějaký maratony zvyklý.
1: Brum, brum, brum, Rafíku, já to vymňouk, viď?
0: Chystá se na tebe vzteklá Gerda. Ale řekl bych, že jí táta chytne za flígr dřív, než mu na tu jeho uspávací pušku vůbec chmátne. Když se budeš držet dál, můžeš si tu vegetit, jak dlouho chceš.
1: No... Co může být tohlensto? To je ale zvláštní vůně. A když to oblíznu?
0: Jed, jed!
1: Nejedl! To se dá?
0: Čokoláda! Hned to zahoď!
1: Cože to je?
0: Čokoláda! Nejhorší jed pod sluncem. Jednou, to jsem byl ještě štěně. Jsem kousek... Úplně malinkatý, ochutnal. A málem jsem na místě zcepeněl. To ti povídám, horší zmetek lidi nevymysleli než tohle.
1: Mám na zubech něco sladkýho. Je to ono?
0: Dej to sem. Nejdřív si myslíš, že jsi v ráji, a potom se ti začnou obracet střeva červeným navrch.
1: Já to chci ještě zkusit.
0: Neblbni, pusť to.
1: Však si to přežil.
0: Nejez to.
1: Je to divný, skvělý, ale divný.
0: Teď tě to začne hryzat do břicha, uvidíš.
1: Zatím je to ohromně příjemný.
0: Nic.
1: My medvědi jsme všežravci.
0: My psové ne.
1: Kde se ženu další čokoládu?
0: Pic tuleně do vazu, on snad nemá dost.
1: To je největší dobrodružství, co se mi přihodilo. Půjdu za čokoládou a najdu ji, ať už je kdekoliv. Tororo!
0: Kdekoliv. Zpátky na Špicberky bys musel, nebo dolů do Norska. Seženeš ji v každém krámku. Hned vedle žvíkaček. To je taky pěkný. Nehrád.
1: Jedu! Pojeď taky!
0: Já přeci... Já bydlím tady.
1: Uděláš si výlet. Bude to dobrodružství.
0: Jsou tu na mě hodní. Mají mě v úctě.
1: Jak myslíš, já jedu?
2: Tamhle je ten medvěd. A naše opelíchaný psisko je s ním.
3: Gerdo!
2: To je potvora zákeřná. On se s tím medvědem domlouvá.
3: Gerdo, pojď domů.
2: No počkej, my ti vycinkáme, chlupane. Bude mučení. My vám uděláme z kožichu patchwork. Oběma. Lili, kameny a házej.
3: Ach jo, stejně se netrefím.
1: Sakra, tuňák! Au!
2: Já trefila medvědí hřbet, hurá! A teď tu uspávačku.
0: Pozor! Sebrali tátovi uspávací pušku.
1: Míří na nás. Co jsi to říkal o úctě a lásce?
0: Uskoč!
1: Kamaráde, já vyrážím. A ty bys měl jít taky. Vidíš, tamhle tu kru? Tu nám seslal sám medvědí pámbu. Rafíku, zvedám kotvy, co ty na to?
0: Au, další šutr. Žádný vděk tady. Jdu s tebou, zvysoka na vás štěkám, lidi.
1: Dej mi packu, vytáhnu tě na palubu. Hop! A teď zaber oběma tlapama. Musíme odplout z dostřelu.
2: Skočili na kru a pádlujou na moře. Ale to vám nevíde.
0: Kulka mi hvízdla těsně vedle ucha. To jsou potvory. Už mám z prace vodní bagr. A furt to šněrujeme kolem pobřeží.
1: A ještě pár hrábnutí do vln. A golfský proud nás vytáhne na volný moře. Hoho! A je to tady. Expresní výtah na Špicberky. Máme přímo pod nohama.
2: Zdrhají z dostřelu. Nesmíme je pustit.
3: Sláva, bude klid.
2: Špatně se mi míří krucin alfagot.
3: Jedou jak namydlený.
2: Sakra práce.
3: Co to tady leží? Moje čokoláda.
2: Sežrali. Gerdo, střílej.
3: Už jsou mimo dostřel.
2: Nevadí. Dostaneme se jim na kobelku. Pojď, Segra, mám plán číslo 2. Jdu s tebou. Tu čokoládu jim nedaruju.
4: Hmm. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, tohle je song dobře vychovaného mladého mrože. Jediný koncert ve výsostných špicberských vodách. Přichází pán Mrožák!
5: Hej, hej, hej, hej, ho.

0: Masíčko čerstvo, ve mám rád. Tuňáček za še nehlad. Tak připluj tuňáčku blíž. Nedělej fory, však víš. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Bral bych i čerstvou trésku a pak rychlostí blésku, celou bych sežral jí hned. Bože, jak já bych jen jet. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Strašlivej a krutej tvor se všech moří, predátor, raflu trhnu, kousnu tě, vykuchám a stáhnu tě. Hej sardinko, hlčičko, vidím tvoje he-he očičko, jak mrklo, hned mě trklo, heleď mroží ku jídlo. Sakra zdrala, bestie šupinatá. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Kdyby aspoň ten červ, plš, nebo mlž se ukázal, co mám z toho, že umím krásně zpívat, jsem nejchytřejší a nejkrásnější na světě a každýho přeperu, když vůkol všade je prázdno až vymetano. Budu se muset potupně vrátit ke břehu a zbaštit pár slizkých chaluch.
2: Říkám já, plahočíme se už druhý den na Nukáči. Kde jsou ty tvoje slavné špicberky? Ať už tam smésic pojdu.
3: Neboj, obeplujeme tohle skalisko a uvidíme.
0: Halucinace, či co? Medvěd se psem si tu pádlujou, jako by se nechumelilo. Tyhle ptáčky si dám dneska ke svačině, obědu i večeři, jakože se Mroažák juniory jmenuju. Podplavu tu jejich krů a pěkně uprostřed se vymrštím na hladinu. Sklouznou mi do chtánu jako čerstvá makrela.
4: Čichám mrožinu! Počkej, kouknu se pod hladinu! Tak jo, je tam mrož a vypadá dost bojovně. Šněruje si to přímo na střed naší kry. Rafíku, bacha, teď na nás zaútočí. Dobře se mě chyť, teď to bude trochu drncát.
2: To bude moje smrt.
4: Uděláme eskimácký obrat. Dokázali jsme to. Otočili jsme se i s celou krou do moře a zase zpátky. Rafíku, jsme pašáci.
0: A safra, tohle se nepovedlo.
2: Jsem mrtev. Vystrojte mi pohřeb.
4: Ale kdeže? Připrav se na druhý útok.
2: Svatý Bernardíne, opatruj nás.
0: Válka, válka.
4: Už tě vidím, ty zbabělý vrahu. Odpal do hlubin, ty šavlozubá kobylko, a nech nás plavat. Sic bude mozec.
0: Hlad mroží se množí, to fakt není boží. Útok číslo 2. Teď.
4: Jen pojď, já ti dám útočit na míru, milovní plavce. Dostaneš tlapou, až si z toho kákneš do trenýrek. To máš ťafku. Au, au.
0: Drzoude, sežeru vás i s chlupama, stáhnu vás do moře, teď už to vyjde.
4: Padl Ahoj, Rafíku, pádluj! Posunem se o kus dál a pak mu jednu vrazím po čumesu!
2: Jezevčíčku, můj strážičku, opatruj mi mou dušičku!
4: Zábe!
2: Dělám, co můžu!
4: Sláva! Minul nás! Teď mu jednu napálím!
0: Co to? Kde jsou? Au! Au! Do čumesu ne!
4: Zase jsem ti zmaloval ciferník, co? Tu máš ještě jednu! Au! A varuju tě naposledy! Mazej domů, nebo bude týct krev!
0: Au! Au! Au! Mrsknul se mnou jako sleklou treskou! Jsem oslaben vyčerpáním a hladem, jinak bych vám to natřel. To se vám to bojuje, když jste dva na jednoho, sraby!
4: Pušuj!
0: Odplouvám, ale vrátím se jako mstitel.
4: Už mizí v dáli! Rafíku, vyhráli jsme! Ta-da-da-da. Ale ty se třeseš jak sůl.
2: Co to bylo? Úplně na mě sáhla smrt. Takovou obludu jsem v životě neviděl.
4: No, to byl jen takový smraďoch a mlžožrout. Občanským jménem Mrož Lední, ostuda oceánu.
2: Měl zubiska jak páku od helikoptéry.
4: Nepřeháněj. Viděl jsi, jak jsem si s ním poradil?
2: A co já? Co kdybych spadl do moře? Vždyť já umím plavat jen čubičku. A ještě mizerně. V ledové vodě bych za pár minut zmrzl.
4: Jsi můj přítel. Nenechal bych tě tam. A? Co to? Létající bělucha na obzoru!
2: Helikoptéra, no. Však se není čeho bát.
4: Šněruje si to ale pěkně.
2: To jo. Ten pilot je snad ožralej.
4: To je divné. Letí k nám.
2: Sakra dráp, to jsou ty dvě potvory. Vidíš je? Jedna řídí a druhá...
4: Míří na nás puškou.
2: Vystřelila krejser.
4: Pěkně to s ní škublo. Hele, hele, padá z helikoptéry dolů.
2: Už se koupe. To je Lily, ta nikdy neuměla střílet. A plavat taky ne.
4: Vždyť se topí. Musíme jí zachránit. Plavu k ní. Neboj, neboj, hodím si tě na záda. Stačí, když se mě budeš držet za chlupy.
5: Pomoc, medvěd!
2: Jejda, už jich ňapnul. Uši veze na hřbetě, nalokal se pořádně. A ta její povedená sestřička, místo aby byla Nanukovi vděčná, tak se ho snaží zlikvidovat, nalítává s vrtulníkem přímo na něj. Ale pozor, teď bude drama, nějaký škytá motor. Málem se zřítila i se strojem do hlubiny. Ta holka jednou špatně skončí a letí pryč, má recht. Tady už toho moc nezmůže.
4: Ty holky jsou úplně praštěný.
5: Ježišmarja, jedu s medvědem a naším rafem na ledový kře v pustým oceánu. Já snad omdlím, nebo co?
2: Omdlela. Co teď?
4: Zmrzne!
2: Sundal bych si kožich, kámo, ale jak si ho potřebuju?
4: Já ji obejmu, ty si sedneš z druhé strany a budeme ji zahřívat.
2: Ty máš měkký srdce.
4: Ty taky.
2: Ale střílela po nás a řekla o mně, že jsem volezlej.
4: Až se probudí, tak ji sežereme, jo?
2: To snad...
4: To byl for.
2: Tak popojedeme.

0: Pěkně jsem se vyspala. Jezusko, ty, kde to jsem? Náš rav a medvěd. A já s nima uprostřed oceánu. Co teď? Přemýšlej, Lil. Mobil. Zavolám sekře a ona mě vysvobodí. Opatrně, ať se ti dva neprobudí. Mám ho a dokonce funguje.
1: Alfreda.
0: Já tě přerazím, Gerdo. Jedu s nima na kře. Nevím kam. Co teď? Vysvoboď mě.
1: Hele, klik, zatím tě nesežrali. Předstírej, že spíš. Mám ti furt zaměřenou. Od čeho máš v ruce ten sledovací vykročit? Už jste jen půl kiláku od Špitsberg. A podle směru mořského proudu se můžete vylodit na jednom jediném místě. Jak budeš na břehu, zdrhej do vnitrozemí. Naberu tě.
0: Sekra, probouzí se. Zdar a dík.
2: Dobré jitro, polárníku.
3: Dobrý. Moc dobrý. Ale co? Jejda ženská. Pět ran do sardinky, tak je to pravda.
2: Co?
3: V noci se mi zdál sen. A v tom snu po mně velitelova dvojčata házela granáty. Z pusy jim trčely hrozně velký tesáky. A pak mi řekli, my si tě dát k snídaně místo sardinka ve vlastní šťáva. Co to bylo? Jakoby se ta potvůrka zasmála.
4: To jsou polární halucinace.
3: Ale dost živé. Myslíš, že ještě spí?
4: Vypadá zdravě.
3: Na nučku. Jestli nás s ní někdo uvidí, tak nás okamžitě odstřelí.
4: Nestráš! Vidíš je, Alky! Pobřeží se blíží. Obeplujeme tuhle ledokupu a mrkni tamhle vpravo. Špicberky!
3: Tak sláva.
4: Teď skočím do vody a zaparkuju kruk u břehu.
3: A jsme konečně na pevný zemi. Juch. Podám ti Lily, ať se nenamočí, jo?
4: Hop!
5: Rychle pryč!
4: Utíká, spánek jen předstírala.
3: A ani nám nepoděkovala, lasice jedna nevděčná. Čekala jí tady helikoptéra s Gerdou. Jsou pěkně sehraný.
4: Teď hlavně musíme najít čokoládu. Tododododo.
3: Ty bláhové staré psisko, do čeho ses to zas zapletla?
6: Ty medvědisko a psisko, celou dobu vás sleduju. Budu trpělivě kroužit okolo a ten den přijde, kdy já, mrožák junior, smiju svou pohanu a zašlapu vás do země jako sněžné červy.
4: Krámek v dohledu! Čokoládo, už jdu!
3: Jak bych ti to řekl? Oni tě nezastřelí, ale čokoládu ti taky neprodají.
4: Tak tam půjdeš ty!
3: To je nemlich to samý.
4: Kupovat si čokoládu můžou jen lidi?
3: Jo.
4: A jak se pozná člověk?
3: No jak? Chodí po dvou, oblečenej do kombinésky, pěkně s polární kuklou na hlavě, rukavicema a puškou přes rameno.
4: To zvládnu, chodit po dvou umím.
3: A kde vezmeš kombinésku, kuklu, rukavice a pušku a háv?
4: No, už se stmívá, nikdo mě nepozná.
3: Svatá prostoto.
4: Jdu dovnitř.
3: Budu tě jistit.
4: Dobrý večer, pane. Jednu čokoládu, prosím.
7: Máte peníze? Medvěde?
4: Já?
7: Takže otázka po druhé. Peníze? Nějaké? Máte? Nemáte. A čokoládu byste chtěl? Nedostanete.
4: Ale já jsem myslel, já bych ji tak chtěl.
7: Tady ta čokoláda, to není obyčejná čokoláda, to je moje čokoláda. Zlý prodavač čokolády Jakob Suchar, jméno mé. To já řídím čokoládový biznis po celém světě. A moje čokoláda? Jakobs Suchar Deluxe. Lalalala. Prvotřídní kakaový prášek. Nejjemnější kakaové máslo. Čerstvě nadojené alpské mléko.
4: Ano. Přesně tu bych chtěl.
7: Je tohle čokoláda pro nenasytný medvědí chřtán?
4: Ano. Nebo ne?
7: Zajisté, náš zákazník, náš pán, beze všeho, ale zaplať. Dělá to 35 korun za čokoládu plus 20% horská přirážka plus 30% medvědí přirážka. Dohromady to máme, to dělá 57, aha, zaokrouhleno 100.
4: A prosím, jak se poznají peníze?
7: No to ti řeknu úplně přesně. Chodí po čtyřech a ty je nemáš.
4: Aha, a zavedou mě k čokoládě.
7: Hloupý medvěde, tebe už do konce života čekají jen tresky a studená voda. Mou čokoládu Jakobs Suchar Deluxe, no, nikdy nedostaneš. Leda bys mi prodal svou nanicovatou kůži. Za to bych ti jednu tabulku čokolády dát mohl.
4: Ano.
3: Kůži byste ve sedrl zaživa a za směšných pár korun nic nebude. Neponižuj se před tím vydři duchem. Jdeme.
7: Naletěl jsi, medvěde!
4: A je pryč. Chaloupka i s čokoládou a sucharem.
3: Propadl se do země na nukáči. Je to podezřelé.
4: Možná je to opuštěná trestanecká kolonie.
3: Nebo město duchů. Mažeme odtud.
4: Co to?
8: Dobrý den, pánové.
4: Dobrý den, pane.
3: Brej.
4: Vůbec jsme vás neviděli.
8: To jste ani nemohli. Přiletěl jsem na čokoládové vločce až z rodného Holandska.
4: Oh.
3: Blbost. Leda byste byl kouzelnický. Jako tamten před váma.
8: No, myslíte mého kolegu, zlého prodavače čokolády Jakobse, řečeného Suchara? Tak jest. Mé jméno je hodný pan Van Houten, vynálezce čokoládového prášku. Jsem pan Čokoláda?
4: Pan Čokoláda!
8: Jistě máte chuť na tuto vybranou lahůdku?
3: Ne.
4: Ano.
8: A protože jeden z vás je medvěd a druhý polárníkův pes, tak jediná možnost, která vám zbývá, je najít opuštěnou polární továrnu na ledovou čokoládu a pochutnat si na místních dobrotách. Zdarma.
4: To bychom, pane, opravdu moc rádi. Blum, mohl byste nám poradit, kde leží?
3: Čistě ze zajímavosti.
8: Tralala, to bych mohl. Není to daleko, jen 2 dny chůze, tibidibidub, a jste tam?
3: Herde klosos, další turistika.
8: Řeknu to vám, pane Nanuku. Továrna se nachází v ledové jeskyni na západním cípu velkého mrožího výběžku. Víte, kde to je?
4: Ano.
8: Vchod do jeskyně poznáte podle cedule. Pozor, nebezpečí, exploze.
3: Není to léčka?
8: Naopak, to je maskovací finta. A až budete uvnitř, nezapomeňte, všeho s mírou.
4: Jen trochu ochutnáme.
3: Nevezmu si ani kousek.
8: Hodně štěstí a pozor na mrože.
4: Děkujeme.
8: Voilà.
3: A zmizel. V tom mám binec. Jeden tě stahuje z kůže, druhý nabízí all inclusive v čoko jeskyni. to jsem z toho parožnatec.
4: Rafiku, Brum, jdeme.
3: Mládě nezvedené. Au, au, au.
9: Výborně. Můj geniální plán, že je budeme nenápadně sledovat, vychází na 100%. Slyšeli jsme vše, co jsme potřebovali.
10: Gerdo, já mám hlad. Pojeďme konečně domů.
9: Dáme kolu a burger. A než se dostanou k velkému mrožímu výběžku, tak tam budem třikrát.
10: A proč je máme pořád honit?
9: Lov nemá logiku. Lov je lov.
10: A co řekne tatínek?
11: Tatínek si myslí, že jsme u babičky v Lillehammeru a pilujeme obloučky přece. Poslala jsem mu fingovanou pohlednici a sfalšovala babičin podpis.
10: Ty jsi fakt šílená. I to, jak jsi ukradla ten skútr. Záchranný službě přímo pod nosem.
11: No, ale ten sledovací čip, to byla dobrá práce, ne?
10: Jo, už jsem ti odpustila. Jak jsi mi ho tam tajně v noci zašila křížkovým stehem.
11: Co?
10: Jenže oni jsou docela hodní, ti dva.
9: Dost řečí, sestro. Nesabotuj expedici. Vezmeme to přes ruskou základnu doplnit proviant.
10: Ach jo.

0: dávno jsem slyšel. Tak velký broží výběžek. Tam mám 25 strejčků, 30 tetiček, 40 bratránků a 55 sestřenic. To budou jatka, chlupatci. Ha. Po moři jsem tam, co by ploutví šplouch.
1: Poléz! Už jsme skoro tam! Vidím dveře! Co je tam napsané?
2: Pozor! Nebezpečí exploze!
1: Tak jsme správně! Pojď!
2: Nějak se mi to nechce líbit. Úzká skalní chodba, černočerná tma a zima jak v přírně.

0: Ty mi je pomůžeš svázat a potom začneš odebírat vzorky. Do jednoho kufru nahrabeš mléčnou čokoládu, do druhého hořkou. Do batohu naškrábeš bílou a jestli tam budou další druhy, tak jsem přibalila ještě plastový pytle.
1: A co budeš dělat ty?
0: Budu je vyslýchat a mučit.
1: Bože ségra, kdy ty z toho vyrosteš?
0: Nekecat a vpřed!
1: Něco se jim stalo.
0: Aspoň s nimi nebudeme mít tolik práce. Poběž!
1: Díra v zemi! Sakra!
2: Neuvěřitelný, skočili na nás jak sněžný blechy.
0: Spoutat a mučit, teď!
2: Zase se chce rvát a má pušku.
0: Usvávačka vás zneškodní.
3: Ne, to fakt nejde, musíme Gerdu spoutat. Vezmi ty provazy, rychle.
0: Nechte mě, pryč s těmi provazy, nebo je přepoušu.
2: U vás ani dračí smyčku.
3: U svatýho grizzlyho, kousla mě.
0: Lili,
1: já to na vás povím tatínkovi.
3: Hotovo. Teď to trochu škubne.
0: Au.
2: Padla jak podťatá. Seš nervovaná jak mimino. Hurá.
3: Já nevím, co ty jsi za holčičku. Taková malá a tak vzteklá.
1: Gerdo, už toho fakt nech.
3: Poslechni, sestřičku.
0: Nic vám neřeknu.
2: My také nic vědět nechceme.
3: Rafíku, kdybys jí hlídal, tak já bych ochutnal místní čokoládu.
2: Rozkaz a nepřežeň to. Koukej na Lily, ta už se krmí.
1: Připadám si jako v pohádce. Děkuju, pane medvěde a ctěný Rafe, že jste mě tenkrát zachránili.
3: To nic nebylo. Tak to všechno sníme, ne?
1: Taková nádhera. Všude kolem krystaly a kopečky ledové čokolády. A taky bílá, mléčná a oříšková s jemně mletou mořskou solí. 70% hořka z ekvádorských kakaových bobů a čokoládové lanýže s pomerančovou náplní a pralinky s nugátem a ledové kaštany.
2: Musím uznat, že je to působivé, i když smrtelně nebezpečné. Nejhezčí je stejně to, jak se světlo ze skalních okýnek zrcadlí na vodní laguně uprostřed jeskyně. Poetické, že ano?
3: To je lahoda! Nemůžu přestat! Mlask!
0: Fuj, mlaská u toho jak prase pekary.
2: Je, to je nezdravý, tolik čokolády a nalačno. Z toho jim bude špatně, i když jsou to všežravci.
0: Vlastní sestra mě zradila. Prodala za čokoládu. Pozor. Co to? Z vody se vynořila fousatá hlava. Mrož! Je to mrož? Fuj, ten smrdí. A medvěd ani nemrkne. No bodejť, když čumákem reje v pralinkách. Ta vůně čokolády všechno přebíjí. Musím všechny zachránit od mrožího útoku. Mroži! Jdou na nás mroži! I hned mě rozvažte!
2: Nanukáči, pomoc! Pryč od těch pralinek, jsme v pěkný kaši.
3: Tak to bude hustý. Naštěstí jsou ještě 30 metrů daleko a jejich tempem tu budou tak za 5 minut.
1: Mroži! A jsou jich stovky. Pane medvěde, zachraňte nás.
0: Rozvažte mě. Mroži jsou známí vrahouni, ale já jsem ještě drsnější.
3: Klid! Mroži jsou na souši úplně neschopní. Mají velký tělo, malý pacičky a ještě jim to klouže, víme?
2: Hele, ten zákeřný mrož je tady zase.
4: Správně. Vojsko mrožáka juniora je zde. 25 strýčků mrožů, 30 tetiček mrožic, 40 bratránků mrožáků a 55 sestřenic mrožinek a všichni v plné zbroji. Kly se jim válečnicky lesknou, vousama praskají na znamení nejvyššího rozčílení.

0: Boom Star.
1: Mluví k vám předseda první mroží kolonie západního cípu velkého mrožího výběžku. Zlopověstní cizinci, znesvětili jste naši svatyni lepkavého blátíčka. Za to vás stihne trest nejhorší a definitivní.
2: Sečno, sečno, sečno.
1: Rozhodla, že budete sežráni zaživa jako druhý, třetí, čtvrtý a pátý chod. A to hned po největší pochoutce večera. Schnilé makrele s bílým červem. Nugry, nugry.
2: Nugry, nugry, makrela. Nugry, nugry, makrela.
3: Slibujeme ale, že do dvou minut vyklidíme vaši svatyni a už o nás nikdy neuslyšíte.
1: Toho Bohdá nebude, aby mrož z bitvy utíkal.
4: Nakopeme vám ty tlustý mroží zadky a rozsekáme do guláše i s tou smradlavou makrelou.
3: Gerdo, všechno zkazíš, krucinál.
1: To zóni, sežrat zaživa a kousat pomalu. Fuj! Fuj, fuj!
5: Já bych prchal, co vy?
1: Za hanebnou urážku, hanebná smrt. Bratři a sestry, synové a dcery, synovci a neteře, zaujměte bojové pozice, až napočítám do desíti, vyrazíme. Jedna.
6: Ale jak se vyškrábeme po skluzavce nahoru?
3: Já se po čokoládě stěžku.
1: Dva.
4: Padneme jako hrdinové.
1: Tři.
3: Najdeme jiný východ.
1: Čtyři.
5: Jak jsem tady tak seděl, tak jsem si všimnul. Ale ne, to je blbost.
6: A...
1: Pět.
3: Rychle mluv.
1: Šest.
5: Tamhle to vypadá jak dveře.
6: Blbo.
1: Sedm.
6: Jsou to dveře.
3: Ustupujte, budu vás krýt.
0: Chtějí zdrhnout skalní chodbou, choďte já.
1: Osm, devět, deset, hurá!
2: Hurá, hurá, hurá!
0: Pomsta, pomsta!
4: Hanebně utíkáme z boje, fuj! Košuj a klusej ke dveřím.
5: Klouže jim to, plavou nugátu, jak mouchy v mlíce, safra, tak přece je nám čokoláda na něco dobrá.
3: Pospěšte, blíží se.
4: Nejde to otevřít.
5: Opřem se do nich spolu pořádně. Hej,
3: už jsou tady. Mrožáku. Málo jsem tě na moři vypucoval. Tu máš šťavku, plaze! Au!

0: na Lukáči, pobíjej za ty dveře.
1: Dorazím tě příště.
0: To bylo ochlup.
2: Máme kliku, ve dveřích je klíč.
3: Neřečni a zamkni.
1: A je to.
4: Jen se neradujte, zbavělci. Já si to s vámi vyřídím. Najdu si vás a zakousu klobásky se z vás nudělám. Skety, skeťáci.
3: Zase jste nás zachránili, sláva.
1: Kam nás ta chodba asi zavede?
5: Jsme tam, kudy jsme vešli!
3: No ne, tamhle je náš skútr!
0: Dobrodružství je šťastně za námi! Ho, ho, ho. Co teď, medvěde? Dal bych si pauzu a skočil někam na kost.
5: Holčičky pojedou zpátky za tatínkem.
2: Ani náhodou. Vrátíme se a celý to vyhodíme do povětří. I s těmi mroži.
3: Holčičky pojedou za tatínkem a to hned.
5: Správně, Lily.
3: A teď budu řídit já.
0: Gerdo, šup za sestřičkou nasedat, nebo tě přivážu na výfuk.
2: Pracky pryč.
5: Nasednout a nezlobit.
3: Děkujeme vám, obě, za všechno, kamarádi. A ty se, Rafíku, můžeš kdykoliv vrátit. Já tatínkovi řeknu, jak jsi byl statečný a že vůbec nejsi volezlej starý vořech.
0: No, to bych si vyprošoval.
3: A ty, Nanukáčku, ty budeš mít u mě vždycky přichystanou nejlepší čokoládu.
6: Díky, kotě.
3: Páhoši, a dejte mi pusinku na rozloučenou.
2: Hele, jak s nima flirtuje. Ty narostl hřebínek.
3: Au! Netahej mě za ucho, medvědskej!
7: Mějte se krásně a někdy zas!
3: Pá!
1: Bylo ale dobrodružství. Rafíku, první velké dobrodružství mého života.
0: Radši koukej udat směr, kuličko, ať už jsme v přívětivějších krajích.
1: Co to?
0: Mroži.
1: Moje stopy jsou hnědé.
0: Bezva příručka pro stopaře.
1: Jsou od čokolády. Mám čokoládové ponožky.
0: Takhle tě na sněhu každý uvidí.
1: To nevadí. Lední medvědi se stejně střílet nesmí.
0: A kam teď máme namířeno?
1: Do Běluší zátoky na sušenou tresku k mámě. Na skok do Norska zarybařit na fjordech. A do Grónska za medvědicema. Dobrodružství, jdeme ti vstříc.
0: Ještě mu není ani 20 a už by se vrhal do nejšílenějších podniků na země kouli. Takové mrně. Rafiusi, tady budou zapotřebí tvé znalosti. Jde se! Hav.
8: Brum, brum, brum, hav, hav, brum, brum. Brum, hav, brum, hav, hav, brum. Haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum, haf, haf, brum.

0: Ahojky, ahoj kluci, ahoj Jani. Vítejte v mojí dnešní pohádkové školce.
1: Uf, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj.
0: Pomoc, příšera.
1: Užoune, no prosím tě, to jsem já, Jana. Počkej, uhladím si vlasy, sundám si šátek.
0: Je, ahoj, Jani, já tě vůbec nepoznal a navíc jsem se i trochu leknul. Co se ti to stalo?
1: Ale vítr mi strašně rozcuchal vlasy a když jsem šla po chodníku, tak okolo mě rychle projelo auto, tak proto mám na sobě to bláto a funěla jsem, protože jsem běžela, abych stihla začátek školky.
0: No, vypadala jsi jako příšera.
1: No, to se nakonec může stát každému. Dokonce mám o tom i písničku.
0: Je? Já bych ji chtěl slyšet.
1: To není žádný problém.
0: Užounova písnička.

0: Ищера, блопна то деза светла и за щера. То є супер піснічка.
1: Діки.
0: Já mám náhodou příšery rád.
1: Ale, to se mi tedy nezdálo, když ses mě tak vylekal.
0: No, ale přeci vždyť to, aby se někdo příšery lekl, když ji vidí, je její práce. To ona, kdyby teda byla opravdová a nebyla z toho ty, tak tahle ta příšera by se urazila, že jsem se nelekl. Jo, ta opravdová.
1: Jasně, asi máš pravdu.
0: No vážně. A podobně to mají i bubáci.
1: Až jsme u toho. Prosím tě, existují vůbec příšery? A bubáci?
0: A strašidla, a strašidílka, a strašidílečičinka. Jasně, že existujeme. Vždyť to jsem.
1: Dospěláci přeci říkají, že nejsou a že se jich nemusíme bát.
0: A to mají pravdu a i nemají pravdu.
1: Tak tomu nerozumím.
0: Všichni každopádně jsme. Jo? To holky a kluci konec konců slyšíte. Ale děti se nás bát nemusí.
1: Zase tomu nerozumím.
0: Opravdové příšery a bubáci jsou přeci jen u nás, v pohádkovém světě.
1: Takže nikdo nemá doopravdy bubáka pod postelí nebo příšeru ve skříni?
0: Ne, ale právě si to někdy může myslet, když mu třeba pod postel foukne průvan a zní to strašidelně. A nebo taky některá skříň je stará a vrže. Jo, třeba tak, třeba?
1: Jako v naší dnešní pohádce.
0: Ušounova pohádka.
2: Příběh o staré skříni. V zámeckém pokoji stála stará skříň. Stála na stejném místě skoro 100 let a byla spokojená. Přestože jí lak už trochu zašedl a místy i popraskal. V pokoji bylo útulno. Lidé v něm rádi pobývali a každý skříň obdivoval. Pak ale přišel nový kastelán a řekl si, že se na tu starobu nedá dívat.
3: Strčím tě na chodbu pod schody.
4: Ať tady neděláš ostudu.
5: To doufám, nemyslíte vážně, pane. Já tady stojím skoro 100 let.
4: No a co?
5: Uvažte. Pod schody budu zbytečná. A toho prachu kolem.
4: Cože, prach? Ty sama jsi celá zaprášená.
5: Ne, vodu prosím, ne. Vždycky mě utírali měkkou suchou prachovkou.
4: Jestli ještě cekneš, skončíš ve sklepě jako špinavý haramur.
5: To přece. Střežila jsem vzácné šperky, důležité listiny, chránila jsem knížecí pečeti.
4: Koho to asi zajímá?
6: Tatínek je kastelán a já jsem krásná princezna, princezna.
7: Co tu dělá ta skříň? Přece stála v pokoji? Promiň, ale nejenom s tebou. Dojdu pro tatínka.
5: Jen to ne, nejradši by mě rozštípal.
7: Proč?
5: Jsem přece stará a k ničemu.
7: Jak to? Máš spoustu šuplíků. Můžu si do nich schovávat kamínky, tajná psaní a nebo svoje prstínky.
5: Ohlídám ti je, můžeš se spolehnout. A jestli chceš, budu ti vyprávět, jaké šperky už jsem viděla.
7: Tak jo. A já se zase postarám, aby ti nikdo neublížil.
1: kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku?
0: Ve které si dneska povídáme o příšerách a bubácích.
1: Hele, Ušoune, ty jsi říkal, že příšery a bubáci bydlí v pohádkovém světě. Prozrať mi o nich něco víc. Prosím.
0: Jasně, tak třeba představ si, že bubáci vážně u sebe doma spí pod postelí.
1: A proč to dělají?
0: Mají to prostě radši. A dokonce se stejně diví lidem, proč spí nahoře na posteli.
1: Je, to je legrace.
0: Jo, je to legrace. A nebo třeba příšera Akáta, která má místo vlasů lupení. Ta je hrozně nasladký. Sní každý den třeba 3 obrovské dorty.
1: Hm? Zajímavé. A co třeba Čumbulák?
0: Kdo?
1: No Čumbulák.
0: No to neznám.
1: A chtěl bys si o něm poslechnout písničku?
0: Samozřejmě.
1: Tak prosím, o Čumbulákovi nám zaspívá Slávek Janoušek.
0: Ušounova písnička.
8: Zadu na konci zahrady, těžko by se to přehlídlo. Dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo, to něco se hraje.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsem se dneska dozvěděla už spoustu zajímavého o příšerách a bubácích.
1: A víš, kdo je třeba daleko horší než příšery a bubáci?
0: Vím, někteří zlí lidi.
1: Ano, proto, když si třeba hrajeme na hřišti a volá na nás někdo cizí, tak ho neposloucháme.
0: A když jde za námi?
1: Zavoláme rodiče.
0: A když rodiče neslyší nebo tam zrovna nejsou?
1: Utečeme nebo přejdeme na jinou stranu ulice. Nebo třeba zajdeme za nějakou maminkou, co má v kočárku děťátko, tak ta nám určitě pomůže a pohlídá nás. No a kdyby nám třeba někdo cizí nabízel dobroty, tak si nevezmeme a utečeme. Ale to holky a kluci dobře ví.
0: Co říkáte, holky a kluci?
1: Říkají, že to ví, že jim to rodiče a učitelé často opakují. Ale víš, co já ti řeknu? Víš, co je nejhorší? Že někdy nějací zlouni řeknou nějakému klukovi nebo nějaké holčičce: pojď se mnou, maminka mě posílá, aby si se mnou šel za ní, jo? Nebo táta mě posílá, aby si se mnou šel za tátou, jo? No tak to ne teda. To teda to v žádném případě.
0: Přesně tak, holky a kluci. Ale vy jste určitě dost chytří na to, abyste věděli, že to nemáte dělat. V žádném případě nepůjdete s takovým člověkem, když to není domluvené.
1: Je, Jani, a ještě mě něco napadlo, ale je to moc důležitý, protože někdy drží v ruce koťátko nebo štěňátko a říkají: pojď mi s ním pomoct, máš rád štěňátko, máš rád nějaké zvířátko. No a to děťátko si myslí, že je zapotřebí pomáhat, a tak s takovým člověkem jde. Prostě ten člověk použije nebohé malé zvířátko, aby mohl ublížit nebohému malému človíčkovi. No chápeš to? To jsou největší příšery a největší bubáci.
0: Máš pravdu, Ušoune. A vy, holky a kluci, pozor na ně.
1: No a počkej, víš, co je na čase? Na čase je další písnička. No, třeba například Skákal pes, umím skvěle.
0: Tak se do toho pusť.
1: Ušounovo zpívání.

0: a skunk on dolly. You, you. No a protože nám to tak pěkně, holky a kluci, jde, tak si dáme ještě jednou to též, jo? Tak jdeme na to. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, op, a skákal dále. A ještě jedna sloka. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, kožíšek měl strakatý, to zadečku děurku.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku?
0: Ve které jsem se dneska na začátku fakt lekl. Myslel jsem, že se k nám do školky přišla mrknout příšera, než jsem zjistil, že je to Jana, která byla celá pocákaná a rozcuchaná a tak, jo.
1: A já se pak dozvěděla zajímavosti o příšerách a bubácích v pohádkovém světě.
0: A pak jste Janě udělali moc velkou radost, že víte, jak velký pozor se musíte dávat před cizími lidmi, protože nemůžete vědět, jestli jsou hodní nebo zlí.
1: To je pravda.
0: No a co teď?
1: Teď hádanka.
0: Paráda, to se moc těším. Ušounova hádanka.
1: Tak Ušoune a vy taky, holky a kluci, nastražte uši. Koho pak to slyšíte?
0: Pes?
1: Těsně vedle.
0: Vlk?
1: Těsně vedle.
0: Tak a teď to řekneme všichni dohromady, holky a kluci. 3, 2, 1, šiška. Jasně, že ne, šiška. To prosím pěkně, všichni už vědí, že to byla liška.
1: Perfektní, jste hvězdy, zase jste zvukovou hádanku rozluštili.
0: A co teď?
1: Teď ještě jedna písnička o strašidle.
2: Strašidlo skříňové.
1: To určitě taky znáš, viď?
0: Slyšel jsem o něm.
1: A teď si o něm poslechneme i my.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A co teď, Jani?
0: Teď už je konec, Ušouné.
1: Och jo.
0: A těšení na zítra.
1: Těšení je fajn, ale kdybyste mi holky a kluci chtěli při tom těšení na zítra něco namalovat, budu moc rád za nějakou parádní příšeru nebo za nějakého úžasného strašidláckého bubáka.
0: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: No to už dospělí přesně vědí, co s takovým obrázkem mají udělat. A někdo z vás za tu příšeru nebo bubáka dostane dárek. Janě by stačilo se vyfotit a bylo by to...
0: No, Ušoune. A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a nezapomeňte, co tak krásně víte. Dávejte si pozor na cizí lidi.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi s těžkým srdcem vaše roztomilácké strašidílko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na písničku o jednom strašidle z bažin. Jmenuje se Jožin.
1: Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili Bili.
1: Žil byl jednou jeden vědec, polárník a diplomat Fridtjof Nansen. V Žili Bili už jsme měli několik dobrodruhů, které lákaly mrazivé dálky. Vzpomínáte třeba na Amundsena, který dobyl jižní pól, nebo na dvoumetrového Froikena, který na ledovém severu přišel o nohu? Teď si povíme o neuvěřitelně úžasném pánovi, který proslul nejen svými odvážnými expedicemi do Arktidy, ale proslavil se i jako filantrop a humanitární pracovník, tedy člověk, který z dobrého srdce pomáhá ostatním lidem a snaží se ze světa udělat lepší místo. Je autorem takzvaného Nansenova pasu, který pomohl 100 000 lidí. Jak? Vezmeme to pěkně od začátku. Fridtjof Nansen se narodil v roce 1861 nedaleko dnešního hlavního města Norska, Osla. Na rozdíl od zmíněných pánů Amundsena a Froikena nedal přednost dobrodružství před vzděláním a řádně dokončil vysokou školu. Získal doktorát ze zoologie a později zkoumal nervovou soustavu živočichů. Od dětství krásně kreslil, což později využil při vydávání knih o svých cestách. Byl taky nadaný sportovec. Skvěle plaval, bruslil a běhal na lyžích. Vyhrával jeden závod za druhým. Byl vytrvalý a nezávislý a psychicky odolný. To všechno se mu hodilo pro jeho velký sen. Projít na lyžích dosud neprobádané ledové vnitrozemí největšího ostrova na světě – Grónska. Byl to odvážný cíl. Jak sám Nansen prohlašoval, těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl. Toulavou krev měl v rodině. Jeho předek Hans Nansen podnikl v 17. století výzkumnou cestu do oblasti Bílého moře na severu Ruska. Do Grónska se Fridtjof vydal v roce 1888. Vše naplánoval tak, aby se výprava neměla po startu kam vrátit. Věřil, že když nebude jiné cesty než vpřed, svou misi zdárně dokončí. Zajímavá motivace, co? Na expedici si nechal vyrobit lyže se speciálním tvarem i vázáním, tedy upevněním k botě. Tahle procházka trvala 2 měsíce plných útrap, teplot i minus 45 stupňů Celsia a vyčerpání. Přinesla však cenné poznatky o Grónsku a Nansenovi vynesla uznání. Jeho nejznámějším dobrodružstvím se ale stala expedice na lodi Fram. Na tu vyrazil v roce 1893 a vrátil se z ní až za dlouhé 3 roky. Nansen chtěl dokázat teorii, že mořské proudy unášejí ledové kry přes severní ledový oceán z východu na západ. Měl v plánu doplout z Norska na východ k severnímu pobřeží Sibiře, tam nechat loď zamrznout v ledu a s ním se nechat unášet neboli driftovat zpět severozápadním směrem přes tehdy člověkem nedobytý severní pól. Vlastně by se ani nemusel moc namáhat, protože by jen čekal v lodi, až ho tam donese led. Mazané, že? Samozřejmě, že to vůbec nebylo tak jednoduché. Hlavně musel nechat postavit plavidlo, které by led nerozdrtil. Loď Fram tak měla speciální konstrukci. Mimochodem právě tuhle loď pak využil Amundsen, když se vydal dobýt jižní pól. I když se ukázalo, že měl Nansen pravdu a jeho loď uvězněná v ledovém příkrovu putovala správným směrem, pól míjeli ve velké vzdálenosti. Nansen se tedy rozhodl vystoupit a pokračovat k pólu na saních tažených psy. Se společníkem Johansenem putovali po nehostinném, nebezpečném ledu, kde nebyly žádné cesty, jídlo ani lidé. Jen mráz. Přímo na pól se nakonec nedostali. Přiblížili se mu ale na vzdálenost 400 kilometrů. Šlo o rekord. Nikdo před nimi se tak daleko na sever ještě nedostal. Po návratu je v Norsku vítali davy. Loď Fram opravdu doplula po očekávané trase do otevřeného moře u Špicberku. Expedice přinesla zásadní poznatky o oceánských proudech, klimatu a geografii severního ledového oceánu. Po skončení polárnické kariéry se Nansen stále více věnoval diplomacii a humanitární práci. Během první světové války skončilo mnoho lidí v zajetí. Hodně rakousko-uherských vojáků, mezi kterými bylo i mnoho Čechů, uvízlo například v Rusku. Konec války pro ně neznamenal konec útrap. Nansen organizoval návrat více jak 400 tisíc válečných zajatců různých národností.
2: Wow!
1: A co to byl ten Nansenův pas? V Rusku byla po válce složitá politická situace. Obrovské spousty lidí před ní uprchly, ale neměli doklady, aby mohli legálně cestovat a začít nový život v jiné zemi. Nansen proto prosadil vznik zvláštního cestovního dokladu vydávaného Společností národů. To byla předchůdkyně dnešní Organizace spojených národů, zkráceně OSN. Nansenův pas později pomáhal i uprchlíkům z jiných zemí, například Arménie. Nansen taky organizoval rozsáhlou pomoc obyvatelům Ruska postiženým katastrofálním hladomorem. V roce 1922 obdržel Nobelovu cenu za mír. Jeho jméno dnes nese spousta míst, budov, lodí a dokonce i kráter na Měsíci. Historie holt ukazuje, že největší hrdinství je pomáhat druhým.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Jdeme ven.
1: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
2: Baví vás věda nebo raději sportujete?
1: Čtete knížky, sledujete filmy?
2: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
1: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
2: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
1: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
2: Těšíme se na vás.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní krásné prázdninové odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás ze studia vítá Denisa Kimlová. Dnes opět takzvaně jistím pražské studio, zatímco hlavní moderátor dnešního juniorského odpoledne Jirka Kohout je právě teď osobně v Bedřichově na úžasné akci Běhej lesy a tam nás už po zprávách vezme. Já se ohromně těším na všechny jeho zážitky i hosty a jsem dost zvědavá, jak běžci řeší současné vysoké teploty. No ale teď už zcela klasicky minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Zprávy dnes zcela sportovní. Českou fotbalovou reprezentaci povede poprvé v historii cizinec. Španělský trenér Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky s opcí na další 2. Na mimořádné tiskové konferenci na Strahově to oznámila Fotbalová asociace České republiky. Centrem evropského plavání se už od pátku stane Paříž na kontinentálním šampionátu, který zahrnuje nejen bazénové soutěže, ale i skoky do vody a také dálkové a synchronizované plavání se představí celkem 24 reprezentantů. Stěžejní osobností české výpravy bude trojnásobná mistryně Evropy Barbora Sémanová, kterou od 10. srpna čeká obhajoba zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové 400. Vedle těchto 3 disciplín nahlásila do Paříže i starty na 50 metrů, volný způsob a 100 metrů motýlek. Poslední dobrá zpráva je zároveň upoutávkou na dnešní vysílání, protože nás vezme na přípravy jednoho ze závodů Běhej lesy v Bedřichově, kde je stejně jako ve zbytku republiky jasno a okolo 37 stupňů Celsia a taktéž výstraha na vysoké teploty. Kolega Jiří Kohout je na místě, aby nám přinesl nejčerstvější běžecké informace. Tak zůstaňte s námi.

0: Kamarádi, krásně nám dozněla píseň od Voxela Naší ulicí a je to, představte si, shodou okolností oblíbená píseň nejlepšího moderátora Rádia Junior Jirky Kohouta, kterého já už za malinkatou chvilku pustím ke slovu. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, Denisko. Krásné páteční odpoledne, holky a kluci. Tak já vás všechny zdravím a teď to uvedu na pravou míru, na tu pravou adresu. Já vás zdravím z Beskyd, z Bílé. Ski areál Bílá, kde se zítra poběží další zastávka Běhej lesy. Ty jsi před chviličkou zmínila Bedřichov, ono je to také na B a v Bedřichově se běhat bude také, ale až 29. srpna. To je ta příští zastávka, na kterou bych už teď chtěl pozvat holky a kluky. Ale já tady teďka procházím cílem, jo, tady ano. Jako ještě skoro nikdo není, ale je tady paráda, že už se dneska můžou tady rozdávat startovní čísla, je to takhle o den napřed, je tady rozestavěné to městečko a já už jdu a procházím cílem, tak teď to tak jako popíšu a teď dávám levou nohu a skáču do cíle a myslím, že zítra, až tady běžci proběhnou si tady tu cílovou bránu, tak budou asi rádi, protože Beskydy Bílá, to je prostě pro mě, je to nejkrásnější zastávka Běhej lesy. Je to sice nejdál, dnes jsem se měl 4,5 hodiny s jednou maličkou zastávkou, jen tak si odskočit a zase rychle dál, abych náhodou neprošvih to vysílání, protože páteční provoz bývá někdy velmi nevyspytatelný. Nicméně je to opravdu nejkrásnější zastávka, ale zítra tady bude velké teploučko. Já jsem myslel, že v Beskydech se trošičku ochladíme, ale Deniso, není tomu tak. Kolik schválně je teďka stupňů v Praze?
0: No v Praze, jako řekla bych, že ve stínu to bude 37, jak říká počasí, ale na slunci to jako na tom rozpáleném asfaltu to budou 40 úplně.
1: No, tak to máme vlastně podobné teploty i tady, ale zase jsem slyšel, že se tady v areálu před 14 dny jeli nějaké super závody na horských kolech a že tady byly také 40-stupňové teploty a že to všichni parádně zvládli. Ono totiž jednu výhodu to má, nebo jednu, má to spoustu výhod, ale ono se tady přebíhá přes takový potůček a možná je to říčka, teď nevím, možná je to i ta zmiňovaná Bečva, tak a tam se v ní dá krásně koupat, ochlazovat, plavat, tak já se na ní těším, myslím, že už dneska po vysílání to vyzkouším a půjdu se tam ochladit, protože to je opravdu krásná horská říčka.
0: No Jiříku, já jsem slíbila holkám a klukům, že se zeptám, ty říkáš o těch teplotách, o těch šílených teplotách, tak je možné, že třeba kdyby ty teploty přesáhly určitou hranici, že organizátoři řeknou, že se třeba neběží?
1: To nevím, na to se můžeme zeptat, protože dnes budeme mít v klubu několik lidí z Raulu, potažmo Běhej lesy. Bude tady jako host Nikola Katolická, což je vlastně hlas Běhej lesy. Je to moderátorka, která tady s námi objíždí všechny zastávky, tak s tou si budeme povídat zhruba po 17:30. No a ve 18:45 to potom bude Štěpán Pol, který to tady má na starosti vlastně tuhletu zastávku a potom po 19. hodince tu hlavní hodinku si budeme povídat s Pavlem, což je hlavní organizátor Běhej lesy. Tak ten nám řekne úplně všechno, jak vlastně se to má s těmi teplotami, ale hlavně, jak je třeba vymyšlené to ochlazování nejenom pro závodníky, ale vlastně i pro všechny organizátory, protože jich tady je několik desítek, aby se to všechno zvládlo a všechno odbavilo, protože tahle zastávka Běhej lesy je opět vyprodaná. Tenhle ročník je takový kuriozní v tom, že vlastně všechny zastávky zatím byly úplně vyprodané. Takže kapacita je naplněná a teď se přemýšlí, co s tím dál, protože je spoustu dalších běžců, malých i velkých, kteří by chtěli běžet, chtěli by se přidat do tohohle seriálu, ale vlastně už na ně kapacitně nezbývá místo, protože i ta příroda se musí nějakým způsobem šetřit a nemůže tady proběhnout 10 000 běžců za jeden den.
0: No jasné. A Jiříku, ještě se vrátím k těm teplotám. Máš ty nějaký osobní způsob, jak se schlazuješ? Jak to uděláš ty?
1: No osobní způsob, jak se schlazuju, tak samozřejmě pít minimálně den dopředu. Ale opravdu pít hodně, vypít prostě třeba 3 litry vody nebo nějaký minerálky. No a ten den závodu pít, potom samozřejmě nějaké jonťáky, no a snažit se být co nejdále, co to půjde ve stínu a nějak to jako úplně nehrotit při takovýchhle teplotách, protože to opravdu nemá cenu.
0: Jasně, Jiříku, to je pravda. A jak jsou nejmenší děti? Jak běhají nejmenší děti a kdo je tam třeba nejstarší?
1: No, nejmenší děti běhají krásně a ty běhají v doprovodu s rodiči. Myslím si, že na start se může postavit úplně každý, kdo umí chodit. No a nejstarší běžci, to jsou potom opravdu sportovci, před kterými smekám, a tím je kolem 80-90 let.
0: Hustý. Jiříku, a ty poběžíš?
1: Já poběžím, moc se na to těším, ale už dva dny se tak jako připravu na to, jakou taktiku zvolím, ale spíš si z toho udělám takový krásný výlet, protože jak už jsem říkal, já prostě Bílou miluju a kdykoliv sem přijedu, tak prostě to je radost. A já vám ji trošičku víc přiblížím, protože už po písnice si budem povídat s Martinem Kacířem, což je tady šéf areálu Bílá. A je to člověk, který tady žije a ví o Bílé úplně všechno, takže on nám tady ukáže ještě nějaká zajímavá místa a prozradí, co se tady dá dělat, nejenom v letě, ale hlavně v zimě.
0: Skvělá zpráva, písnička letí.

0: Vedoucí z Kia Reálu Bílá Martin Kacíř, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Martine, já tě zdravím, ahoj.
1: Zdravím posluchače z Bílé z Beskyd.
0: Prozraď mi hned na začátek, kolikrát v roce je tady takovéhle horko jako dnes?
1: To už je skutečně extrémní a takových teplých dní tady moc na horách nemáme. Jsme přece jenom v nějakých 600 metrech nad mořem, nicméně i na konci června už takové teplo bylo. Teďka pár dní takové teplo hlásí, ale takže teď to je spíš asi k vodě. Nicméně během příštího týdne se má zase ochladit a bude líp.
0: Martina, kde se tady v okolí dá ochladit? Co to tady teče za potůček nebo říčku? Co to je?
1: To je řeka Ostravice, toto je zrovna Bílá Ostravice, z druhé strany přitíká Černá Ostravice a všechno se to stíká do jedné velké Ostravice, která teče do vodní nádrže Šance, což je zdroj vlastně pitné vody pro Frýdek a pro Ostravu, takže potom teče Ostravice Frýdkem, Ostravou a potéká se do Odry, takže to je celkem významná velká řeka.
0: Já jsem právě říkal, že jsem jezdím moc rád, že Bílá je prostě jedna z nejkrásnějších zastávek, běhej lesy. Rád se tady tak jako koupeme a když jsem právě viděl tady tu vodní plochu dole, ta, co je zdrojem té pitné vody, jsem říkal, to by bylo krásné se tady vykoupat, zaplavat si a tak, a ono se to nesmí, to je jasné.
1: Tam je zakaz vstupu skutečně, tam nesmí ani auta, tam jenom s výjimečným povolením. Může se teda nahrát, to znamená, tam je povoleno, z druhé strany se dá přijet i autem, jakoby tam je tam parkoviště, takže dá si prohlídnout hráz jako taková, ale jinak je to skutečně tam zákaz rybolovu, zákaz koupání, je to skutečně zdroj pitné vody.
0: A dá se tady někde v okolí koupat?
1: Nejblíž asi na druhé straně je Horní přehrada a Horní Bečva a na druhé straně potom Morávka, to jsou asi takové dvě nejbližší vodní plochy. Žermanice, Těrlicko, to není všechno, to jsou všechno dojezdové vzdálenosti, celkem v pohodě. Nevím, jak teďka jsou momentálně Sínice a tyto věci, ale to jsou celkem velké plochy na koupání. Ale jinak v té řece se koupat dá, tam to zakázané není, až potom dál samozřejmě v té přehradě tam už ne.
0: To víme a taky se vykoupeme, ale pojďme tady do Ski areálu, protože tady je třetím rokem nová lanovka, jak se jmenuje?
1: Je to zbojník druhý, je to nástupce zbojníka prvního, kdy jsme tady měli původně čtyřsedačku fixu, to znamená neodpojitelnou, kterou jsme před třetí sezónu nahradili touto supermoderní šestisedačkovou odpojitelnou vyhřívanou sedačkou s bublinou, která má velkou přepravní kapacitu, je velmi rychlá, pohodlná a hlavně v zimě to lyžaři ocení, že mají teplo od zadečku pěkně a neprší nebo nesněží na ně, když je nelídne počasí.
0: Kolik dokáže převést za den sportovců?
1: Neřeknu vám to za den, řeknu vám to za hodinu, když při plné obsazenosti a při optimální rychlosti vyvezeme 2400 osob za hodinu. To znamená, záleží, jak dlouho jedeme, kolik jestli ti lyžaři jedou skutečně po šestí a jedeme na plný výkon. Takže ono se to dá asi nominálně spočítat, ale nikdy se na tyto počty neděje.
0: Jak tady, pardon, kdy tady začíná v areálu Bílá sezóna lyžařská plus minus?
1: Někdy kolem 12. 15. prosince, letos to myslím vychází na 12. 12. na sobotu, máme oficiální ski opening i v nějakýma předvaděčkama, lyží, závody na Ski Alpech, což sice není úplně náš jakoby, zájmový okruh, ale ty závody tady jsou. A my ale začneme sezonu okamžitě, když to je možné, to znamená letos třeba v letošní zimní sezóně, to už vlastně už loni, jsme začínali 1. prosince, kdy už to bylo možné na jižním svahu, kdy jsme jezdili od půlky, jsme začali lyžovat. Lanovka začala 7. prosince, ale 13. jsme měli oficiální opening, takže letos máme oficiální opening naplánovaný na 12. 12. Pokud to půjde dřív, určitě pojedeme dřív.
0: 12. 12. ve 12 hodin, ne, to bude určitě dřív.
1: Od 9 jezdí lanovka.
0: Jasně. No a do kolikátého se tady tak jako zhruba ten sníh drží? Nebo do kdy ho udržíte? Já vím, že to záleží hodně na počasí.
1: Záleží rok od roku, byly roky, kdy jsme skončili v únoru, ale standardně do konce toho března to máme tak vždycky jako naplánované, kdy kolem 12. 15. končí jarní prázdniny všech okresů a pak ještě 14 dní většinou jedem na výborných podmínkách do toho konce března. Záleží potom i kdy vychází Velikonoce. Letos, myslím, vychází relativně brzo, tak to možná udržíme do Velikonoc, ale standardně do konce března ty podmínky tady bývají velmi dobré.
0: No, ono je tady docela chladno, takže se tady daří i tomu umělému zasněžování, je to tak?
1: Říkáme tomu technické zasněžování, aby jsme něco nenahrávali nějakým umělotinám a podobným. Je to skutečně pouze voda a vzduch, nic jiného tam není. Je to pod vysokým tlakem pouštěna prostě voda do těch sněžných děl různých druhů a vzduchem rozprašováno. To znamená, není to skutečně žádná umělotina, proto tomu říkáme spíše technické zasněžování. A my tady máme takové specifické klima v tom našem údolí Bílanském, kdy se to tady drží v těch mrazových teplotách, kdy třeba ještě dole na Ostravici je třeba +2 a tady už máme -3, takže skutečně to se drží a díky tomu se nám daří velmi slušně zasněžovat, ale každý rok tu zasněžovací techniku ještě posilujeme, podporujeme, zase dokupujeme další sněžná děla, aby to tady bylo skutečně co nejrychleji možno nafoukat, promíchat s přírodním a to vlastně jsou ty nejlepší podmínky, které můžou být.
0: Některé areály mají i zásobníky na sníh, to tady asi není.
1: Zásobníky máme, testujeme, ale zatím pro běžecký okruh, zatím to ještě nemáme na sjezdovky. Máme tady nějakou první studie a plánování, kde bychom to mohli dělat. Jmenuje se takový snow storage, takový anglický název jako uschova sněhu. Takže zatím tady máme nějakých 2000 kubíků sněhu uschováno pod plachtama ve střední škole, ve Frýdku Místku, dělají k tomu studii a prostě studují to, jak kolik toho ubývá a tak dále. A plus tady máme ještě i výrobník přímo, kontejner na výrobu sněhu, kdy se dá zasněžovat i při plusových teplotách, takže primárně pro dětský park a pro jižní stranu. Takže i tuto technologii už tady v areálu máme.
0: Takže myslíte, že někdy bude možné v budoucnu jezdit i v létě na sněhu technického?
1: Myslím si, že v Čechách ne. Je to neekonomické, už to výroba tím kontejnerem je asi tak 12x dražší než standardní zasněžování a samozřejmě než přírodní sníh. Držme lyžování v zimě, v létě dělejme jiné kratochvíle, které patří taky na hory a myslím si, že ty 4 měsíce lyžování je tak akorát.
0: Je to tak akorát, já jsem schválně začal tím zimním lyžováním, protože mám pocit, že mi je trošičku lépe, že mi není takové vedro. Ale Martine, my si dáme písničku a pak se podíváme do těch běžeckých stop.
1: Dobrá, těším se.
2: Myslel jsem, že se ztrácím v moře tvýho času.

že blázním letím.

0: Martin Kacís, hostem dnešního speciálního vysílání z Bílé v Beskydech. Martine, před písničkou jsme si slíbili, že se podíváme do stop běžkařských. Tak kolik kilometrů tady v Bílé máme?
1: Tak ono to není naše zase primární zaměření, my jsme ale už podle názvu ski areál Bíle, tak v tom ski se zbíhají i jak sjezdové, tak i běžecké lyžování. My tady aktuálně upravujeme cirka nějakých 50 kilometrů běžeckých stop, a to za velké podpory Moravskoslezského kraje, který platí tu údržbu pohonné hmoty a podobně. Jsou na to speciální dotace přímo na údržba lyžařských běžeckých stop. Takže za to kraji velmi, velmi děkujeme, ale potažmo zase to je pro lyžaře a pro návštěvníky areálu. Takže jsou to upravované stopy rolbou, která má na sobě GPSku, takže teďka nevím přesně na kterých stránkách to přesně potom poznat, kdy ta rolba kterou stopu projela, a návštěvníci nebo hosté potom přesně ví, že je upravena. Samozřejmě to tam je to závislé čistě na přírodním sněhu a podmínkách. Kromě u takového malého okruhu u zámečku, to takový kilometrový okruh, kde se konala i olympiáda dětí a mládeže v loňské sezóně, a tam jsme to právě zachovali a se svazem lyžařů a s Moravskoslezským krajem tam udržujeme kilometr i technického zasněžování, prostě i na trénování dětí a na lyžování těch veřejností, takže i to běžecké lyžování tady podporujeme a udržujeme.
0: Ty sám běžkuješ?
1: Můj mládežník, to znamená můj syn, dělá biatlon, takže mám k tomu relativně blízko, a já spíš ale na klasice, takže určitě jo.
0: Která trasa tady po okolí na lyžích, tady na běžkách, je pro tebe nejoblíbenější?
1: Je to taková klasická dvacka tady z Bílé směrem na Mezivodí a zpátky. Je to takový pěkný, ale je to nahoru dolů, nic jednoduchého, respektive nic složitého, ale fajn. A to mám asi nejradši, to je takové tady nejbližší, jak říkám, na Mezivodí a zpátky. Ale je to okruh, není to tam zpět.
0: No a než se dostaneme na ty letní aktivity, tak Deniska by se také ráda Martina na něco zeptala. Tak Deni, máš slovo.
2: Martine, moc zdravím a ptám se. V Beskydy jsou, tam je úžasná příroda a máte už medvědy, návštěvníky, rysy a vlky. A mě by zajímalo, zda nějaký běžec někdy potkal takovéhle velké zvíře.
1: No, oni jsou to ale naštěstí zvířata placha. To znamená, víš, my se tady na některých fotopastech už byli zhlédnutí, jak medvěd, tak vlk, ale já jsem je teda o sobě ještě neviděl a myslím, že běžci je zítra neuvidí.
2: Jasně. Potom mám další dotaz týkající se dopingu. Zjišťujete nějak, jestli někdo není dopingově povzbuzen?
1: Tak to asi není otázka úplně na mě, protože mám na starosti technické zabezpečení celého závodu, je to spíše na pořadatele jako takové, ale jsou to hobby závody, jo? To znamená, nejsou to žádné profi, takže nemyslím si, že se tady dělají dopingové testy, ale neumím na to relevantně odpovědět. Nerad bych jako něco tady řekl, že tady netestuje a pak tady si vezmou první tři na dopingovku. Ale nevím, jestli na standardních hobby závodech se dělají dopingové testy, to se mě trochu zaskočilo.
2: To je totiž amatérská otázka neběžkyně.
0: Ne, já myslím, že ne, ale je možné, že třeba někteří sportovci, je pravda, že to je vlastně amatérský závod, ale běží tady i profi sportovci, takže je možné, že sem tam se nějaká kontrola může objevit, ale víceméně běhá se tady spíš pro radost, takže věřím tomu, jako Martin, že tady žádný sportovec není dopingově povzbuzen, jak jsi říkala.
2: No a Martine, ještě mě samozřejmě zajímá, protože běžecké trasy oblíbené jste odhalil, tak je Bílá vaše oblíbená trasa běžecká?
1: Je, ale bydlím ve Velkých Karlovicích, tam to mám možná radši, protože to mám přímo u baráku a tady jsem v práci, takže tady to mám, ale samozřejmě taky jsem tady vyrost a tak dále, ale mám spíš asi blíže k tomu sjezdovému lyžování, no, to říkám na rovinu.
2: Moc děkuju za odpovědi.
0: Tak, Deni, já myslím, že si můžeme dát písničku a pak se ještě vrátíme k povídání s Martinem.

0: Dnešní klub Rádia Junior a já si povídám s Martinem Kacířem. Martine, my jsme si tady probrali už to běžkování, zimní zasněžování. Jaké jsou tady ještě další aktivity ve ski areálu Bílá?
1: Tak jak jsem už říkal v úvodě, jsme primárně lyžařský areál, to znamená, máme tady sjezdové tratě všech náročností od závodních červených, skoro černých, kde pořádáme oficiálně FIS závody, přes lehčí, modré, nebo červené, modré, i pro úplně začátečníky, pro děti, s tím, že tady máme i zimní lyžařský park, kde můžou dětičky od prvních krůčků na lyžích i s instruktorem nebo bez instruktora na lyžařských pásech začít své lyžařské dovednosti pilovat. Máme tady takový malý snowpark, takže dá se tady na snowboardu, takže to využití v zimě je tady skutečně obrovské.
0: No a nejenom v zimě se dá využívat ski areál Bílá, protože my jsme toho svědky, zítra tady proběhne další zastávka Běhej lesy, další závody, tak co ještě se tady dá zažít?
1: Ano, je to přesně tak, ski areál Bílá žije i v létě. My tady máme, lanovka je v provozu teďka o letních prázdninách každý den od 9 do 5 a máme tady úžasné stezky pro děti, medvědí stezka, pašerácká stezka, stezka dřevěnka, taková sportovní, kde můžou děti skutečně vyvést se nahoru lanovkou a absolvovat cestu dolů, buď i s kuličkovou dráhou, to znamená medvědí stezka s kuličkou, kde si tady koupí v areálu dřevěnou kuličku, která jim potom zůstane jako suvenýr a můžou procházet takovou super dřevěnou prostě 300 metrovou dráhu, což není úplně náš výmysl, trošku jsme to vzali ze světa a udělali jsme to ale po Beskidsku po našemu, takže skutečně to určitě nikde jinde nezažili. Takže toto se tady dá určitě zažít a výlety po okolí, je tady obůrka se živou zvěří a samozřejmě ta příroda, výhledy, to prostě nikde jinde není.
0: A co třeba cyklistika, sjezdy, traily?
1: Na to jsem úplně zapomněl, ale samozřejmě máme tady tři liney. Přímo jedna černá downhillová, kde se tady pořádá i vždycky první zastavení českého poháru, což už proběhlo. A dále tady prostě celou sezónu se dá jezdit na trailech, to znamená zase od lehčích po těžší, kde tady cyklisti se vyřádí na našich trailech na lanovce.
0: A jsou tady single tracky, předpokládám?
1: Přesně tak, máme tady i jednak skill centrum, takové, kde si to můžou vyzkoušet a potom jsou to krásné upravené liney v lese se skokama, s lavicema a se vším.
0: Nahoru tedy lanovkou a dolů na kole, nebo můžu nahoru taky vyšlápnout?
1: Je tady stoupací trasa, kde samozřejmě ti zdatnější si to můžou vyjet na kole, když nechcou lanovkou, ale proč by jezdili, když tady ta lanovka je a jste za 4 minuty nahoře a můžete si tady jíst a užít si to hlavně z kopce.
0: To je pravda. No a vy tady i trénujete mladý sportovce?
1: Ano, my jsme v podstatě jako areál, jsme jedni z posledních asi třech takových větších areálů s lanovkou, který je ve vlastnictví klubu, to znamená teďka zapsaného spolku dříve tělovýchovné jednoty, to znamená Ski Vítkovice Bílá zapsaný spolek, skutečně je majitelem toho areálu a lanovky a veškeré prostředky, které právě vydělá z hostů, z lyžařů, směřují zpátky jednak do areálu a hlavně do výchovy dětí. Máme v přípravě cirka 80 závodníků od těch nejmenších do 6 let až po juniory. Aktuálně máme i tři kluky v reprezentaci české, to znamená, jsme relativně slušně výkonnostní oddíl, jeden z nejlepších v Česku a na to jsme hrdí, že skutečně stále držíme to lyžování, nejsme jakoby komerční subjekt, jako takový, jak ostatní areály a jsme na to právě pyšní.
0: Martine, já moc děkuju za rozhovor, přeju, aby to tady všechno fungovalo tak, jak funguje doteď a ještě se zeptám, je tady ta tvoje práce, co děláš, je to práce anebo spíš zábava?
1: Dobrá otázka. Já jsem tady ale vyrostl. Já jsem tady skutečně právě od těch jako závodník, od těch 4 let. Absolvoval jsem tady potom náhradní vojenskou civilní službu. Následně jsem si na 20 let odskočil do bankovnictví, abych se teďka před 5 lety vrátil tady zpátky do mé domoviny. A je to sice práce, která je mi koníčkem, ale je to práce.
0: Děkuji ti za odpověď. Martin Kacíř, hostem dnešního klubu Rádia Junior.

0: naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: Kamarádi, výjimečné vysílání z úžasné akce Běhej lesy přímo z Bílé v Beskydech pokračuje a moderátor Jirka Kohout už má pro vás dalšího hosta. Tentokrát si bude povídat s Nikol Katolickou, a tedy hlasem akce Běhej lesy.
3: Tak jak řekla Deniska, děkuju moc. Nikol, já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior, ahoj.
4: Ahoj Jirko, ahoj Denisko, ahoj všichni posluchači.
3: Jak se dneska cítíš, moje první otázka?
4: No tak dneska se cítím fajn, je mi teda trošku vedro. Na můj vkus mám moc ráda teplo, ale dneska už je toho tepla trošičku víc, tak jsem ráda, že teďka jsme zalezli pod střížku, je tady už chladno, takže se cítím hodně a jsem parád.

0: a teďka jsme tady na to dva.
1: Moderátor Míša před chviličkou prošel kolem nás, protože už je tady taky. Jak jste se s Míšou jako zžili?
0: Míša je moc fajn lidsky a to je potom úplně jednoduchý se zžít i pracovně, protože hnedka od začátku jsme si řekli, co jsou takové ty formální věci, u kterých se hodí, aby všechno šlapalo, to si nechal na začátku Michal, tak aby se nestaly chyby v tom, co je zaběhnutý, no a já jsem se do toho postupně připojovala a vždycky to, co se mi nejvíce líbilo, to, u čeho jsem se nejmín bála, to jsem si vzala z začátku, ukrojila kousek, až jsme se postupně za ten rok dostali do stavu, že bych si troufla říct, že oba dva dokážeme jakoukoliv část té akce.
1: Jsou i zastávky Běhej lesy, kdy moderátor je každý úplně na jiném místě, protože těch míst, kde jsou diváci a sportovci, je víc. Tak jak tady na tom se domlouváte a jak tady to funguje?
0: No, je to třeba i ta bílá. Zrovna zítra se to stane. Jirka ne, ty budeš taky dole v zázemí, ale Míša bude taky dole v zázemí a já budu nahoře na lanovce. To znamená, že ještě předtím, než ta akce začne, ještě třeba den předtím, dneska už jsme domluvení na tom, že zítra, až se odstartuje, tak já s prvními závodníky pojedu nahoru na start a tam ještě budu podporovat v těch prvních metrech, aby měli informace, co a jak tam, kde najdou a zároveň taky tu podporu ode mě na startu.
1: Ta podpora je hodně důležitá, co se týče toho moderátora u tady těch sportovních závodů, ale jakým způsobem to technicky bude fungovat, když tady dole v zázemí bude Míša, ty budeš nahoře, jakým způsobem budeš dostávat informace, aby si je mohla předávat dál, protože tam předpokládám už nedosáhne ten mikrofon tady ze stage ze spoda.
0: Je to tak, že dole má mikrofon svůj Michal, já mám nahoře svůj mikrofon, oba dva máme vlastně svůj okruh lidí, na který v tu danou chvilku mluvíme. Zároveň máme vysílačku, ale ani tam už si nejsem jistá, jestli ta vysílačka dosáhne. Loni jsme to řešili tak, že když jsme si potřebovali něco říct, napsali jsme si na WhatsApp, zavolali, ale víceméně oba dva jsme měli v tu chvilku ty informace tak nějak daný dopředu a naštěstí se nestalo nic, na co bychom museli reagovat úplně v tu danou chvilku. Rovná se, domluvili jsme se od kdy do kdy tam budu, co tam budu dělat a všechno šlapalo jako hodinky.
1: Super, a zítra tam bude také pěkné teplo. Máš něco speciálního třeba na sebe, nějaký klobouček, kšiltovku, nebo jak se budeš chránit ty zítra proti sluníčku?
0: Přiznám se, že jsem to ještě nevymyslela, ale myslím si, že kšiltovku, Běhej lesy si na hlavu dám a zároveň opalovací krém a budu doufat, že mě to bude stačit a že tam případně najdu nějaký stín, kde se schladím a všechno to zvládneme bez problému.
1: Jestli musí být hlas Běhej lesy zároveň také sportovec, tak na to se zeptám za chviličku.

0: Nikol Katolická, hostem dnešního speciálního vysílání klubu Rádia Junior z Beskyd, ze ski areálu Bíla. Nikol, musí být hlas Běhej lesy zároveň také sportovec?
1: No, věřím tomu, že všeobecně nemusí, ale já bych řekla o sobě, že sportovec jsem. Sice ne vrcholový, ale tělem i duší určitě. Od malička miluju sport a vždycky patřil k mýmu životu. A věřím tomu, že když sportovec je, tak ho potom i sportovní akce baví mnohem víc, protože k tomu má ten vztah.
0: Minule jsem viděl, jak jsi se na Klínovci šla ještě den před závodem proběhnout s Míšou, která běží ultra závody. Tedy ty dlouhé tratě. Tak seš běžec?
1: Já jsem oproti Míši rekreační běžec. Rozhodně nejsem ultramaratonec. Rozhodně tak dlouhý trati jako Míša nezvládám. Každopádně, když si jdu zaběhat, tak často je to pro mě forma relaxu, kdy jdu třeba s kamarády, kamarádkami a jdeme společně na nějaký výběh. Většinou do 10 kilometrů rovná se. Jsou to trošku kratší trati, než běhá Míša, ale tak akorát pro mě, abych si vyčistila hlavu a zároveň, aby mě to pořád bavilo.
0: Jaké sporty jsou ještě pro tebe ty, které ti dělají radost? A kdo tě vůbec ke sportu dostal?
1: Tak sport, který mě nejvíc formoval v dětství, když bych to tak měla říct, byla určitě sportovní gymnastika. S tou jsem začala ještě jako předškolačka a přes 10 let jsem se jí věnovala. Dělala jsem i trenérku, rozhodčí. No a jinak jsem z hodně sportovně založené rodiny. My jsme od malička jezdili na kola, na lyže, na snowboard, kolečkový brusle. A dokonce jsem s taťkou chodila hrávat i fotbal, takže každý sport, snad který existuje, jsem se jako malá snažila vyzkoušet, když se mi připletl do cesty a vždycky mě to strašně bavilo a to mě tak nějak u mě platí i do dneška.
0: Já jsem koukal na tvůj Instagramový profil a ty tam máš také fotky z různých ferát. To také ráda děláš?
1: Ne zase tak jako extra pravidelně, ale i na feratách jsem párkrát byla. Canyoning jsem zkusila, tak i když je to takový, nevím, jestli to říct jako extrémní sport, to je takový jako zážitek na hraně toho sportu, ale člověk tam potřebuje síly, když se na té skále bude někde držet, takže určitě i tohle je sport, který mě baví a ze kterého nemám strach.
0: Sport, který si ještě nikdy nevyzkoušela a chtěla bys ho vyzkoušet?
1: Tyjo, to je těžká otázka. Dlouho na tomhle seznamu bylo surfování, který jsem tam měla. A to tam teda už není, to jsem odškrtla. Ale nebude to sport, který bych chtěla vyzkoušet, ale bude to dovednost, kterou bych chtěla vyzkoušet. Chtěla bych se naučit eskimáka na kajaku. A zrovna teď mám v plánu, že bych to mohla zvládnout i tohle léto, proto mě to napadlo jako první odpověď.
0: Dobře, a teď z druhé strany, sport, který si vyzkoušela a už ho nikdy nechceš dělat.
1: Tak tohle otázka je ještě těžší. Tyjo, tak já mám ty sporty ráda, Jirko. Já jsem říkala, že mě ty sporty baví. Ale asi to bude ten canyoning. Já jsem se na něj dlouho těšila. Dlouho jsem se na něj chystala a nakonec jsem přemluvila i mýho bráchu, který na něj se mnou šel. A kdo nezná canyoning, tak to je o tom, že vlastně skáčete do vodopádu a vždycky jsou mezi tím takový jako jezírka, potom vždycky skočíte do dalšího vodopádu, ale jste uzavření mezi dvěma skalami. No a já jsem přemluvila toho mýho bráchu, že bude se mnou. Akorát hnedka na začátku té naší tour tam padly nějaký dva kameny, já jsem se vlastně strašně lekla. Jo, to naštěstí jenom škrábl do nohy, nic se mu nestalo, ale v tu chvilku jsem si uvědomila, že ty adrenalinové sporty jsou sice krásný, je fajn si je vyzkoušet, ale je taky fajn myslet na to, jaký jsou u nich rizika a tohle je třeba sport, do kterého bych asi znova s takovým nadšením už nešla.
0: Třeba skok padákem?
1: No, uvidíme. Na tom se ještě zamyslím. To na ten asi nemám názor, ale aktuálně to nemám v plánu.
0: Ty nejsi žádný moderátorský nováček. Už máš za sebou spoustu nádherných, nejenom sportovních akcí. Tak které ty sportovní akce by si vypíchla, které se ti dělají nejlépe?
1: Tak Běhej lesy bude určitě jedna z těch pravidelných akcí, kterou mám ráda kvůli tomu, že jsou tady moc fajn lidé, a to ať už v pozici organizátoru anebo přímo mezi běžci. Ale když se potom kouknu na nějaký jednorázový akce, tak rozhodně mistrovství světa žen v hokeji, to byla jedna z prvních větších akcí, na které jsem byla přímo v hale jako moderátorka, a to zůstane asi navždycky pro mě srdcovou záležitostí, protože mi to otevřelo dveře do toho velkého sportu, do těch velkých sportovních eventů. A asi to bude vždycky jedna z těch nejlepších vzpomínek, ale potom bych těch akcí vymyslela ještě spoustu a spoustu. Jsou to ať už konference třeba i firemní, a nebo pro školáky, většinou teda pro středoškoláky, když jsou to školní akce, nebo pro vysokoškoláky, ale ty sportovní přece jenom díky tomu, jak jsem říkala, že jsem sportovec tělem i duší, jsou mi asi mému srdci tak trochu nejblíž.
0: No, já se na to ptám záměrně, protože předtím jsem se ptal na ty sporty, které si třeba ještě nevyzkoušela, které by si ráda vyzkoušela. Já to mám tak, že když třeba moderuju nebo natáčím o nějakém sportu, tak mě většinou tak nadchne, že mám hroznou touhu si ho vyzkoušet. Vlastně naposledy jsem také začal dělat wing foiling a věnuju se mu už 2 roky a šíleně mě to baví. Díky vlastně Štěpánu Benešovi, našem juniorským mistru světa, který mě to naučil. Tak nemáš třeba chuť si zahrát ten ženský hokej nebo přidat se k nějakému týmu?
1: No, je to zajímavý nápad, ale přiznám se, že co se týče přímo mě, tak si zajdu maximálně na florbal anebo jen tak bruslit bez hokejky, ale možná mě inspiruješ a třeba vyrazím v zimě i na rybník i s tou hokejkou.
0: Jak se připravuješ ráno před třeba běhy lesy nebo nějakou sportovní akcí? Protože přijde spoustu sportovců a oni vlastně tak už trošičku spolehají, že jedna z těch věcí, které tady jsou k dispozici, tak je vlastně ten nabitý moderátor, který dodá těm běžcům takovou jako krásnou energii, odhodlání, prostě nějakým způsobem je nabudí a naladí na ten běh.
1: Tak určitě den předtím už se podívám na celý brief. To je takový dokument, kde my máme všechny důležité informace, co se týče závodu. Proč tu si to, když mi není něco jasný, tak se domluvím i s dalšími kolegy, zeptám se jich, jak co funguje. No a potom v rámci toho dne se koukám, jaký máme ten časový harmonogram, kdy se něco bude dít, kdy jsou starty závodu a naopak, kdy jsou třeba volný místečka, kdy si člověk může vymyslet něco speciálního, takže třeba obejde děti, zeptá se jich, jak se mají, anebo se zeptá dospělých, jak se mají, koukne se po různých zónách, které máme připravené v zázemí, co tam vlastně všechno máme a doplní tak nějak i závodníkům to, co by zrovna mohli navštívit nebo co je ten den čeká.
0: Je pravda, že moderátor musí být ve střehu, občas se třeba něco stane, něco vypadne. Ty jsi dělala dokonce i rozcvičku, tuším.
1: Je to tak a už jsem dělala rozcvičku plánovaně i neplánovaně. Stalo se to tak, že jednou se mě Verča poprosila, která tady dělá rozcvičky na Běhej lesy, jestli bych jí mohla s rozcvičkou pomoct, protože zrovna nebyla zdravotně úplně fit, tak to jsem dělala rozcvičku neplánovaně, ale zrovna na minulé zastávce jsem dělala rozcvičku plánovaně, protože na rozdíl ode dneška a mi byla trošku zima, tak jsem Verči říkala, jestli nechce pomoct, že se trošku zahřeju aspoň a že to bude příjemný zahřátí. Takže rozcvičky plánovaně neplánovaně už jsou taky někdy součástí. Mého dne.
0: Jak se ti líbí zastávka Běhej lesy Bílá?
1: Pro mě Běhej lesy Bílá byla loni vlastně druhá zastávka vůbec, kde já jsem začínala. Takže na Klínovci jsem loni začala a Bílá pro mě byla vůbec druhou zastávkou, kde jsem byla. Takže je to pro mě takový nostalgický místo i díky tomu, že tady jsme byli rozdělení s tím Michalem. Já jsem byla nahoře, on byl dole, takže jsem to musela zvládnout hnedka takhle sama. A ta trasa se mi líbí moc, minimálně z té části, co jsem viděla. Ta lanovka, ta je taky moc fajn, že ti pěšci si mohou vyjet nahoru. A už se těším, jsem zvědavá, jestli dneska se stihnu i lehce proběhnout, abych prozkoumala i tu část trasy třeba přímo z těch běžeckých bot a to, z toho, co tady na ty běžce zítra čeká.
0: Nikol, já ti moc děkuju za rozhovor a ještě nám prozraď, v kolik hodin ráno tě v areálu, ski areálu Bílá uslyšíme.
1: No tak uvidíme se tady a uslyšíme už od 8 od rána, takže ať už dorazí běžci nebo běžky někdykoliv, tak tady budu až do 4 odpoledne do večera.
0: Hlas Běhej lesy, moderátorka Nikol Katolická, hostem dnešního Klubu Rádia Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Radio Junior, dnes výjimečné vysílání z úžasné akce Běhej lesy přímo z Bílé v Beskydech. U mikrofonu ve studiu Denisa Kimlová a v úžasném prostředí přímo v Beskydech pro vás dnes hlavní moderátor Jirka Kohout. Teď už ale, jak je zvykem, přátelé, minutové zprávy.
2: Minutové zprávy.
1: Zprávy dnes zcela sportovní. Českou fotbalovou reprezentaci povede poprvé v historii cizinec. Španělský trenér Santi Denia podepsal smlouvu na 2 roky s opcí na další 2. Na mimořádné tiskové konferenci na Strahově to oznámila Fotbalová asociace České republiky. Centrem evropského plavání se už od pátku stane Paříž. Na kontinentálním šampionátu, který zahrnuje nejen bazénové soutěže, ale i skoky do vody a také dálkové a synchronizované plavání, se představí celkem 24 reprezentantů. Stěžejní osobností české výpravy bude trojnásobná mistryně Evropy Barbora Semanová, kterou od 10. srpna čeká obhajoba zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové 400. Vedle těchto 3 disciplín nahlásila do Paříže i starty na 50 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. No a poslední dobrá zpráva je zároveň upoutávkou na další dnešní vysílání. A to proto, že vás zveme na jeden ze závodů Běhej lesy, a to přímo v Bílé v Beskydech. A tam se stejně jako ve zbytku republiky počasí točí okolo 37 stupňů Celsia a platí výstraha na vysoké teploty. Už za malou chvíli se vám z místa opět přihlásí můj kolega Jirka Kohout.

0: Krásné počasí ve ski areálu Bílá i po 18. hodince a právě úderem 18. hodinky se tady začaly vydávat startovní čísla na zítřejší další zastávku Běhej lesy. A já už tady mám závodnici Danielu. Krásné odpoledne, nebo spíš podvečer. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím všecky.
0: Odkud jsi přijela na Běhej lesy?
1: Přijela jsem na Zamyslec u Prostějova, takže trochu z jiného kraje. A no, tak to.
0: Jak se těšíš na zítřejší závod?
1: Těším se, ale trochu se bojím toho tepla, no.
0: Jakou trať jsi zvolila?
1: Samozřejmě tu nejdelší 20 kilometrů.
0: Už jsi běžela někdy Bílou tady, tu dlouhou trať?
1: Ne, vůbec ne, je to právě poprvé, takže se těším a jsem fakt zvědavá, jaký to bude.
0: Máš se na co těšit, je to opravdu nádherná trať. A jak se ti líbí vlastně ten protiprofil, že vlastně nahoru vyjedeš lanovkou a potom poběžíš, i když převýšení tam samozřejmě je, běží se nahoru dolů. Jak se ti líbí takovýhle způsob závodu?
1: Líbí se mi to, je to pro mě takové trochu více snesitelnější tím, že nemusím vystoupat všechny metry a že budu spíš teda zbíhat, i když to je na ty kolena taky teda zátěž. No.
0: On je to také pozitivní v tom, že vlastně jak sportovci vyjíždějí nahoru postupně, že se potom v těch koridorech nebo na té trati netvoří takové vlastně zácpy, jak by se dalo říct, a že se dá běžet klidně volně. Je to tvoje první zastávka Běhej lesy?
1: Ano, je. Narazila jsem na to náhodně, takže jsem se přihlásila, chtěla jsem to zkusit. No.
0: Kde jsi na to přišla?
1: No, přišel mi e-mail vlastně od banky, že na to dávají jakoby slevu na startovné a zaujalo mi právě ten jakoby celý příběh Běhej lesy, tak jsem se rozhodla, že to vyzkouším. A jsem spíš na ty jakoby horské závody, takže toto jsem chtěla.
0: Co tě přivedlo k běhu a vůbec k tím horským závodům?
1: K běhu ráda se hýbu, takže byla to taková asi nejjednodušší jakoby možnost po práci, kdykoliv se dalo vyběhnout, takže takto jsem začala běhat. A hory mám ráda od jak živa, tak jsem i chtěla zkusit v nich si zazávodit.
0: Vidím, že tady máš také malého synka. Je to syn?
1: Je to
0: dcera.
1: Hořička,
0: dcera. Dobře, dceru. A běháš i s ní?
1: Jo, ale tak to spíš takové jenom rozběh, že 2 kilometry ona moc dlouho nevydrží v kočárku, takže většinou spíš sama teda, no.
0: No a co říkáš na to, že si můžeš vyzvednout číslo vlastně už o den dřív a zítra mít klid a soustředit se na závod?
1: Jo, za mě je to super. I tím, že tady jsme právě s malou, tak je to rozhodně jednodušší ten den potom naplánovat a i soustředit se právě na ten běh. Za mě moc dobrý.
0: Znáte ski areál Bílá?
1: Ano, jsem tady jezdila lyžovat vždycky.
0: Takže je to pro vás známá destinace. Kam ještě vyrazíte třeba o víkendu, nebo jedete přímo na ten závod jenom a zase zpět?
1: A přímo jenom na závod a zpátky. Máme to takovou na otočku, rychlovku.
0: Rychlovku na otočku. Dobře, a co děláte proti takhle teplému počasí?
1: No, tak základ asi už trochu trénovat i v tom teple, aby si na to člověk zvyknul a dobře se hydratovat. No, tyto dvě věci.
0: Vaše nejdelší trať, nebo tvoje, kterou si uběhla?
1: No, je něco přes 20 kilometrů.
0: Takže zítra...
1: Přesně, kolik. A takže zítra je jakoby taková moje nejdelší trať, kterou běhávám.
0: Takže to je velká výzva. Tak já držím palce, ať to všechno jde tak, jak má. A hlavně, ať si to užiješ. Díky moc za rozhovor.
1: Taky díky, mějte se hezky.

0: Kamarádi, výjimečné vysílání z úžasné akce Běhej lesy přímo Bílé z Beskydech pokračuje a náš úžasný kolega, moderátor Jirka Kohout, už za chvíli vyspovídá Štěpána Póla, úžasného běžce, který byl úplně na první jizerské run a tedy je ten nejpovolanější k následujícímu rozhovoru. Jiříku, předávám slovo.
1: Děkuji za slovo, zdravím do studia do Prahy a tady zdravím Štěpána Póla. Ahoj Štěpáne.
2: Ahoj Jirko, děkuji za pozvání a zdravím naše malé i velké posluchače.
1: Mě by zajímalo, u kluku se to může, prozrad nám, kolik je ti let?
2: Tak teďka čerstvě před dvěma týdny bylo 24 let.
1: Takže mladý kluk, 24 let, protože když jsme říkali, že jsi byl úplně na první jizerské run, tak kolik ti bylo let a kolik jsi vlastně běžel?
2: Tak tehdy to byl vlastně pilotní ročník místo zimní jizerské 50, která se ten rok bohužel zrušila. A byl to rok 2014, jestli jsem si to dobře zpětně vyhledal, takže ve 12 letech jsem tam běžel svůj první závod na 1 kilometr.
1: Na 1 kilometr si běžel. A který závod si běžel úplně nejdelší?
2: Tak jsou to převážně štafetové závody, kdy běžíte v jeden den více úseků, takže pokud by se to sečetlo, tak nejdelší závod byl právě asi jeden z takových, jako třeba Běhej lesy týmovka, kdy za den musíte zvládnout okolo 30 kilometrů.
1: No a to si běžel letos nebo už loni?
2: Týmovku jsem konkrétně běžel poprvé letos, ale mám už za sebou jinak i další takovéhle závody, které jsem běžel zhruba dvakrát, třikrát, jo? Takže těch závodů za sebou zatím nemám úplně tolik na ten věk, ale ty štafety, těch mám za sebou asi víc než těch individuálních závodů.
1: No, já jsem se ptal proto, protože vy jste vlastně tady na tom štafetovém závodě taky obdrželi, myslím, že druhé nebo třetí místo jste vybojovali v týmovce.
2: Tak v celkovém pořadí to byla bohužel Brambora, takže čtvrtý místo, ale povedl se nám tam úspěch, že jsme tady s našimi kolegy z organizačního týmu vyhráli kategorii smíšených týmů, takže když pomlčíme o tom celkovém pořadí, tak jsme si připsali první místo v mixech.
1: Super, gratuluju. Dáme si písničku a pak si se Štěpánem povíme něco o zítřejším závodu, protože právě Štěpán je jeden z těch, kteří mají zastávku Běhej lesy Bílá na starosti.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily. Ahoj!
3: Štěpán Pol, organizátor Běhej lesy Beskydy Bílá, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Štěpáne, my už jsme si tady povídali vlastně s vedením ski areálu, prozradil nám, co se tady všechno dá dělat, nejenom v létě, ale i v zimě. Mluvili jsme tady s jednou závodnicí, která už si vyzvedla číslo a těší se na zítřejší 23-kilometrovou trať. Mluvili jsme i s hlasem Běhej lesy. No a teď nám prozraď, co nás tady zítra čeká, v kolik budeme startovat, jak to tady bude vypadat. Vlastně my už jsme odstartovali, je to tak?
4: Přesně tak. Tak na Bílé už nám právě probíhají registrace a výdeje startovních čísel, protože ta lokace je pro všechny nebo pro některé závodníky trošičku vzdálenější, takže se sem přesouvají už na pátek na přespání. A potom to všechno vypukne zítra ráno, kdy proběhne třeba i program Rádia Junior, kterého se rádi účastní naši malí závodníci. A jejich závody začneme, to znamená dětské závody Dr. Max, a potom přijde na řadu ta pravá výzva pro větší závodníky. Máme tady v plánu, jako na většině ostatních závodů Běhej lesy, tři trasy, to na 20 km, 11 km a 5 km. Vzhledem k tomu, že víme, jaké nás čeká tropické počasí, tak to bude, si myslím, opravdu výzva a doufám, že všichni závodníci se s tím poperou tak nějak obstojně a ve zdraví, aby hlavně si to užili a doběhli v pořádku. Ale čeká nás i jedna speciální událost, protože tu máme jednoho našeho parťáka, Tomáše Dobeše, který se jako první vlastně z lesní smečky připíše stý závod na Běhej lesy. Takže je to pro nás opravdu velká událost. Žádný takový závodník tohohle ještě nedosáhl a ani se tomu zatím neblíží tak jako Tomáš právě.
3: Jak to Tomáš dokázal?
4: No jednoznačně tím, že naše závody vyhledává a zůstává u nich. A to nejenom u nás v Česku, ale i na Slovensku u seriálu Běhaj lesmi, kterým může ty starty tady na těch našich závodech Běhej lesy doplnit. A jedna zajímavost je taková, a zjistili jsme ji s našimi kolegy tento týden, a je to pěkná zajímavost, protože Tomáš startoval poprvé přesně před 10 lety, nebo ne úplně na den přesně, ale v roce 2016 právě tady na Bílé. Byl to jeho první závod a zítra tu stovku uzavře taky tady.
3: Jo, tak to klobouk dolů, 100 závodů za 10 let v seriálu Běhej lesy. No ale prozraď mi, jak se to zítra bude slavit nebo vyhlašovat, co takový závodník dostane, nebo my tady máme i nějaké takové ty sruby mistrů a to, když závodník dosáhne nějakého počtu odběhaných závodů, ale co se stane, když má někdo stovku?
4: Tak já bych tady asi nerad prozrazoval překvapení pro Tomáše nebo ostatní parťáky, ale jak jsem zmínil, tak Tomáš je v tomhle jako takový unikát, protože je členem srubu mistrů, který si zmínil, což jsou různé úrovně běžců, které dosahují. Začíná to bronzovým divočákem za 50 závodů a vrcholí to diamantovým jelenem za právě těch 100 závodů, které Tomáš zítra doufejme a věřím tomu, přeju mu hodně síly, že dosáhne. A to je vlastně ta nejvyšší úroveň a Tomáš, pokud zítra vše zvládne, tak bude prvním závodníkem vůbec, který toho diamantového jelena dosáhne.
3: Tak to je neuvěřitelné. Já vám slibuju, holky a kluci, že u všeho budu to všechno pečlivě pozorovat a nahrávat, abych pro vás měl pak super reportáž a tam se dozvíte, co se vlastně přihodilo, když někdo odběhal 100 závodů Běhej lesy nebo Běhaj lesmi. Nicméně, jak už jsme říkali, že dneska to všechno začalo tím výdejem startovních čísel, tak za chviličku bude také rozběh, nebo dnes nebude, jak to bude vypadat?
4: Bude, Jirko, čeká nás zase předzávodní výběh, taková menší rozcvička pro závodníky, kteří se chtějí trošičku rozehřát, i když rozehřátí jsme z toho dnešního počasí, věřím, všichni dost. Proběhne od 7 hodin výběh s Tomášem Burdou, s naším patronem tras, a pokud jste na místě a máte chuť se proběhnout, určitě se zapojte.
3: Bezvadný, takže od 19 hodin, kde se můžeme schromážit nebo kde se sejdeme, protože většinou to bývá u pódia, ale já jsem viděl, že pódium ještě nestojí.
4: Schromáždění proběhne tady v areálu, přímo u stanu s registracemi.
3: Bezvadný. No a zítra, protože má být opravdu teploučko, tak jsou na trati připravené nějaké speciální občerstvovačky nebo něco, kde by se měli sportovci chladit, nebo jestli nás teď poslouchají závodníci, kteří zítra poběží náš závod nebo jakýkoliv jiný, tak jak na to?
4: Tak začíná to všechno už zázemí, kde máme připravenou třeba osvěžovací bránu. Na trase, jako vždycky, jsou připraveny dobře vybavené občerstvovačky, jak tedy vodou, tak i jonťákem, ovocem nebo tyčinkami, ale zásadní opravdu nejen zítra, ale už od toho dnešního dne, bych řekl, je důležitá ta hydratace, hodně pít, a to jak pro malé závodníky, tak samozřejmě i pro jejich rodiče třeba. A všeobecně doporučujeme doplňovat nejenom vodu jako takovou, ta je sice užitečná, ale při tom nadměrném pocení, při té nadměrné aktivitě i samozřejmě to doplnit nějakými minerály, elektrolyty a tak podobně.
3: Takže zmínil jsi, že den dopředu je to dost hodně důležité, aby člověk se tak jako hodně zavodnil a pak to neflákal ani na trati, a spíš než vodu tedy ty jonťáky, které jsou víc potřeba, a myslím, že se jich nemusíme bát, protože zítra bude opravdu teploučko. Není ti, Štěpáne, trošičku líto, že nebudeš moc zítra běžet, protože máš na starosti tady Běhej lesy?
4: Tak samozřejmě jako běžci i sportovci mi to pokaždé trochu líto je, i když se podívám na předpověď a dnešní počasí, tak ani to mě úplně dnes nelákalo k tomu výběhu a nějak si tady užít ty Beskydy, kam se člověk přece jenom z druhého konce republiky nepodívá každý den. A zároveň jsem rád v tom centru dění, v tom zázemí, kde můžeme s naším týmem, s našimi kolegy dělat zábavu a radost našim závodníkům, třeba skrze komunikaci a věci na sociálních sítích, které mám s naším týmem na starost.
3: Tak, to je právě velké téma sociální sítě, aby všichni závodníci věděli, co se děje, kdy se co bude dít, a hlavně také zpětně, co se dělo. Vy to děláte velmi dobře a člověk ještě před závodem dostává třeba některé informace z minulých závodů, aby se tak trošičku jako navnadil, nakopnul nebo i podíval, jak to vypadalo minulý rok. Tak jaká je tady ta práce, jak to připravujete, jak se domlouváte, co, kdy a jak? Máte nějaký scénář před tím, než začne, nebo je ta zastávka, a pak rozepsáno, co bude dál, protože pro vás to nekončí tím, že tady se zbalí startovní brána, odveze se na další zastávku, ale pro vás ta práce právě začíná, protože máte spoustu nazbíraného materiálu.
4: Je to opravdu dlouhý proces, na kterém pracujeme společně s celým týmem a potom v užším kruhu s mojí kolegyní Míšou, která má většinou, co se týče těch sociálních sítí, hlavní slovo a byla hostem Rádia Junior třeba před minulým závodem na Klínovci. A je to proces, který začíná už tím, abychom dali závodníkům vědět, že ten závod bude, aby si třeba koupili startovné a přijeli za námi. A když se přesunu trošku blíž už k tomu samotnému závodu, třeba tady na Bílé, tak celý ten týden se točí okolo toho, aby ty závodníci dostali nějaké důležité informace, aby věděli o nějakých změnách, aby věděli, kde zaparkovat, jak se občerstvit, jaká trasa je čeká a tak podobně. Druhým nebo dalším bodem je ta komunikace přímo z místa, což už probíhá ode dneška a bude to probíhat zítra po celý den. A v neděli, kdy to je zaměřené spíš na takovou zábavu, na věci ze zázemí, na fotky a videa ze závodů, tak aby ti závodníci měli nějakou vzpomínku, kde se třeba najdou, co je pobaví. A samozřejmě při těch závodech vznikne spoustu krásných fotek, které se pak snažíme zužitkovat jak okamžitě po tom závodě, kdy je všichni závodníci dostanou k dispozici, ale vycházíme z nich samozřejmě i do dalšího ročníku toho daného závodu, abychom právě těm novým závodníkům mohli ukázat, jak to tam hezky na těch našich závodech vypadá.
3: Jak jsi se k téhle práci dostal?
4: To je taky zajímavý příběh, ale akce typu Běhej lesy nebo Jizerská 50,

0: která naše firma Raoul pořádá, tak jsou pro mě taková srdcovka už odmala. Účastnil jsem se dětských závodů jak na letní, třeba jizerské 50, nebo zimní. A potom, jak čas postupoval, byl jsem starší, tak jsem si začal uvědomovat, že za těmi všemi závody stojí nějaká firma. A protože jsem tápal trochu, v jakém směru se najít, a potom ke konci třeba gymnázia jsem viděl, že ta komunikace, to PR a ty sociální sítě by mohla být ta správná cesta, tak jsem mi podle toho hledal svou pozici, a před 2 lety Behejle si vyhlásili hledání člověka, který se o tyto věci bude starat, respektive pomáhat s nimi, a jsem u toho dodnes.
1: Super, a děláš to moc dobře, já ti moc děkuju za rozhovor. Štěpáne, ať se všechno vydaří tak, jak si představujete, jak má být, a ať si užiješ další zastávku Běhej lesy Bílá. Díky moc za rozhovor.
0: Děkuju moc, Jirko, těším se na naše parťáky na Bílé nebo na dalších závodech Běhej lesy v této sezóně. Tak.

0: Kamarádi, v túto chvíli si odpočineme trošičku od běhu, protože nás čeká...
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
0: Přesně tak, udělejte si pohodlíčko, protože je tady pro vás četba na pokračování. Lauro, ty si ale číslo a přesně šestá část.

chtěl kluka. Táta chtěl kluka a narodila jsem se já. Jmenuji se Laura a jsem holka jak poleno, i když závodně hraju fotbal, což zrovna není ta nejtypičtější holčičí zábava. V oddíle máme holku, která si píchá inzulín stejně jako náš táta. Oba totiž mají cukrovku. Sestra Tamara zazbrala nějaký prášky na hubnutí a vyrýsování svalů, ale naštěstí se na to přišlo. I tak je z toho všeho máma dost zničená. A já taky. A to je mi teprve 13. Nějakou dobu to vypadalo, že bude Tamara sekat dobrotu. Teda ne, že by se nějak zvlášť učila. Nebo že by snad přestala chodit s Milanem. Ale do posilovny se už neodvážila a ty dopingové prášky putovaly do záchodu. Ale pak se mi začala zdát nějaká divná. Věčně se prohlížela v zrcadle a vedla takový divný řeči, jakože nenávidí svoje tělo a jak je člověk vlastně nedokonalej a tak. Pravda je, že po té divoké scéně u nás doma začala tloustnout. Aby taky ne. Jedla jako dřív, spíš víc než míň a necvičila. No a taky nebrala ty pilulky, které podporují růst svalů. Takhle jí vyrostl akorát zadek a břicho. Ten její milánek na tom byl podobně. Jeho staršího bráchu rodiče vyhodili z domu a Milan měl s tabletama na umělý svaly utrum. A taky z toho měl depku. Teda jako depresi. V sobotu jsme hráli s Hradcem Králové. A ty holky byly fakt dobrý. Hned v úvodu nám šouply dva góly. A až do konce prvního poločasu jsme měli co dělat, abychom aspoň vyrovnali. Veleráďu, makej! Přihraj! Mám, dobrý! Pozor, Patuno, blokuj tě ta zrzavá! Veleráďo! Kruci, zas přišla o míč! Co s tou Veleráďou dneska je? Co by? Asi se před zápasem přejedla svíčkový, rýpla si Aneta. To se pak špatně běhá. Rozhodčí odpískal zakázané uvolnění a před vhazováním jsme si na vteřinku vydechli. Podívala jsem se po velerádě. Byla úplně bílá. Bezkrevné rty lapaly po dechu a oči měla nepřirozeně velké. Otočila se směrem k tribuně a pak se pomalu, pomalinku šinula k zemi. Aspoň se mi zdálo, že ten její pád trvá nekonečně dlouho. Ve skutečnosti se to všechno událo strašlivě rychle. Ostrý hvist hlavního rozhodčího zmrazil hru ještě před zahájením útoku na naši bránu. Teda to musel ale být faul, křičela Vendula rozčileně a hnala se k ležící velerádě. To nebyl faul, Vendulo, opravila se mi. Složila se úplně sama. Jak by se mohla, ale to už se k velerádě spíhali ostatní a taky Romeo a lékař. Co to s ní je, kluci? Vydechl Romeo polekaně. Vypadala špatně. Jakoby nedýchala. Jakoby se v ní všechno zastavilo. Možná úplně všechno. Volejte záchranku, vyštěkl lékař. Rychle! Ona má cukrovku, pane doktore, řekla jsem zkroušeně. Píchá si inzulín. Víte, nechtěla, aby... Ona si něco píchá! Otočil ke mně doktor prudce hlavu. Přineste někdo z šatny její osobní věci. Všechny, pokud možno. S pocitem, že jsem něco strašlivého zavinila, jsem se řítila k šatnám. Pečlivě zavřená taška, silonová bunda, kšeltovka. Pod lavicí se válejí ještě její boty. Už sešmajdané adidasky. Od brány už bylo slyšet plačtivé houkání záchranky. Teda, to byl vážně fofr. Někdy jim to trvá, že by z toho člověk vypustil duši. S kyslíkovou maskou na obličeji, tělo vtlačené v nosítkách a s očima jakoby definitivně zamčenýma se veleráďa octla v znovu rozhoukané záchrance. Zachraň, zachraň! Prosila jsem a nevěděla koho.
Jen slzy mi tekly po obličeji a v rukou mi zbyly velerádiny sešlapané boty. Všechno ostatní vzal lékař sebou. Bylo po zápase. Nikdo nevyhrál a nikdo neprohrál. Snad jen veleráďa. Ale to jsem si odmítala připustit. Večer jsem nemohla usnout. Válela jsem se na posteli a když jsem pak přeci jen zahmouřila oči, probouzela jsem se s výkřikem z děsivých snů. Co blázniš, prosím tě, vyjela na mě Tamara. Vždyť se tu nedá pořádně spát. Já právě nemůžu, vzdychla jsem zničeně. Co nemůžeš? No spát. Pořád na to musím myslet, jak pomalu padala. Úplně bílá a... Počkej! Na, vem si tohle, řekla Tamara a podala mi nějaký prášek. Co to je? Nic, jenom na uklidnění. Budeš potom krásně spát. Uvidíš. Když ráno zazvonil budík, připadala jsem si jako přejetá parníkem. Nebo přeplutá. Měla jsem pocit, že usnu už cestou do koupelny. Ostatně Tamara na tom nebyla o nic líp, ale jen chvilku. Najednou prudce pookřála a s nápadným elánem si začala připravovat věci do školy. Jak to děláš, prosím tě? Zazáviděla jsem. Na, spolkni to, řekla Tamara a velkory se mi nabídla ze svých zásob další tabletku. Blázníš? Vyjevila jsem se. Já teď potřebuju vzbudit a ne usnout. A co myslíš, že ti dávám? Urazila se Tamara. Tohle je parádní vzbouzedlo, sestřičko. Bezmyšlenkovitě jsem spolkla tabletku a v krátké chvíli jsem cítila, že začíná účinkovat. Rychle jsem se umyla, oblékla, nasnídala, uklidila pokoj a ještě jsem stihla umýt hrnky od čaje. Teda, takovéhle vzbouzedlo si dám líbit. Jen na veleráju, kdyby mi ještě dalo zapomenout. Odpoledne mi volala Vendula z oddílu. Veleráďa je z nejhoršího venku, hlásila nejistým a neobvykle tichým hlasem. To je báječný, jásala jsem. Já to věděla, že až jí píchnou ten inzulín, tak jí to pomůže. No jo, Lauro, jenže ona si nepíchala inzulín. Ne, a co teda? Testoviron. Testoviron? Nechápala jsem. Na co to je? Tak ona neměla cukrovku? Ne. Píchala si anabolika, chápeš? Anabolický steroidy, prostě doping. Ježiši. Veleráďa už nikdy nebude závodně sportovat, pokračovala Vendula zachmuřeně. To včera, to byl srdeční infarkt. Infarkt? Myslela jsem, že jsem Vendulu špatně slyšela. Takhle mladí lidi přece nemývají infarkt. Seděli jsme s Daliborem ve stínu staré olámané švestky. Šustila a ševelila a bylo docela hezké jí poslouchat. A pak mi Dalibor položil ruku kolem ramen a protože švestka dělala, že nic nevidí, políbil mě narty. Páni, moje první pusa. Srdce se mi rozburácelo skoro až k bolesti a v první chvíli mě napadlo, že takové tempo snad vůbec nemůže vydržet, že v tom cvalu zakopne a zůstane uzdychaně ležet jako srdce velerádi. Nechci, aby veleráďa umřela, řekla jsem zmateně. Neumře, šepnul mi Dalibor do vlasů. Říkali to přece, ne? Ano, ale jak je možný, aby v 16 letech někdo dostal infarkt? A Dalibor mě držel za ruku jako malou holčičku a říkal, že je to možné, že jeho táta to moc dobře zná. Takovýchhle sportovců se k němu prý dostalo už několik. Měla jsem to někomu říct. Došlo mi konečně.
Pořád jsem si myslela, že ji tím zradím. A přitom bych ji třeba zachránila. Možná by dostala nějakou důtku. Možná by ji nějaký čas nedovolili hrát v utkáních. Ale pak by se všechno spravilo. Takhle si už nezahraje. Mohla jsi to říct, kývnul Dalibor. A měla. Ale

a ona přišla na uklidňující a vybuzující pilulky a od nich je už jen kousek k opravdickým drogám. Cítila jsem, jak mě polil pot. Došlo mi, že veleráďa mě vědomě obelhala. Nechala mě přitom, abych si myslela, že je diabetička a zatím si píchala to svinstvo. A teď mi chce možná obelhat Tamara. Prudce ve mně dozrálo moje první velké rozhodnutí. Velerádě jsem nepomohla, ale Tamaře pomoct musím. Tamaru nakonec dali do léčebny, protože se ukázalo, že toho opravdu brala víc, než kdokoliv z nás tušil. Nejdřív mě za to nenáviděla. Křičela, že jsem práskač a že nemá žádnou sestru. Ale pak po půl roce přišel z léčebny dopis, že nás má všechny ráda a sebe, že už taky přestala nenávidět a že chce normálně žít. Bude jí pomalu 17. To až mně bude 17. Co vlastně bude? Dalibor říká, že jsem moc vědavá. Tak asi jsem. A že jsem číslo. No, však ho taky nosím na dresu.

Holky a kluci, stále posloucháte Radio Junior. U mikrofonu ve studiu Denisa Kimlová. No a hlavní moderátor dnešního odpoledne Jirka Kohout je právě teď osobně na dalším běhu úžasné akce Běhej lesy. Jirka je přímo v Bílé v Beskydech a už po 19. hodině pro vás bude zpovídat hlavního organizátora Běhej lesy Pavla Krupičku. No a než se tak stane, tak vám já prozradím, jak to mám s během já. Ano, i pokud jste poslouchali pozorně naše vysílání, tak jsem se přiznala, že jsem spíš běžec amatér, protože běhala jsem dávno tomu, chodila jsem na atletiku a mou disciplínou byl běh na 800 metrů. Bylo to blahé paměti v Sázavě na staďáku. A to je první věc, kterou vám chci říct, přátelé, když rostete a nejste zrovna na tom místě, kde jste třeba vyrostli a kde jste navštěvovali staďák, tak když pak přijdete po spoustě let na staďák a zjistíte, že to je malinkatý oválek a že vlastně staďák je strašně malinká záležitost, ale kouzelná a krásně se nám tam běhalo a na atletiku, na kterou jsme chodili, měli jsme úžasné trenéry a bylo to super. No a jak vám Jiřík prozradil? Tak on je takový ten sportovec, který se nechá ke sportu vybičovat. To znamená, že teď dělá prostě rozhovor s potápěčem a řekne si super, začnu se potápět. Pak dělá rozhovor s někým, kdo třeba surfuje, tak si řekne jo a začnu surfovat a vždycky se do toho s radostí pouští. To znamená, že já jsem si tak řekla, že 800 metrů to je opravdicky málo a dlouhé běhání jsem už dlouho nezažila, takže já se tentokrát, přátelé, nechám inspirovat Jiříkem a na příští Běhej lesy poběžím taky. Ovšem, jako byla bych ráda, kdyby mě zařadili mezi děti na tu úplně nejkratší trať, tak uvidíme, jestli to půjde a vy si teď dejte cyklistu a Olgu Lounovou.

Holky a kluci, stále posloucháte speciální sportovní běžecké vysílání Rádia Junior. U mikrofonu ve studiu Denisa Kimlová a v bílé v Beskydech už se na vás po 19. hodině opět těší moderátor Jirka Kohout. Jeho hostem v klubu bude hlavní organizátor Běhej lesy Pavel Krupička, který prozradí detaily o letošním ročníku v bílé a jehož se Jirka určitě bude ptát na všechno, co vás bude zajímat. No a než dostane Jirka opět slovo, opět troška hudby.

0: Prostor.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. Je tady páteční klub Randia Junior a dnes speciálně vysíláme ze ski areálu Bílá v Beskydech. Mým dnešním hostem je hlavní organizátor Běhy lesy Pavel Krupička. Budeme si povídat o zítřejší zastávce Běhej lesy Bílá, ale také o dalších zastávkách, které nás ještě letošní ročník čekají. Ta nejbližší bude Jizerská, pak nás čeká ještě Železná Ruda a Lednice. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. V každém případě nám o tom víc popovídá Pavel Krupička a já vám jenom řeknu, co se teď děje tady v okolí Bílé ve ski areálu. Protože tady ta zastávka je jedinečná v tom, že vlastně odstartovala už dnes, den před závodem. V 18.00 se tady začaly vydávat startovní čísla a teď úderem 19. hodinky je také výběh s traserem Běhy lesy, takže spoustu sportovních nadšenců, kteří si chtějí proběhnout část trasy, trošičku se zahřát, i když myslím, že v dnešním počasíčku to není vůbec složité, tak si můžou proběhnout část trasy ještě dnes. Od mikrofonu vám příjemné poslouchání nejen sportovní přeje Jirka Kohout.

0: Krásný dobrý večer z Bíle v Beskydech ze ski areálu, kde se zítra poběží další zastávka Běhej lesy. Mým dnešním hostem je Pavel Krupička, ten, co má na starosti všechny závody Běhej lesy, nejenom v České republice, ale i Běhaj lesmi na Slovensku. Já tě vítám, Pavle, ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: My vlastně tady v Bíle jsme jenom přes kopec od Slovenska, už je to jenom kousíček. Je to asi nejdelší destinace tady vlastně, když to berem z těch středních Čech?
1: Určitě, tak ono odsud z Prahy je to přes nebo kolem 4,5 hodiny, takže je to nejdál. Ale i tak nám sem jezdí hodně Pražáků na tenhle závod.
0: Já musím hned na začátek říct, že Bílá je moje nejoblíbenější zastávka, protože ta příroda tady okolo, to je prostě absolutní fantazie. Je pravda, že ta cesta je poněkud delší, ale za to je to i větší výlet a možná právě i proto se tady vydávají čísla už v pátek, že spoustu sportovců jezdí už o den dřív. Je to díky tomu?
1: Určitě, já si myslím, že tady v okolí vlastně jako všechny ubytovací kapacity jsou vyprodaný a myslím si, že velkou zásluhu na tom mají právě závodníci Běhej lesy, který to spojují s celovíkendovou dovolenou s rodinou a to je vlastně jako to, co i chceme.
0: Je to rodinný závod, někteří závodníci se zdrží i díl, anebo pak pokračují na další dovolenou. Já se tě zeptám, jak se dneska cítíš?
1: To je velmi zajímavá otázka. Já mám za sebou minulý týden velmi zajímavý intenzivní závod v Německu, vlastně na Šumavě, takže moje nohy nejsou úplně ještě 100% zregenerovaný, ale jakmile jsem sem přijel vlastně do Bílí, tak jsem hned dostal tu závodní atmosféru a sám si jako šéf těch závodů zítra půjdu zaběhat 11 kilometrů.
0: Tak to rád slyším, to se uvidíme na startu a užijeme si tu trasu, i když bude velké teplo. Jenom mě zajímá z těch organizačních důvodů. Nedá se třeba pak nějak hejbnout s tím začátkem startu, nebo jak je to složitý právě, jak reagovat na počasí, kdyby třeba hodně pršelo, nebo mrzlo, nebo naopak zítra bude hodně teplo?
1: Ale oni si jako hodně často lidi myslí, proč nereagujete právě na počasí, neodstartujete v 10, v 9 ráno. Ale ono to má nějakou všechno návaznost. Jo. Máme naobjednaný vlastně i dodavatele, partneři a jejich stánky. Musí se ze všeho první odehrát dětský závody, který vlastně sami zaberou hodinu s vyhlášením téměř jako 2 hodiny a nejde vlastně ty hlavní distance odstartovat dřív. Takže i kdybychom vlastně jako chtěli, tak to nejde. To znamená, snažíme se tu situaci především řešit tak, abychom nepodcenili to občerstvení, to zásobování vody, který si myslím, že bude zítra, nebo věřím tomu, že až jako naddimenzovaný. Tady je 4-kubíková cisterna s pitnou vodou v zázemí. Na trase budou na 11-kilometrové trase 2 velké občerstvačky, budou tam další mini, tomu říkáme jako lesní studánky, kde bude voda. Takže věřím tomu, že o vodu nouzi nebude a že všichni v pořádku v bezpečí doběhnou.
0: Nejdelší trať je 23 kilometrů, ty jsi minulý týden běžel přes 50 kilometrů.
1: To zase ne, bylo to 42 kilometrů, ale byl to horský trailový závod s převýšením 1800 metrů, takže velmi intenzivní zážitek, bylo to spíš takový jako na půl chodecký závod, protože tam byly kopce, které se reálně běhat prostě jako nedali. Ale hrozně zajímavá zkušenost a potom je to porovnání s našimi Běhej lesy dobrý v tom, že když tady lidi říkají, že jsou to jenom kopce, tak bych jim přál zažít tohle.
0: No, ty jsi právě jeden z těch, který vymýšlí ty zastávky, kde se bude běhat. Máš to vlastně tak trošku v popisu své práce. Nenechal ses trošičku inspirovat tím tisícovým převýšením, že by seba zařadil do zastávky Běhej lesy nějaký opravdu vysoký běh?
1: A tak ono, vlastně, Jirko, když si vezmeš první zastávku na Karlštejně, tak tam jsme měli 30-kilometrovou trasu a ona měla 1100 převýšení a byla vlastně jako, řekl bych, jako nejtěžší, jo. Nejdelší distanci, jako máme na Jizerský 50, která nás čeká, asi se k tomu dostaneme za necelý měsíc a tam je 50-kilometrová trasa, ale nastoupáš jenom v uvozovkách 800 metrů, jo, takže myslím si, že i takovýhle výzvy pro naše běžce v rámci seriálu Běhej lesy máme a ano, nějakou takovouhle myšlenku závodu extrémního nebo ultratrailového máme v naší agentuře, ale jestli to bude vysloveně zařazený do série Běhej lesy nebo to bude nějaký samostatný závod, to se uvidí. Ale my těch nápadů máme poměrně hodně a chce to mít taky čas, peníze, lidi na to, aby se všechny ty nápady v šuplíku realizovaly.
0: No a také je dobré to vědět dopředu, abychom my, závodníci a milovníci běhu, mohli natrénovat. Holky a kluci, mým dnešním hostem je Pavel Krupička, jeden z hlavních organizátorů Běhy lesy.

0: Posloucháte speciální vysílání ze zastávky Běhej lesy. Bílá od mikrofonu zdraví Jirka Kohout. Mým dnešním hostem je hlavní organizátor Pavel Krupička. Pavle, ještě se vrátím k závodu, který si běžel minulý týden v Německu. Bylo to asi na 6 hodin běh. Jaké bylo počasí?
1: No, já mám hrozný strach vždycky z vedra. A když jsem se v sobotu ráno probudil a v 8:30 bylo 25 stupňů, říkám, že to bude asi špatný. Bylo kolem 30 stupňů přes ten den, jo. A což v těch horách, když si člověk opravdu jde hodinu jenom do kopce a nic jiného, tak je to znát a každý horský potůček, kde jsem mohl vzít šoltovku a namočit si v potůčku, byl zlatý, si přiznám.
0: Zítra má být podobné počasí, možná ještě o trošku tepleji. Jak by se měli závodníci připravit na takový závod?
1: Hele, opravdu to není jako sranda. Já myslím si, že od rána je potřeba zůstat ve stínu. Vůbec na to sluníčko zbytečně nevylízat. Nepodcenit od rána pitný režim. Ze zkušenosti vím, že to není jenom o vodě, ale ty elektrolyty, jonty prostě do sebe dostávat. Není to žádný klišé, myslím si opravdu, že to je potřeba. A i když pro ty závodníky máme jednou za 4 kilometry zhruba tu občerstvací stanici, tak pro někoho to může být málo. Tak myslím si, že je i dobrý, když někdo ví, že tu vodu potřebuje častěji, si sebou tu ledvinku nebo ten běžecký baťůžek s půl litrem vody jako vzít. Není to ostuda.
0: No a možná nevynechávat ty občerstvovací stanice, protože zítra to asi nebude úplně jednoduché bez těch tekutin. Ale teď se tě zeptám, ty, když jsi přišel do Raulu, už jsi běhal? Nebo tě až vlastně nakazili tady tví kolegové a vlastně to nadšení všech sportovců okolo té tvé práce?
1: Bylo by hrozně hezký říct, že jsem běh miloval od malička. Ne, nemiloval. Běh, já jsem celý život nebo do nějakých 20 let vlastně hrál fotbal a běh byl nutná část zimní letní přípravy, kterou jsem vysloveně jako nenáviděl. Když jsem přišel do Raulu, nenapadlo mě, že mě to chytí, ale vlastně když jsem začal ten běžecký seriál Běhej lesy se na něm podílet, tak jsem si říkal, bylo by vlastně jako dobrý znát to z druhé strany, z pohledu toho běžce, abych věděl, co ten běžec chce, jak to vylepšit a tak dále. A začalo to vlastně na Vysočině, závodem, který je možná Jirka ho zná, asi jeden z nejtěžších, tam 12 kilometrů na Vysočině, kdy se stoupá k 9 skalám a všem těmhle krásným skalním útvarům Vysočiny. Tak mě to docela chytlo a za 2 měsíce na to už jsem na Jizerský běžel 23, rok na to už jsem na Jizerský běžel 50.
0: No tak to šlo ráz na ráz a teď seš tady vášnivý běžec. Je tady pravda, že běhat se dá naučit a dá se běh zamilovat, protože slýchám docela pravidelně, já prostě běh nesnáším, běh nemám rád, ale já furt říkám, že běh se taky člověk musí naučit třeba jako tenis. Protože když si chce dobře zaběhat, aby mu to bylo dobře, tak tenis si člověk taky nezahraje. Když si veme poprvé do ruky tenisovou raketu a tenisák, tak taky vlastně si to moc neužije.
1: Určitě. Já si myslím, že pro každého ten běh má nějakou jinou funkci. Jo. Pro mě to v tuhle chvíli je takový vyčištění hlavy většinou. Já mám 2 malé děti doma, těším se, až z práce přijdu za dětma. Když děti spějí, tak já vlastně normálně vybíhám, až což je jako kolem 8 hodiny večer. Přiznám se, že za tu hodinu večer se mi tak krásně potom celým dní vyčistí hlava a tak krásně se mi usíná, že je to jeden z těch důvodů. Samozřejmě to je jako zlepšení fyzické kondice, ale mě to pomáhá vlastně v psychice.
0: Jo, je to super, je to krásné vyčištění hlavy. A když si teď budeme povídat o bílé, když se řekne bílá, co to pro tebe znamená?
1: Bílá pro mě znamená lanovka. Bílá pro mě znamená závod, který byl zařazen vlastně jako hned do prvního ročníku Běhej lesy. Jo. A našel si takovou oblibu, že za 12 sezon nikoho ani na vteřinu nenapadlo, že by se ten závod vyměnil. Takže je specifický, je jiný. Ale kohokoliv se zeptám, tak mi na nejlepší závod nebo nejlepší závody, tak tam řekne prostě tu bílou.
0: Je to tak, mám to úplně stejně, ale byly i ročníky, kdy lanovka nebyla, protože se dělala nová.
1: Byl to jeden ročník, tuším, že to byl rok 2022, kdy jsme jako přemýšleli, tak co teda, že by tu bílou vynecháme. A pak jsme zkusili formát toho, že se teda vystartuje bez lanovky hromadně dole, poběží se, vystoupá se 200 převýšení nahoru. Byli tací, kteří říkali, že to bylo ještě lepší než s lanovkou, který nemají rádi to klesání asi, ale Spíš to bylo, jako bylo to náročnější, a když udělali tady tu supermoderní šestisedačkovou lanovku, která nás ukrátí čas při tom výjezdu nahoru, tak asi to byla jasná volba zařadit zpátky trasy s lanovkou.
0: Jak to vlastně prakticky funguje? Protože start a cíl je tady dole v zázemí pod lanovkou, kde se odehrává ten hlavní program, jak pro děti, různé rozcvičky, program Rádia Junior, vyhlášení vítězů, tombola. Tak jak to vlastně prakticky funguje, když tady se odstartuje a pak se musí sportovci dostat nahoru? Jak to funguje technicky?
1: To je super otázka, protože to je vlastně to další specifikum Bílé. Vy vlastně hromadně odstartujete dole startovním výstřelem, ale je to jenom symbolický. Potom se družstva po šesti lidech vlastně přesunou na lanovku, vyjedou si v klidu lanovkou nahoru, tam jsou krásný výhledy na Lysou horu, další vrcholy Beskyd, je tam drobné občerstvení, čeká tam, nechci prozrazovat na běžce, malé překvapení zítra hudební, a následně si stopnete hodinky a je tam vlastně start vyznačený, odkud startuje každý, kdy vlastně chce. To znamená, může se stát, že ten, kdo doběhne do cíle první, není vítěz, protože on mohl odstartovat dřív než někdo rychlejší. To znamená, nedáváme tady cílovou pásku tomu prvnímu, protože on vítěz vůbec být nemusí. Takže startuje se intervalově vlastně každý, jak chce, a je to takový zajímavý. Možná pro ty elitní běžce to je trošku nevýhodou, že si nehlídají ty první, druhý, tu skupinku těch nejlepších, ale v tom je to zajímavý právě.
0: Musí jet spolu na lanovce a pak se hlídat navzájem. Já se přiznám, že mě tady ten způsob závodu vyhovuje, protože člověk má po tom startu víc prostoru, když se odstartuje na některých závodech hromadně, tak vlastně chviličku trvá, než se člověk dostane do toho svého tempa a vlastně předběhne nebo jeho předběhnou ty lidi, kteří jsou třeba výkonnější.
1: Jirko, já bych teďka hrozně teda trošku odbočím, ale vzpomněl jsem se, a nevím, jestli ti někdo říkal ten zajímavý příběh se seznamkou tady v Bílí, jestli se ho někdy neslyšel. To je hrozně hezký, protože ona tady byla kolegyně, nebo ona tak trošku spolupracovala s naší agenturou, a oni ze srandy udělali transparent: hledám parťáka na lanovku, možná i do života. A on se jí na to přihlásil, klučina, jeli spolu na tu lanovku a teď už jsou 4 roky manželé.
0: Tak to je krásný příběh, ale já vím, když tady zmiňuješ tu seznamku, že vlastně bylo i v nějakých místech Běhej lesy nějaká seznamka vlastně sportovní?
1: Hele, zkoušeli jsme to, protože pro nás, a teďka znovu se k tomu dostáváme a máme tu zpětnou vazbu, Běhej lesy, ano, je to běžecký závod, ale proč sem lidi jezdí? Protože se tu cítí mezi svými, protože je to nějaká komunita lidí a my se s tím snažíme pracovat, proto máme osmeráky, proto máme srub mistrů, motivujeme lidi, a vlastně nás napadlo, že nějaký další způsob, jak ty lidi dávat dohromady, by mohlo udělat tady nějakou seznamku. Udělali jsme nějaký kategorie, že si vlastně lidi mohli vyzvednout, myslím si, že to byl nějaký pásek jako barevný, a jedna barva byla: hledám parťáka do života, hledám parťáka na běhání, hledám parťáka na nějakou jinou zábavu. Jo? A vlastně si to lidi vyzvedli spolu se startovním číslem, a pak se v tom zázemí, a ono to bylo na posledním závodě v Lednici, kdy pak večer byla i afterparty, tak to bylo i kvůli tomu, aby se takhle dávali dohromady, ale nikdy jsme si nevyhodnotili, jaký vlastně jako to mělo výsledky. Takže nápad to byl hezký. Vím, že si to lidi vyzvedávali, že to jako nosili ten den, ale jestli to mělo reální výsledky do života lidí, ti neřeknu.
0: Nápadů a novinek každý ročník na Běhej lesy přibývá. Co se odehrává letos nového a jaké novinky nás čekají na příští sezonu, tak to si prozradíme s Pavlem po písničce.

0: ještě jdeš taky a rád.
1: Noří se do moře sociálních sítí.
2: Myslíte si, že tam něco chytí?
1: YouTube, Instač, to je rajon její.
2: Loví perly, varuje i před zloději.
1: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
2: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
1: A v 17.30, jak v programu je psáno.
2: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
1: Rašová Terka, síťová reportérka.
2: Co se na vás těší od středy až do úterka.
1: Rádio Junior.cz jsou webovky,
2: kde najdete všechny síťovky.
1: Můj rozhlas, to je aplikace.
2: Kam se dá pro ně taky vracet.
1: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
2: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.
3: Seriál Běhej lesy letošní ročník se přehoupl do své druhé poloviny a právě ze ski areálu Bílá dnes vysíláme a povídám si s Pavlem Krupičkou. Pavle, jaké novinky byly zařazeny do letošního ročníku?
4: Já se přiznám, že možná tě zklamu, nebo ten letošní ročník nebyl tak bohatý na ty novinky. Neměli jsme žádnou novou lokalitu, přidali jsme teda nějaký distance na Karlštejně, 30-kilometrovou trasu, upravovali jsme někde trasy, hráli jsme si s našimi partnery, kteří jsou pro nás hrozně důležitý, aby oni ten servis zázemí vylepšovali, ale nějakou jako wow novinku, možná ten program na trase, to je pravda něco, co ne každý jako čeká, že poběží na Karlštejně a bude tam mít osvětlený tunel, že bude mít DJ i na nočních úsecích týmovky, tak tohle jsou nějaké věci, ale spíš si schováváme ty novinky na příští rok, kde nebudu konkrétní, to ti řeknu rovnou, neřeknu, kde budou závody příští rok, ale jedna až dvě distance budou nový.
3: No, je pravda, že pro tebe novinka je to, když je nějaká nová distance nebo opravdu nějaký wow věc, ale já můžu zmínit třeba aplikace v mobilech, které jsou třeba pro běžce velmi důležité, že vlastně dneska už se vůbec nemusím starat o to, jestli mi přijde nebo nepřijde do mailu startovní číslo, všechno to mám hezky v aplikaci, pak se jenom podívám, zkontroluji, že to tam mám, ukážu to vlastně u výdeje startovních čísel. Dále bych pak třeba i vypíchnul hlídání dětí, které vlastně už je asi na každé zastávce Běhej lesy, což je pro rodiče jako velmi, ale velmi praktická věc. A teď jsi asi na něco vzpomněl?
4: Jako vidíš, já tyhle věci beru už trošku jako automaticky, že to není novinka, ale ty jsi zmínil tu aplikaci v telefonu, to je pravda, že na to jsem zapomněl. To je vlastně jako nový věrnostní program ve spolupráci s naším generálním partnerem, kdy vlastně vy máte mobilu ve voletce vlastně jako staženou svoji kartu běžce, ono vám to ukazuje, kolik jste naběhli letos kilometrů, kolik máte závodů celkem třeba za historii Běhej lesy a zároveň tam dostáváte razítka za uběhnutý závod. A když máte dva závody, dostanete odměnu od partnera, když máte čtyři závody, dostanete hodnotnější odměnu. A takhle vlastně motivujeme i ty běžce se účastnit znovu a znovu a neřeknu, že to je zrovna efekt tohodle, ale máme ty závody vyprodaný, takže to funguje.
3: No vidíš, a to mě připomnělo, že bych si měl dojít pro nějaký dáreček. Kde si ten dáreček můžeme vyzvednout?
4: No na stánku generálního partnera.
3: Tak to je super. No tak to je jedna z dalších věcí. Pak tady máme novou jídelnu letos.
4: No my jsme vlastně v minulých letech spolupracovali s jedním retailerem v oblasti gastronomie nebo prodeje potravin. Ta spolupráce před letoškem skončila, ale vlastně ten koncept jídelny, který jsme s ním udělali, byl poměrně úspěšný a proto jsme si řekli, zkusíme to i bez něj. Tu jídelnu jsme trefně pojmenovali Krmelec, což podle nás jako na lesní závody nebo běhy v lese patří. Mimochodem máme i napajedlo, které nám přijde taky trefný označení. A myslím si, že je to super a máme i zpětnou vazbu, že ani na velkých závodech trailových zahraničí podobný koncept jako jídla nebo cateringu není, že si lidi přijdou k hezkým hotovým jídlům, byli tam vlastně jako chili con carne, kuřecí směsi z rýží a vlastně nečeká se, protože to klíčové je, že na některých závodech máme jako 3000 závodníků a odbavit vlastně jako rychle tenhle počet závodníků, asi lidi znají z festivalu obrovský fronty, tak není jednoduchý, proto je potřeba obrovský ansámbl, který to chystá už den dopředu a v ten den toho závodu, aby to odsejpalo a nebyly fronty.
3: Zmínil jsi tady hned několik zajímavostí, věrnostní program, díky kterému, nebo možná právě také díky jemu, jsou závody letos vyprodané. Myslím, že skoro všechny, a jestli nějaký nebyl, tak tam zbylo jen pár místeček. Čím si to vysvětluješ?
4: Myslím si, že celkově obliba těch běhů v přírodě jde nahoru. Vidíme to i u konkurenčních závodů, ale nikde to není tak dramatický jako u nás. Jako vidím to na tom, že samozřejmě se to vyprodalo hodně dopředu. Důvodem pro to, myslím si, že ten servis je z naší strany opravdu každý rok posouván nahoru. My snažíme se, a je to pro nás klíčové, a děkuju lidem za to, že nám vyplňují tu zpětnou vazbu po závodech. Protože já neříkám, že jsme neomylní, prostě chyby se dělají, zapomene se někdy na něco, ale je pro nás a můj tým vlastně jako klíčový vždy si tu zpětnou vazbu jako přečíst. A mě jako těší to, že když máme závod pro 2000, 2500 lidí, tak máme třeba 500 vyplněných dotazníků a těm lidem to stojí za to, že nám tam klidně několik odstavců napíšou, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, a pro nás je to hrozně cenný. A na tomhle se snažíme stavět. A myslím si, že to ty lidi vidí. Opravdu byl vyprodaný Karlštejn několik měsíců dopředu, Brdy byly vyprodaný, na Týmovce, tu jsme sice nevyprodali, ale narostli jsme tam o nějakých 300-400 běžců meziročně, což je taky skvělý. Klínovec teda bych pokáral děti, že nám zbylo posledních 10 čísel do vyprodání, to mě trošičku mrzí. Na Bílí jsme beznadějně vyprodaný. Jizerská, která se nám jako blíží za necelý měsíc, tak už teďka jsme vlastně na nějakých jako 3500 lidí, což je o 200 víc, než byl historicky největší závod Běhej lesy, a stále tam teda nějakých 150 čísel, myslím si, že zbývá.
3: Pak je tady ještě Železná Ruda. To je vlastně poměrně nový závod. Pokolikáte se letos poběží?
4: Železná Ruda nás vlastně čeká po třetí. První rok nás tam potkalo hrozivé počasí šumavské. Potkal nás tam vlastně déšť a už od čtvrteční stavby toho závodu do uklizení poslední věci do materiálu do našeho kamionu nepřestalo pršet, takže to bylo poněkud náročné. Minulý rok jsme tam měli zase velmi velké teplo, ale byly i konkurenční závody ve městě v ten den, kde trpěli samozřejmě víc než my v horském prostředí v Železné Rudě. A letos doufám, že to bude něco mezi, že bychom si mohli nějakých krásných 20 stupňů užít v Železné Rudě. Ten závod je nádherný. Přiznám se, že třeba ta 13-kilometrová trasa je asi jedna z nejtěžších, ale protože první 3,5 kilometru člověk jako běží do kopce, ale ten pohled na to Čertovo jezero a následně na to Černé jezero, myslím si, že posluchači určitě znají tyhle ty přírodní památky české přírody, za to určitě stojí.
3: A pak máme závěrečný závod, a to je Lednice, a to je takový, já nevím, takový bombónek, takový dáreček na závěr každého roku, každé sezóny.
4: Grande finále v Lednici. Lednice vlastně, podle mě jsme ji měli už v každém ročním období nebo v každém měsíci. Dřív jsme s ní začínali, měli jsme ji taky v létě, ale vlastně zjistili jsme, že ten konec v té Lednici a vlastně zakončit si to u té skleničky vína i pro sportovce, sklenička vína po dobrém výkonu se dá prominout, tak je vlastně jako hrozně fajn, a že ten říjen na konec sezóny, ta Jižní Morava už není tak vyhřátá a že vlastně tam pro běžce máme poměrně hezký počasí, nebo doufám, že i letos bude, a ty trasy tam jsou zase po rovince. To je vlastně nejrovinatější závod, možná jediný v rámci série Běhej lesy. Uvidíme, jak letos bude s naplněností. Už teď je tam taky 3500 lidí.
3: Kolik se tam vejde lidí? Nebo dají se ty závody do nekonečna nafukovat?
4: Nedají a není to naším cílem. Rozhodně není, protože já už jsem to trošku zmiňoval, že pro nás ta komunita a nějaká rodinná atmosféra je hrozně důležitá. A les není nafukují. Nedá se nafukovat. Lesní cestička není široká asfaltová silnice, kde se dají vměstnat tisíce lidí najednou. To znamená, už těch 3500 lidí je hodně velká masa, která samozřejmě je potřeba tomu přizpůsobit harmonogram toho dne, rozdělit ty starty do více vln, tak aby v rámci jedné vlny nestartovalo za nás více jak 500 lidí. Bereme jako nutnost a je to organizačně hodně náročný.
3: Ty jsi prozradil, i když jsi řekl, že nic neprozradíš, že příští rok se možná můžeme těšit na dvě nové zastávky. Jsou to dvě zcela nové zastávky, nebo bude nějaká vyměněná? Protože teď máme zastávek 8. Mohli bychom se těšit na 10 zastávek Běhej lesy v České republice, nebo se některá zruší?
4: Tak jak na tohle zareaguju? Pravděpodobně přibude jedna zastávka.
3: To zní dobře. Tak super. No ale ještě se vrátím k těm novinkám. Každý rok jsou nějaké speciální medaile. Letos je medaile, já to tak popíšu posluchačům, dřevěná medaile a ve prostřed je taková sklenička a v ní je semínko. Co to je za semínko?
4: Já si myslím, že to je jedle. Pro nás je hrozně klíčový, aby vlastně medaile měla nějaký příběh. My jsme dřív dělali medaile klasický dřevěný, pak nám přišlo trošku vlastně jako líto, že kvůli nám se kácí stromy a děláme medaile z toho. Tak jsme přišli s nějakým jako materiálem, který byl odřezky dřeva, který vlastně skončí na vyhození, tak se z nich udělala deska, z toho se dělaly medaile. Pak jsme dělali medaile z oceánského plastu, opravdu reálně plast, který se odpadky vylovily v oceánech, tak se sem dovezli a ve 3D tiskárně z toho udělali medaile. A letos, protože běžci zase, my chceme udržitelné medaile, které nezatěžují přírodu a běžci chtějí dřevo. Prostě jim to k Běhej lesy sedí. A já s tím souhlasím, je to hezký, sedí to k tomu. Tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby to mělo ten přesah. A ten přesah právě za nás byl, když už se ten strom musel pokácet, pojďte za tu medaili zasadit nový.
3: Takže můžeme každý, kdo proběhneme nějakou trasu a máme tu medaili, tak zasadit ten strom reálně?
4: Ano, a my jsme dokonce ve spolupráci s Lesy České republiky, který s tím mají největší zkušenosti s výsadbou nových stromů, dali jako podrobný návod k tomu, aby ten strom a to semínko mělo co největší šanci vlastně vyrůst nebo něco z toho vyklíčit. Takže na webu našem Běhejlesy.cz máme i speciální návod jak na to.
3: Když zmiňuješ sazení stromů, tak Běhej lesy je známé tím, že za každého běžce zasadí strom, nebo jak to přesně je, Pavle?
4: Opět je to ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, který vlastně díky kterému i ten seriál Běhej lesy je, protože tenhle podnik samozřejmě chce ty lesy ukázat lidem, chce, aby lidi trávili v lese svůj volný čas, protože to je to nejhezčí místo na trávení volného času. A když jsme do té spolupráce s nimi šli, tak jsme chtěli právě vymyslet nějakou tu přidanou hodnotu. A to, že oni za každého toho běžce vysadí strom, ono to ve finále za těch 11 let je 140 tisíc stromů. A ono to je poměrně málo. To je jako, ono se to zdá velký číslo, ale vlastně Lesy České republiky každý rok vysázejí vlastně jako 1 000 000 stromů. Ale něco málo pro to děláme. Není to jenom věc, kterou se chlubíme komunikačně, ale opravdu každý rok reálně probíhá ta výsadba. Minulý rok to bylo právě v okolí Železné Rudy, což je hrozně hezký. Železná Ruda nebo Šumava obecně byla hodně zasažena kůrovcem, kalamitou kůrovce. A v jedné té lokalitě okolo Čertova jezera se vysázela nová lesní školka a u ní visí cedule Les běžců Běhej lesy 2024, vysázeno 14 000 stromů. A je to hrozně hezký, loni kolem toho už ty běžci mohli běžet a v letošním roce se to samé vlastně událo na Klínovci, a kde těch stromů za loňský počet běžců už byl 18 000.
3: Takže na Klínovci můžeme vidět Les Běhej lesy a na Šumavě tedy. Kde ještě?
4: Myslím si, že to je právě i někde v Beskydech, v Jeseníkách. Ono vždycky lesy České republiky vyberou nějakou lokalitu napříč celou Českou republikou, ale poslední roky se nám daří náš tlak, aby to bylo v lokalitě závodu Běhej lesy a aby kolem toho ty naši běžci reálně mohli běžet.
3: Takže se podíváme, když jsme běželi minulý rok, kde jsou ty naše stromy. No a vlastně můžeme zasadit další stromy. Podíváme se vlastně na to, jak na to, na web Běhej lesy a zasadíme si svůj strom. Takže to vypadá, že kolik jsi říkal těch stromů, že už se vysadilo?
4: 140 tisíc bez letošní sezóny.
3: No a kolik v sezóně běží zhruba sportovců?
4: Zhruba, no v loňském roce to bylo přesně 18 411 a v letošním roce směřujeme k tomu, já si myslím, že budeme těsně pod hranicí 20 tisíc běžců.
3: No a kdyby každý zasadil své semínko, tak je to 40 tisíc stromů. Takže to by za 10 let bylo 400 tisíc, je, tak to bude stromů, když budeme běhat. Tak si dáme písničku a pak si projdeme další zastávky Běhej lesy.

0: Ve ski areálu Bíla v Beskydech nám začíná příjemné letní počasí a já si povídám s Pavlem Krupičkou o další zastávce Běhej lesy, která proběhne zítra právě tady ve ski areálu. Povídáme si nejen o této zastávce, ale i o dalších zastávkách Běhej lesy. Zítra víme, že je tady Bílá, která startuje už v 8 hodin ráno, ale další zastávkou je Jizerská. Jizerská padesátka, asi to tak můžeme říkat, a Jizerská bude 29. srpna v Bedřichově. Tak jak se těšíš na tuhle zastávku, Pavle?
1: Já ji mám rád, já s Jizerskou mám spojených hodně hezkých zážitků. Poprvé jsem tam běžel svůj půlmaraton, poprvé jsem tam běžel trasu delší jak maraton, takže pro mě to je hodně oblíbená destinace. Mám ji rád i kvůli té zimě, protože naše agentura vlastně pořádá i zimní Jizerskou padesátku, který se já rád účastním jako výpomoc na místě. Není to můj projekt, nepřipravuji ho v průběhu roku, ale jezdím kolegům tam vlastně jako pomáhat, takže ty Jizerky znám velmi dobře, znám tu trasu a beru si tam třeba sám i teďka rodinu, protože i mý synové jsou už velmi nadšení běžci v rámci seriálu Běhej lesy, takže určitě doporučuji. Tam je hrozně zajímavý, jak letní Jizerská padesátka vznikla, protože ona vznikla ještě před seriálem Běhej lesy. To byl právě takový jako koncept ve spolupráci s Libereckým krajem, že když už tady děláte tu zimní Jizerskou, nechcete to zkusit i v létě, tady běh, protože ono se tady jezdí i na kole, takže by tady ten běh chybí, tak se vlastně jako udělala Jizerská 50 run v roce 2014 a mělo to takový úspěch, že pár hlav v agentuře Raul dalo, zabrainstormovalo a rok na to vznikl seriál Běhej lesy a ta Jizerská byla součástí toho seriálu. Takže to je takový ještě zajímavý příběh, že Běhej lesy má 12. ročník, ale Jizerská už má 13.
0: To je neuvěřitelné. No, já ještě jsem si teďka vzpomněl, že zítra, pokud jeden běžec dokončí svůj závod, tak to bude jeho stý závod. Je to tak?
1: Je to tak. Jmenuje se Tomáš Dobeš. Tomáš Dobeš s námi běhá od roku 2016 a shodou okolností jeho první závod byl tady na Bílé, takže to má i tenhle ten zajímavý příběh. A Tomáš Dobeš, on by to nedokázal z toho závodu jenom po Česku, ale my vlastně těm závodníkům počítáme i slovenské závody, protože už 6. rok vlastně děláme tu sérii i na Slovensku. Je trošičku menší, ty závody tam jsou menší, tak ona, naši bratři jsou trošičku menší, jejich méně, takže, ale jsou hrozně krásný, jsou možná i náročnější. Vím, že sám Jirka tam 2 roky zpátky byl i se podívat na Slovensku. Takže Tomášovi Dobešovi počítáme i ty slovenské závody a opravdu zítra oslaví stý závod na Běhej lesy, pokud dokončí, a my máme pro něj nachystaný malý překvapení v cíli.
0: To asi neprozradíš, jaký. Dobře, necháme naše posluchače taky v napětí, protože já samozřejmě

0: jednotlivý úrovně jsou, ale vždy po 10 závodech a těch 100 je diamantový jelen. Tak ta odměna pro něj bude mít něco spojeného s diamantovým jelenem.
1: Wow, tak to já už se těším, hlavně na tu radost, protože 100 závodů, to je prostě parádička. No a ty si teďka tady trošičku narazil na ty slovenské závody, slovenské zastávky, kde se běží a které jsou ještě před námi?
0: Slovenská série vlastně za polovinou, tam těch závodů je 7, 4 máme za sebou, začali jsme ve Smolenicích u krásného zámku, druhá zastávka byla nová vlastně v Trenčínském kraji hrad Beckov. Pak jsme putovali na východ Slovenska až za Vysoké Tatry do Bachledovy doliny. Následovala divoká Velká Fatra. A teďka za 14 dní, 3 týdny míříme do Čičman, což je taková historická malebná dědinka v srdci Slovenska ve Strážovských vrchoch, kdybych to řekl po slovensky, která je charakteristická vlastně tím, že tam jsou malebné dřevěnice, na kterých jsou namalovaný takový zajímavý jako ornamenty. Je to takový poklad Slovenska vlastně, kam se hodně sjíždí turisti a my jsme tam šli do obrovského vlastně jako rizika, že jsme všechno to zázemí závodu umístili netradičně do centra té obce. Na hlavní silnici, takže start je tam vedle těch krásných dřevěniček a je to nejoblíbenější slovenský závod, co se týče počtu lidí.
1: Tak to musí být opravdu krásné, už několik let nad tím přemýšlím, že bych se tam vypravil, ale na Slovensku jsou medvědi.
0: Děláme tu akci 6. rok na Slovensku a ještě jsme ho nikde nepotkali, ale určitě by někdo chtěl nějakou jako zajímavou historku. Tak vezmu z Bachladovy doliny 3 roky zpátky, kdy vlastně náš spolupořadatel si nabíral materiál na občerstvovací stanice na trasu, vzal si stany, vzal si stoly a to občerstvení nebral. Tak říkám, proč si tam rovnou neodvezeš i to občerstvení? Odpověď byla, jsi blázen, teď to by do rána snědli medvědi. Jo?
1: Takže medvědi jsou, ale oni jsou naštěstí plaší, takže utečou dřív, než přiběhne nějaký běžec. No, kterou zastávku ty osobně máš úplně nejraději, nebo na kterou se každoročně nejvíc těšíš?
0: Asi ty Čičmany opravdu, protože je to, ten závod je spojení vlastně jako sportu, historie a ty lidové kultury těch Čičman, protože oni tam vlastně tam se nám podařilo to, že všichni ty organizátoři v tom, na tom startu cíli jsou v těch lidových krojích, hrajou tam fujaristi a celkově to má takovou atmosféru hrozně hezkou a nejsem sám s kolegů od nás z agentury, kdo tam jezdí hrozně rád.
1: Je pravda, že každý závod je něčím charakteristický a každý závodník nebo návštěvník Běhej lesy si přijde na své. Někde je nějaká dechovka, někde naopak je DJ. Prostě každý závod je něčím zajímavý a hlavně všude je i nějaké krajové jídlo. Co třeba tady v Beskydech máš nejraději?
0: Tady každý rok vlastně je jeden pán, který tady prodává valašské frgály, myslím si, že to jsou valašské frgály a vždycky si odsud odvezu domů. Takže na to já se těším, že zítra zase povezu domů pro rodinu frgály.
1: Jaký máš nejraději?
0: Nějaký povidlový, já jsem na povidla.
1: A na co se, Pavlíku, zítra nejvíc těšíš?
0: Já se těším zase na tu atmosféru, na to, že už teďka tady potkáváme běžce, kteří s námi dlouhodobě běhají. Těším se na to, že si se všema popovídám zítra. Sám se těším i na ten běh. Asi po tom minulém týdnu to nebude úplně mega závodní tempo, ale pár let jsem tady nebyl, nezávodil, takže zkusím to natáhnout. A uvidíme, jestli předběhnu tebe.
1: Dobře, tak já se těším zítra na start. Holky a kluci, mým dnešním hostem byl Pavel Krupička. Pro dnešní večer je dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a příjemný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Uprostřed jezírka, ke kterému došla slepice Peliška během svého putování, je krásný ostrůvek. Když se na něj slípka dostane, připadá si tam jako v ráji. Jen kdyby na ostrově nebyli rozpustilí kozlíci, kteří chtějí hrát kopanou s vajíčky. Dnešní pohádka má název Na ostrově žijí zvířata, veselá a rohatá. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Do opravdu hlubokého lesa vede daleká cesta. Musíte opustit město, dojet do vesnice a dostat se až na samý její kraj, kde rostou keře a zelená se hustá tráva. Tam se propletete mezi vysokými stromy s mohutnými korunami a jste u doupat zvířat, s kterými se naše malá uškubaná poutnice Peliška skamarádila. Les už jí nepřipadal jako nepřátelské místo, kde nikdo s nikým nemluví, zároveň se jí ale stýskalo po domově. Uvědomila si to, když veverkám, ježkům i srnčatům vyprávěla o žlutém domě se zahradou, kde je dost místa i pro kurník. Tam patřím, i když se mi kropenatka i kohout posmívají, že nemám žádné peří, řekla Peliška a povzdychla si. A kdo ti ho sebral? Zajímala se veverka, která rozlouskla z kořápku. Já bych svůj otázek nikomu nedala, pomáhá mi přeskočit ze stromu na strom, pokřikovala s pusou plnou oříšků.
1: No, já bych nemohl chodit bez podlin. Když si na mě někdo dovoluje, schoulím se do klubíčka a on má pak problém,
0: rozumoval ježek, který dorazil na společnou snídani. A nás před nebezpečím chrání zbarvení a rychlé nohy, přidal se do debaty srneček a přežvikoval vonavé lístky jahodníku. Stála jsem zavřená v kleci, zobala zrní a snášela vejce, nic jiného jsem nedělala. Peří jsem nepotřebovala, odvětila slípka a labužnicky se napila čerstvé vody z okvětního lístku žlutého blatouchu. Veverce zaskočilo a srneček otevřel pusu.
1: No fuj, tam bych být nechtěl,
0: vykřikl ježek. Svým způsobem to bylo pohodlné. Jídlo mi přivezli, vejce odvezli, klec vyčistili, prohlásila Peliška a nebylo jí jasné, čemu se její zvířecí přátelé diví. Tady se musím bát kuny a utíkat před divočáky a v noci nemám kde spát a ani tu nemám místečko ke snáčení vajec, vysvětlovala naléhavě, ale kamarádi ji příliš nerozuměli. No nic, budeme pokračovat ve snídani a radovat se, že žijeme v lese, vzpamatovala se veverka a pustila se do dalšího oříšku. Mlaskání, chroupání a žvíkání přerušovaly jen zvuky lesa. Mezi korunami stromů se proplétalo táhlé pískání káněte, kukání kukačky i volání pávů, tu a tam také štěknutí lišky, ťukání datla. A Pelišce přišel les najednou čarovný a plný kouzel. Slepice přestala hrabat mezi listím a vybírat barevné larvy. Zaposlouchala se. Od nedalekého rybníka, jehož hráz začíná tam, kde končí řady stromů, se ozývalo naléhavé kvákání žab a syčivé skřeky volavky. Rybník, ten jsem při svém putování ještě neviděla, pojďme tam, zatoužila Peliška. Zvířátka se na sebe podívala. Uprostřed rybníka je ostrov a jsou tam rohatí, říkal strejda srnec, bránil se srneček. Žádných rohatých se nebojím. Kdo jde se mnou? Rozhodla se slípka, kterou už zase svrbělo dobré bydlo. Veverky, ježek i srneček šli, protože byli zvědaví jako správná mláďata. Když se společně zastavili na hrázi a viděli vodní hladinu, z které kapři vystrkovali své kulaté tlamy, odvaha je přešla.
1: Nebude vadit, když to vzdám. Přece jenom voda není nic pro mě,
0: omlouval se ježek. Veverky klopily zraky k zemi a srneček se kopítkem vrtal v hlíně. Ani jim se do vody nechtělo. Slepice se na ně nezlobila. Rozloučili se, Peliška jim zamávala křídlem a dál pokračovala sama. Hledala způsob, jak se dostat na ostrov. Znovu uslyšela volavčí hlas, tentokrát byl ale naříkavý. Přivedli ji až k bílému, útlému ptáku, který marně mával křídly a snažil se vzlétnout. Byl zamotaný do drátů, které tam zapomněli lidi, když stavěli ohradu. Peliška už věděla, že zvířata si pomáhají, využila svého talentu v hrabání a pustila se do díla. Levým pařátem zabrala, až hlína odlétla do daleka, pak pravým pařátem hrábla, až dráty praskly a netrvalo dlouho, volavku vyprostila. Ta ji za odměnu jako správný brodivý pták přenesla přes mělký rybník. Peliška si hověla na zádech volavky a zvědavě otáčela hlavou, aby všechno dobře viděla. Kapři vyskakovali nad hladinu, aby se podívali na zvláštní úkaz a divili se i rackové, kteří létali kolem a křičeli: Jejda, dívejte, co se to nese! Jsme na místě, řekla po chvíli vznešená mlčenlivá volavka. Slepice byla spokojená. Celá zvědavá se rozběhla po ostrově. Tráva na něm byla ještě vyšší a zelenější než na pasece. Stromy voněly úplně jinak než v lese a zpívání ptáků se mísilo se šploucháním vody o břeh. Tomu říkám ráj, vydechla slípka, ale krásou se nekochala dlouho. Ozvalo se jí za zády a Peliška úlekem nadskočila, až z ní vypadlo vejce.
2: Co to je?
0: Ozvalo se znovu. Slípka se otočila. V ráji byli rohatí. Čtyřnozí tvorové, trošku podobní srnečkovi, se skláněli nad jejím vejcem, olizovali jej drobnými růžovými jazyčky. Pelišku nejvíc zajímaly zakroucené rohy, které jim rostly z hlavy.
2: Ne, na seba nemusíš, my nic růžového nejíme. Máme rádi hlavně zelenou. My jsme kůzlata.
0: Jednohlasně zamečeli tři rohatí a slepici se ulevilo.
3: To je vejce, každý den snáším jedno, hlavně po ránu, ale dnes jsem se trochu spozdila, protože jsem měla naspěch a tohle už bylo na krajíčku, vysvětlovala jim a přestala se kozlíků obávat.
0: Kůzlata si střídavě prohlížela vejce i Pelišku.
2: Budeme hrát fotbal,
0: vykřiklo černé kůzle a hlavou ťuklo do vejce.
2: Jupi!
0: Přidalo se druhé kůzle a také ťuklo hlavou do skořápky. Na louce se postupně objevovala další a další různobarevná kůzlata, až jich bylo celé stádo a jako divocí čertíci hráli kopanou s vejcem od Pelišky. Když se vejce při obzvlášť silné přihrávce rozbilo, družstvo kůzlat mlčky pozorovalo vytékající žloutek, který se pomalu vsakoval do země. A pak se černý kozlík jako rozhodčí zeptal.
2: Kdy nám dáš další míč?
0: Slípka vysvětlila, že se musí nejprve dobře najíst, potom dobře vyspat a pak bude vejce. Kůzlata ji tedy provedla po ostrově, ukázala ty nejsladší dobroty a pak se postarala, aby se Pelišce v noci nic nestalo. Když na slípku dopadly první ranní paprsky a na trávě ještě neoschla rosa, protáhla se, zamyslela se nad tím, zda ještě chce na ostrově zůstávat a přišla na to, že ne. Přece si nenechám jen tak pro zábavu rozbíjet vejce, která tak pracně snesu, pomyslela si. Podívala se doprava, podívala se doleva, viděla, že kůzlata leží ve vysoké trávě a zhluboka oddechují, potichunku jako myška se vykradla, rozhodnuta z ostrova zmizet. Nevěděla sice, jak se dostane na druhý břeh, volavka už odlétla do dálek, ale říkala si, že štěstěna při ní stála po celou dobu jejího velkého putování, tak bude stát i nadále. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už nás čeká napínavé dobrodružství medvěda Nanuka a polárníkova psa Rafiuse Rafa v zemi ledové čokolády. Poslechněte si o tom, co se stane, když po dlouhém cestování na ledové kře dopluje zvědavý lední medvěd na malý, lidmi obydlený ostrov. Pohádku Medvěd čokoláda napsala Vendula Borůvková. Režie v roce 2012 Jakub Maceček. Účinkují Miroslav Zavičák, Vladimír Krátký, Barbora Goldmanová a další.
3: Jsem Nanuk, medvěd lední, známý sněžný tvor. Špicberský rodák, norský občan, dítě hor. Mamka mě rozmazluje a mě to vyhovuje, je. Vždyť rodný brloch je tak skvěle zásoben, protože brum

14 měsíců? Já nahle s neklidem se dívám do dali. Odejdu pryč ze země sněžných zajíců, až klidem o nich staré báje zpívali. Zašiju dobrodružství, báječných kousků množství, zpět domů vrátím se vavříny ozdoben, protože brumbr.

0: Nanukáči, je čas vstávat. Protáhni si hřbet, brum, brum, brum, brum, brum, protřep packy, vstáváme a hurá za dobrodružstvím. Otevřít oči, teď. Ajajajajaj, co to? Kdo to? Brum, brum, brum, brum, brum, já ti nerozumím. Co mi chceš, velký bílý chundelatý tvore?
1: Budeme se bavit lidskou řečí, jo?
0: Zdár!
1: Říká se dobré polární ráno, cizinče.
0: Dobré polární ráno, cizinče.
1: Ty jsi cizinec, já domorodec. Jestli pak víš, že jsi se celou noc povaloval v mém rajonu, aha.
0: Spal jsem tady, ale žádný cizí brloch, kromě těch člověčích tamhle o kus dál, jsem tu neviděl.
1: On si myslel, že pes spí na zemi, jako nějaký tuleň, nebo že si snad vyhrabává díru jako polární liška.
0: A ne snad.
1: Svatý Bernardine, slyšíš to?
0: Co pak vy vlastně račte být záč?
1: Rafius Raf, pes a věrný přítel polárníkův. Bydlím v tom domku hned vedle hangáru.
0: Pan pes, brum, brum, brum, to je překvapení. Víte, já zatím žádného psa neviděl, jen jsem o nich slyšel od mámy. A kdo pak je pan hangár, smím-li se zeptat?
1: Pan hangár? Ty jsi asi buď pěkný drzoun, nebo úplný mlíčňák a šílenec k tomu. Co si myslíš, že by se stalo, kdyby tě tu lidi našli?
0: Asi by se jim to nelíbilo.
1: Nelíbilo.
2: Do hangáru, utíkej, poletíme helikoptérou.
0: To jsou lidi? Takže oni opravdu chodí po dvou. A jak rychle jim to jde? Teď tu byli a už jsou fuč.
1: Nevystrkuj ten čumes, sic přes něj dostaneš. To jsou velitelovi dcerky Gerda a Lily, dvojčata. Jsou to potvory nenechaví, furt by někde šmejdili. Ty jsi ještě žádný lidi neviděl?
0: Jen jednoho na kost zmrzlého polárníka asi dva dny odtud.
1: Dva dny odtud. Tohle je ostrov, milej zlatej. Ostrov, který se dá přešupačit za jeden jediný den a to ještě se dvěma přestávkama na svačinu.
0: Víš, ale já jsem myslel dva dny cesty po moři.
1: U krákoravýho kapustňáka. A neříkal jsem si už od začátku, že tu něco nehraje? Na tomhle ostrově přece žádní medvědi nežijí. Tak odkud pak si sem připádloval?
0: Ze Špicberg, prosím. Na Křeledové. Tedy postupně na několikakrát.
1: Svatá prostoto, to je nejmíň 200 kiláků, blbost.
0: Tak já ti to zarapuju, jo?
3: Máma spala na jedno vočko, jenže já nejsem žádný Bčko. Do tlamy vzal jsem si brčko, jo brčko.
0: A podplaval nepozorovaně se Špicberg až do Kodaně. Jo brácho, ty ženský, tak se musí na ně. Hej kámo, hej kámo, hej kámo. Mazaně. To mě naučila jedna polární liška.
1: Poslouchej, medvědskej. Co ty si vlastně zač? Bylo ti už vůbec 15.
0: Brum, brum, brum. Náhodou už mi bylo 18 měsíců.
1: Mně je 10 let a 3 měsíce. Takže jsem starší a zkušenější.
0: Jsem Nanuk, to znamená vůdce medvědů, jediný syn Bazucha Chlupatého, brlohem v Běluší zátoce.
1: Svatý Špicberky. Proč ses vydal zrovna sem k nám?
0: Přišel jsem za dobrodružstvím.
1: Dobrodružství? A jak pak si takový dobrodružství představuješ?
0: Já nevím, jak vypadá, ale vím, že začalo, když jsem se vydal na tuhle cestu.
1: Kdo ještě může zažít dobrodružství tady v tom líném Vystrkově? Já polárníkův pes jsem ani neštěkl, když jsem tě včera ucítil obcházet kolem. A víš proč? Protože bych musel vylézt z pelechu. No, přeju ti hodně štěstí, kamaráde.
0: To je dobře, že jsi mě neprozradil. Za to ti děkuju, Brum.
1: No, nanukáči. Hlavně se moc neukazuj. Já se teď vrátím, ať to není nápadný, ale zas přijdu a přinesu ti něco k jídlu, jo?
0: Poslední sardinku jsem slupl včera odpoledne. Já bych žral, až bych plakal, Rafíku.
1: Rafius Raf, ty mládě. A hlavně, bacha na Gerdu a Lily, jestli tě tu najdou, tak začne mazec. Tak nazdar, nanukáči.
0: Nazdar! A proč ty mi vlastně pomáháš, Rafiusi?
1: Někde jsem četl, že medvěd je vlastně velký pes, ale s krátkým ocasem. Neptej se tak hloupě, kuličko.

0: Lili, nuda, nuda, nuda. Tyhle prázdniny s tátou na meteorologický stanici, to teda vůbec není takový dobrodružství, jak jsem si myslela. V 9 letech si máme stavit sněhulák, jo? Trapas.
1: Ale Gerdo...
0: Prej medvědí ostrov. Není tady ani jeden medvěd. A pak ten rodičovský dozor 24 hodin denně. No to jsme si mohli doma v Oslu jinak řádit.
2: Holčičky moje, a nebudete se bát, když se s váma proletím nad ostrovem?
0: Ty vogo, tati, letíš 30 za hodinu, tak o co jde?
1: Já se trochu bála, Gerdo.
0: Ty vogo, ségra, není se čeho bát, když máš na zádech padák. Navíc já bych přebrala řízení, kdyby něco.
1: No jo, ségra, seš dobrá.
0: Musíme vymyslet nějakou akci.
1: Akci?
0: No jo, jako nebezpečnou akci. Zdrhnout.
1: Gerdo, jsme na ostrově.
0: Sebereme helikoptéru.
1: Co pilot? Ten asi nebude chtít.
0: Co? Odřídím to sama.
1: Jejda, vždyť je nám teprve 9.
0: Pařím ten simulátor, hele, to je autentický. AH-64 Apache Longbow a Vietcong Battlefield. No problém.
1: Já bych zůstala s našima, aby si něčeho nevšimli, jo?
0: Jo, budeš mi krejt záda, ale potom budu potřebovat, abys navigovala.
1: Navigovala? Jejda. A co kdybychom spíš potrápili toho pejska?
0: To už jsme dělali.
1: Ale byla to legrace.
0: Jo, chvilkama jo.
1: Právě někam zdrhá, od těch trosek.
0: Segra, máš recht? Vochomejtal se tam nápadně dlouho a nápadně nenápadně.
1: Myslíš?
0: Něco si tam schoval.
1: Kost?
0: Nebo něco horšího? Se mi zdá, že se tam teď něco hejblo.
1: Myslíš?
0: Půjdeme to prozkoumat.
1: Nejdřív tam něco hoď, ať to prozkoumáme z dálky.
0: Zbytečný.
1: Gerdo, nechoď, hodím tam kámen.
0: Jdu.
1: Sakryš, všechny kameny jsou přimrzlý. Počkat, mám v kapse čokoládu. Gerdo, házím.
3: Oj, oj, oj, nechte mě spát.
1: Ale to je medvěd. Lední, nebezpečný.
3: Brum, brum, brum, mír.
1: Pomoc!
3: Sakra, Duňák, co teď? Měl bych zmizet. Ale tuhle divnou věc, co mi přistála na hlavě, beru sebou.
0: Zdrhá, musíme ho zaměřit.
1: Gerdo, pojď se radši naobědvat.
0: Medvědí kůži, já chci medvědí kůži.
1: Utekl a to je dobře.
0: Ha, skočím si pro pušku a vyrážíme na lov, sestro.
1: Já nechci.
0: Půjdeš? Nebo na tebe povím, jak kradeš ze špajzu čokoládu. I když máš přísnou dietu, tlouštíku.
1: Segra, to je podpásovka.
0: Viď? Vpřed.

0: Moje jemný tlapy nejsou na nějaký maratony zvyklý.
1: Brum, brum, brum, Rafíku, já to vymňouk, viď?
0: Chystá se na tebe vsteklá Gerda. Ale řekl bych, že jí táta chytne za flígr dřív, než mu na tu jeho uspávací pušku vůbec chmátne. Když se budeš držet dál, můžeš si tu vegetit, jak dlouho chceš.
1: Co může být tohlensto? To je ale zvláštní vůně. A když to oblíznu?
0: Jed, jed,
1: nejedl! To se dá?
0: Čokoláda, hned to zahoď.
1: Cože to je?
0: Čokoláda, nejhorší jed pod sluncem. Jednou, to jsem byl ještě štěně. Jsem kousek... úplně malinkatý, ochutnal. A málem jsem na místě zcepeněl. To ti povídám, horší zmetek lidi nevymysleli než tohle.
1: Mám na zubech něco sladkýho. Je to ono?
0: Dej to sem. Nejdřív si myslíš, že jsi v ráji, a potom se ti začnou obracet střeva červeným navrch.
1: Já to chci ještě zkusit.
0: Neblbni, pusť to.
1: Však si to přežil.
0: Nejez to.
1: Je to divný, skvělý, ale divný.
0: Teď tě to začne hryzat do břicha, uvidíš.
1: Zatím je to ohromně příjemný.
0: Nic.
1: My medvědi jsme všežravci.
0: My psové ne.
1: Kde se ženu další čokoládu?
0: Pic tuleně do vazu, on snad nemá dost.
1: To je největší dobrodružství, co se mi přihodilo. Půjdu za čokoládou a najdu ji, ať už je kdekoliv. Tadadoro!
0: Kdekoliv. Zpátky na Špicberky bys musel, nebo dolů do Norska. Seženeš ji v každém krámku. Hned vedle žvíkaček, to je taky pěkný, nerád.
1: Jedu, pojeď taky.
0: Já přeci, já bydlím tady.
1: Uděláš si výlet, bude to dobrodružství.
0: Jsou tu na mě hodní, mají mě v úctě.
1: Jak myslíš, já jedu.
2: Tamhle je ten medvěd. Naše opelíchaný psisko je s ním.
3: Gerdo,
2: to je potvora zákeřná. On se s tím medvědem domlouvá.
3: Gerdo, pojď domů.
2: No počkej, my ti vycinkáme, chlupane. Bude mučení. My vám uděláme z kožichu patchwork. Oběma. Lili, kameny a házej.
3: Ach jo, stejně se netrefím.
1: Sakra, tuňák, au!
2: Já trefila medvědí hřbet, hurá! A teď tu uspávačku.
0: Pozor! Sebrali tátovi uspávací pušku.
1: Míří na nás. Co jsi to říkal o úctě a lásce?
0: Uskoč!
1: Kamaráde, já vyrážím. A ty bys měl jít taky. Vidíš, tamhle tu kru? Tu nám seslal sám medvědí pámbu. Rafíku, zvedám kotvy, co ty na to?
0: Au! Další šutr! Žádný vděk tady! Jdu s tebou, zvysoka na vás štěkám, lidi.
1: Dej mi packu, vytáhnu tě na palubu, hop. A teď zaber oběma tlapama, musíme odplout z dostřelu.
2: Skočili na kru a padlujou na moře, ale to vám nevíde.
0: Kulka mi hvízdla těsně vedle ucha, to jsou potvory. Už mám zprace vodní bagr a furt to šněrujeme kolem pobřeží.
1: A ještě pár hrábnutí do vln a golfský proud nás vytáhne na volný moře. Ho, a je to tady. Expresní výtah na Špicberky. Máme přímo pod nohama.
2: Zdrhají z dostřelu, nesmíme je pustit.
3: Sláva, bude klid.
2: Špatně se mi míří krucin alfagot.
3: Jedou jak namydlený.
2: Sakra práce.
3: Co to tady leží? Moje čokoláda.
2: Sežrali. Gerdo, střílej.
3: Už jsou mimo dostřel.
2: Nevadí, dostaneme se jim na kobelku. Pojď, Segra, mám plán číslo 2. Jdu s tebou. Tu čokoládu jim nedaruju.
4: Hrrr. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, tohle je song dobře vychovaného mladého mrože. Jediný koncert ve výsostných špicberských vodách. Přichází pán Mrožák!
5: Hej, hej, hej, hej, ho.

0: Už je měl jsem vstávat v pět. Někdo tady všechno snět. Masíčko čerstko, ve mám rád. Duňáček za konše nehlad. Tak připluj duňáčku blíž. Nedělej fory, však víš. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Bral bych i čerstvou trésku a pak rychlostí blésku, celou bych sežral jí hned. Bože, jak já bych jen jet. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Strašlivej a krutej dvor se všech moří.

0: dětinko, holčičko, vidím tvoje he-he očičko, jak mrklo, hned mě trklo, hele, čumrošíku jídlo. Sakra, zdrala, bestie šupinatá. Hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, to fakt není boží.
1: Kdyby aspoň ten červ plš, nebo mlž se ukázal, co mám z toho, že umím krásně zpívat, jsem nejchytřejší a nejkrásnější na světě a každýho přeperu, když vůkol všade je prázdno až vymetano. Budu se muset potupně vrátit ke břehu a zbaštit pár slizkých chaluch.
2: Říkám já, plahočíme se už druhý den na Nukáči. Kde jsou ty tvoje slavné špicberky? Ať už tam smésic pojdu.
3: Neboj, obeplujeme tohle skalisko a uvidíme.
1: Halucinace, či co? Medvěd se psem si tu pádlujou, jako by se nechumelilo. Tyhle ptáčky si dám dneska ke svačině, obědu i večeři, jakože se Mroažák juniory jmenuju. Podplavu tu jejich crew a pěkně uprostřed se vymrštím na hladinu. Sklouznou mi do chtánu jako čerstvá makrela.
4: Čichám mrožinu! Počkej, kouknu se pod hladinu! Tak jo, je tam mrož a vypadá dost bojovně! Šněruje si to přímo na střed naší kry! Rafíku, bacha! Teď na nás zaútočí! Dobře se mě chyť! Teď to bude trochu drncát!
2: To bude moje smrt!
4: Uděláme eskimácký obrat! Dokázali jsme to! Otočili jsme se i s celou krou do moře a zase zpátky! Rafíku, jsme pašáci!
1: A safra, tohle se nepovedlo.
2: Jsem mrtev, vystrojte mi pohřeb!
4: Ale kdeže? Připrav se na druhý útok!
2: Svatý Bernardine, opatruj nás!
1: Válka! Válka!
4: Už tě vidím, ty zbabělý vrahu! Odpal do hlubin, ty šavlozubá kobylko, a nech nás plavat! Sic bude mozec!
1: Hlad mroží se množí, to fakt není boží! Útok číslo 2. Teď!
4: Jen pojď! Já ti dám útočit na míru, milovní plavce! Dostaneš tlapou, až si z toho kákneš do trenýrek! To máš ťavku! Au! Au!
1: Krzoude! Sežeru vás i s chlupama! Stáhnu vás do moře! Teď už to vyjde!
4: Pádluj, Rafíku, pádluj! Posunem se o kus dál a pak mu jednu vrazím po čumesu!
2: Jezevčíčku, můj strážičku, opatruj mi mou dušičku!
4: Zabej!
2: Dělám, co můžu!
4: Sláva! Minul nás! Teď mu jednu napálím!
1: Co to? Kde jsou? Au! Au! Do čumesu ne!
4: Zase jsem ti zmaloval ciferník, co? Tu máš ještě jednu! Au! A varuju tě naposledy! Mazej domů, nebo bude týct krev!
1: Au! Au! Au! Mrsknul se mnou jako sleklou treskou! Jsem oslaben vyčerpáním a hladem, jinak bych vám to natřel. To se vám to bojuje, když jste dva na jednoho, sraby!
4: Pušuj!
1: Odplouvám, ale vrátím se jako mstitel.
4: Už mizí v dáli! Rafíku, vyhráli jsme! Ta-da-da-da. Ale ty se třeseš jak sůl.
2: Co to bylo? Úplně na mě sáhla smrt. Takovou obludu jsem v životě neviděl.
4: To byl jen takový smraďoch a mlžožrout. Občanským jménem Mrož Lední, ostuda oceánu.
2: Měl zubiska jak páku od helikoptéry.
4: Nepřeháněj. Viděl jsi, jak jsem si s ním poradil?
2: A co já? Co kdybych spadl do moře? Vždyť já umím plavat jen čubičku. A ještě mizerně. V ledový vodě bych za pár minut zmrzl.
4: Jsi můj přítel. Nenechal bych tě tam. Co to? Létající bělucha na obzoru!
2: Helikoptéra, no. Však se není čeho bát.
4: Šněruje si to ale pěkně.
2: To jo. Ten pilot je snad ožralej.
4: To je divné. Letí k nám.
2: Sakra drap, to jsou ty dvě potvory. Vidíš je? Jedna řídí a druhá...
4: Míří na nás puškou.
2: Vystřelila krejsem.
4: Pěkně to s ní škublo. Hele, hele, padá z helikoptéry dolů.
2: Už se koupe. To je Lily. Ta nikdy neuměla střílet. A plavat taky ne.
4: Vždyť se topí. Musíme jí zachránit. Plavu k ní. Neboj. Neboj, hodím si tě na záda. Stačí, když se mě budeš držet za chlupy.
5: Pomoc, medvěd.
2: Jejda. Už jich ňapnul. Uši veze na hřbetě, nalokal se pořádně. A ta její povedená sestřička, místo aby byla Nanukovi vděčná, tak se ho snaží zlikvidovat, nalítává s vrtulníkem přímo na něj. Ale pozor, teď bude drama, nějaký škytá motor. Málem se zřítila i se strojem do hlubiny. Ta holka jednou špatně skončí a letí pryč, má recht. Tady už toho moc nezmůže.
4: Ty holky jsou úplně praštěný.
5: Ježišmarja, jedu s medvědem a naším rafem na ledový kře v pustým oceánu. Já snad omdlím, nebo co?
2: Omdlela. Co teď?
4: Zmrzne.
2: Sundal bych si kožich, kámo, ale jak si ho potřebuju?
4: Já ji obejmu, ty si sedneš z druhé strany a budeme jí zahřívat.
2: Ty máš měkký srdce.
4: Ty taky.
2: Ale střílela po nás a řekla o mně, že jsem volezlej.
4: Až se probudí, tak jí sežereme, jo?
2: To snad...
4: To byl for.
2: Tak popojedeme.

0: jsem se vyspala. Jezusko, teď kde to jsem? Náš rav a medvěd. A já s nima uprostřed oceánu.
1: Co teď? Přemýšlej, Lil. Mobil. Zavolám sekře a ona mě vysvobodí. Opatrně, ať se ti dva neprobudí. Mámo, a dokonce funguje.
2: Ahoj, Sagra.
0: Já tě přerazím, Gerdo. Jedu s nima na kře. Nevím kam. Co teď? Vysvoboď mě.
2: Hele, klik, zatím tě nesežrali. Předstírej, že spíš. Mám ti furt zaměřenou. Od čeho máš v ruce ten sledovací mikročip? Už jste jen půl kiláku od Špitberg. A podle směru mořského proudu se můžete vylodit na jednom jediném místě. Jak budeš na břehu, zdrhej do vnitrozemí. Naberu tě.
0: Sekra, probouzí se. Zdar a dík.
3: Dobré jitro, polárníku.
4: Dobrý, moc dobrý. Ale co? Jejda ženská, pět ran do sardinky, tak je to pravda.
3: Co?
4: V noci se mi zdál sen a v tom snu po mně velitelova dvojčata házela granáty. Z pusy jim trčely hrozně velký tesáky a pak mi řekli, my si tě dát k snídaně místo sardinka ve vlastní šťáva. Co to bylo? Jakoby se ta potvůrka zasmála.
5: To jsou polární halucinace.
4: Ale dost živé. Myslíš, že ještě spí?
5: Vypadá zdravě.
4: Nanučku, jestli nás s ní někdo uvidí, tak nás okamžitě ostřelí.
5: Nestráš! Vidíš je, Alky! Pobřeží se blíží. Obeplujeme tuhle ledokupu a mrkni tamhle vpravo. Špicberky!
4: Tak sláva.
5: Teď skočím do vody a zaparkuju kruku břehu.
4: A jsme konečně na pevný zemi. Juch. Podám ti Lily, ať se nenamočí, jo?
5: Hop!
6: A rychle pryč!
5: Utíká, spánek jen předstírala.
4: A ani nám nepoděkovala, lasice jedna nevděčná. Čekala jí tady helikoptéra s Gerdou. Jsou pěkně sehraný.
5: Teď hlavně musíme najít čokoládu. Tododododo.
4: Ty bláhové staré psisko, do čeho ses to zas zapletla?
7: Oho, ty medvědisko a psisko. Celou dobu vás sleduju. Budu trpělivě kroužit okolo a ten den přijde, kdy já, Mrožák junior, smiju svou pohanu a zašlapu vás do země jako sněžné červy.
5: Krámek v dohledu! Čokoládo, už jdu!
4: Jak bych ti to řekl? Oni tě nezastřelí, ale čokoládu ti taky neprodají.
5: Tak tam půjdeš ty!
4: To je nemlich to samý.
5: Kupovat si čokoládu můžou jen lidi?
4: Jo.
5: A jak se pozná člověk?
4: No jak? Chodí po dvou, oblečenej do kombinésky, pěkně s polární kuklou na hlavě, rukavicema a puškou přes rameno.
5: To zvládnu, chodit po dvou umím.
4: A kde vezmeš kombinésku, kuklu, rukavice a pušku a háv?
5: No, už se stmívá, nikdo mě nepozná.
4: Svatá prostoto.
5: Jdu dovnitř.
4: Budu tě jistit.
5: Dobrý večer, pane. Jednu čokoládu, prosím.
8: Máte peníze? Medvěde?
5: Já?
8: Takže otázka po druhé. Peníze? Nějaké? Máte? Ha, nemáte. A čokoládu byste chtěl? Nedostanete.
5: Ale já jsem myslel, já bych ji tak chtěl.
8: Tady ta čokoláda, to není obyčejná čokoláda, to je moje čokoláda. Zlý prodavač čokolády Jakob Suchar jméno mé. To já řídím čokoládový biznis po celém světě. A moje čokoláda? Jakobs Suchar Deluxe, lalalala, prvotřídní kakaový prášek. Nejjemnější kakaové máslo, čerstvě nadojené alpské mléko.
5: Ano, přesně tu bych chtěl.
8: Je tohle čokoláda pro nenasytný medvědí chřtát?
5: Ano. Nebo ne?
8: Zajisté, náš zákazník, náš pán, beze všeho, ale zaplať. Dělá to 35 korun za čokoládu plus 20% horská přirážka plus 30% medvědí přirážka dohromady to máme, to dělá 35, 57, aha, zaokrouhleno 100.
5: A prosím, jak se poznají peníze?
8: To ti řeknu úplně přesně. Chodí po čtyřech a ty je nemáš.
5: Aha, a zavedou mě k čokoládě.
8: Hloupý medvěde, tebe už do konce života čekají jen tresky a studená voda. Mou čokoládu Jakobs Suchar Deluxe, no, nikdy nedostaneš. Leda bys mi prodal svou nanicovatou kůži. Za to bych ti jednu tabulku čokolády dát mohl.
5: Ano.
4: Kůži byste ve sedrl zaživa a za směšných pár korun nic nebude. Neponižuj se před tím vidři duchem. Jdeme.
8: Naletěl jsi, medvěde!
5: A je pryč. Chaloupka i s čokoládou a sucharem.
4: Propadl se do země na nukáči. Je to podezřelé.
5: Možná je to opuštěná trestanecká kolonie.
4: Nebo město duchů. Mažeme odtud.
5: Co to?
9: Šubidubi tralalalalala. Dobrý den, pánové.
5: Dobrý den, pane.
4: Brej.
5: Vůbec jsme vás neviděli.
9: To jste ani nemohli. Přiletěl jsem na čokoládové vločce až z rodného Holandska.
5: Oho.
4: Blbost. Leda byste byl kouzelnický. Jako tamten před váma.
9: No, myslíte mého kolegu, zlého prodavače čokolády Jakobse řečeného Suchara? Tak jest. Mé jméno je hodný pan Van Houten, vynálezce čokoládového prášku. Jsem pan Čokoláda.
5: Pan Čokoláda!
9: Jistě máte chuť na tuto vybranou lahůdku?
4: Ne.
5: Ano.
9: A protože jeden z vás je medvěd a druhý polárníkův pes, tak jediná možnost, která vám zbývá, je najít opuštěnou polární továrnu na ledovou čokoládu a pochutnat si na místních dobrotách. Zdarma.
5: To bychom, pane, opravdu moc rádi. Blum, mohl byste nám poradit, kde leží?
4: Čistě ze zajímavosti.
9: Tralala, to bych mohl. Není to daleko, jen 2 dny chůze, tibidibidub, a jste tam?
4: Hrdek losos, další turistika.
9: Řeknu to vám, pane Nanuku. Továrna se nachází v ledové jeskyni na západním cípu velkého mrožího výběžku. Víte, kde to je?
5: Ano.
9: Vchod do jeskyně poznáte podle cedule. Pozor, nebezpečí, exploze.
4: Není to léčka?
9: Naopak, to je maskovací finta. A až budete uvnitř, nezapomeňte, všeho s mírou.
5: Jen trochu ochutnáme.
4: Nevezmu si ani kousek.
9: Hodně štěstí a pozor na mrože.
5: Děkujeme.
9: Voilà.
4: A zmizel. V tom mám binec. Jeden tě stahuje z kůže, druhý nabízí all inclusive v čoko jeskyni. to jsem z toho parožnatec.
5: Rafiku, Brum, jdeme.
4: Mládě nezvedené. Au, au, au.
10: Výborně. Můj geniální plán, že je budeme nenápadně sledovat, vychází na 100%. Slyšeli jsme vše, co jsme potřebovali.
11: Gerdo, já mám hlad. Pojeďme konečně domů.
10: A dáme kolu a burger. A než se dostanou k velkému mrožímu výběžku, tak tam budem třikrát.
11: A proč je máme pořád honit?
10: Lov nemá logiku. Lov je lov.
11: A co řekne tatínek?
10: Tatínek si myslí, že jsme u babičky v Lillehammeru a pilujeme obloučky přece. Poslala jsem mu fingovanou pohlednici a sfalšovala babičin podpis.
11: Ty jsi fakt šílená. I to, jak jsi ukradla ten skútr. Záchranný služby přímo pod nosem.
10: No, ale ten sledovací čip, to byla dobrá práce, ne?
11: Jo, už jsem ti odpustila. Jak jsi mi ho tam tajně v noci zašila křížkovým stehem.
10: Co?
11: Jenže oni jsou docela hodní, ti dva.
10: Dost řečí, sestro. Nesabotuj expedici. Vezmeme to přes ruskou základnu doplnit proviant.
11: Ach jo.

0: jsem slyšel. Tak velký mroží výběžek. Tam mám 25 strejčků, 30 tetiček, 40 bratránků a 55 sestřenic. To budou jatka, chlupatci. Ha. Po moři jsem tam, co by ploutví šplouš.
1: Poléz! Už jsme skoro tam! Vidím dveře! Co je tam napsané?
2: Pozor! Nebezpečí exploze!
1: Tak jsme správně! Pojď!
2: Nějak se mi to nechce líbit. Úzká skalní chodba, černočerná tma a zima jak v psírně. Slyšíš to taky? Něco tam vepředu šplouchá.
0: Už jsme došli až sem! Nemůžeme to vzdát! Já jdu!
2: No dobře, dobře, nanukáči.
3: Vešli sem. Lily, hejbni sebou!
4: Já se bojím.
3: Až tam budeme, ze všeho nejdřív zneškodním medvěda a psisko. Ty mi je pomůžeš svázat a potom začneš odebírat vzorky. Do jednoho kufru nahrabeš mléčnou čokoládu, do druhého hořkou. Do batohu naškrábeš bílou a jestli tam budou další druhy, tak jsem přibalila ještě plastový pytle.
4: A co budeš dělat ty?
3: Budu je vyslýchat a mučit.
4: Bože ségra, kdy ty z toho vyrosteš?
3: Nekecat a vpřed!
4: Něco se jim stalo.
3: Aspoň s nimi nebudeme mít tolik práce. Poběž!
4: Díra v zemi! Sakra!
2: Neuvěřitelný, skočili na nás jak sněžný blechy.
3: Spoutat a mučit, teď!
2: Zase se chce rvát a má pušku.
3: Uspávačka vás zneškodní.
5: To fakt nejde, musíme Gerdu spoutat. Vezmi ty provazy, rychle.
3: Nechte mě, pryč s těmi provazy, nebo je překoušu.
2: U vás ani dračí smyčku.
5: U svatýho Grizzlyho, kousla mě.
3: Lily, udělej něco.
4: Já to na vás povím tatínkovi.
5: Hotovo. Teď to trochu škubne.
4: Au.
2: Padla jak podťatá, sešněrovaná jak mimino. Hurá.
5: Já nevím, co ty jsi za holčičku. Taková malá a tak vzteklá.
4: Gerdo, už toho fakt nech.
5: Poslechni, sestřičku.
3: Nic vám neřeknu.
2: My také nic vědět nechceme.
6: Rafíku, kdybys jí hlídal, tak já bych ochutnal místní čokoládu.
2: Rozkaz a nepřežeň to. Koukej na Lily, ta už se krmí.
4: Připadám si jako v pohádce. Děkuju, pane medvěde a ctěný Rafe, že jste mě tenkrát zachránili.
5: To nic nebylo. Tak to všechno sníme, ne?
4: Taková nádhera. Všude kolem krystaly a kopečky ledové čokolády. A taky bílá, mléčná a oříšková s jemně mletou mořskou solí. 70% hořká z ekvádorských kakaových bobů a čokoládové lanýže s pomerančovou náplní a pralinky s nugátem a ledové kaštany.
2: Musím uznat, že je to působivé, i když smrtelně nebezpečné. Nejhezčí je stejně to, jak se světlo ze skalních okýnek zrcadlí na vodní laguně uprostřed jeskyně. Poetické, že ano?
5: To je lahoda! Nemůžu přestat! Pavlada! Mlask!
3: Fuj, mlaská u toho jak prase pekary.
2: Je, to je nezdravý, tolik čokolády a nalačno. Z toho jim bude špatně, i když jsou to všežravci.
3: Vlastní mě zradila sestra.

0: ještě 30 metrů daleko a jejich tempem tu budou tak za 5 minut.
1: A mroží! A jsou jich stovky! Pane medvěde, zachraňte nás!
2: Rozveřte mě! Mroži jsou známí vrahouni, ale já jsem ještě drsnější!
0: Klid! Mroži jsou na souši úplně neschopní! Mají velký tělo, malý pacičky a ještě jim to klouže, víme?
3: Hele, ten zákeřný mrož je tady zase!
4: Správně! Vojsko Mrožáka juniora jeste! 25 strýčků mrožů, 30 tetiček mrožic, 40 bratránků mrožáků a 55 sestřenic mrožinek a všichni v plné zbroji! Kdy se jim válečnicky lesknou, bousama praskají na znamení nejvyššího rozdílení. Pomsta, pomsta, pomsta.
5: Mluví k vám předseda první mroží kolonie západního cípu velkého mrožího výběžku. Zlopověstní cizinci, znesvětili jste naši svatyni lepkavého blátíčka. Za to vás stihne trest nejhorší a definitivní.
6: Sečnout zaživa, sečnout zaživa, sečnout zaživa.
5: Rada moudrých rozhodla, že budete sežhádi zaživa jako druhý, třetí, čtvrtý a pátý chod. A to hned po největší pochoutce večera. Schnilé makrele s bílým červem. Nuri, nuri.
6: Nuri, nuri, makrela. Nuri, nuri, makrela. Nuri, nuri, makrela.
0: Dobrovolně se nevzdáme. Slibujeme ale, že do 2 minut vyklidíme vaši svatyni a už o nás nikdy neuslyšíte.
5: Toho Bohdá nebude, aby mrož z bitvy utíkal!
2: Nakopeme vám ty tlustý mroží zadky a rozsekáme do guláše! I s tou smradlovou makrelou!
0: Gerdo, všechno zkazíš, krucinál!
5: To zóni! Chceš hrad zaživa a kousat pomalu! Tchuj, tchuj, tchuj!
3: Já bych prchal, co vy?
5: Za hanebnou urážku, hanebná smrt! Bratři a sestry, synové a dcery, synovci a neteře, zaujměte bojové pozice, až napočítám do 10, vyrazíme. 1.
1: Ale jak se vyškrábeme po skluzavce nahoru?
0: Já jsem po čokoládě stěžkl.
3: 2.
2: Padneme jako hrdinové.
5: 3.
0: Najdeme jiný východ.
5: 4.
3: Jak jsem tady tak seděl, tak jsem si všimnul, ale ne, to je blbost.
5: 5.
0: Rychle mluv.
5: 6.
3: Tamhle to vypadá jak dveře.
2: Blbost.
5: 7.
2: Jsou to dveře.
0: Ustupujte, budu vás krýt.
4: Chtějí zdrhnout skalní chodbou, choďte já.
5: 8. 9. 10. Hurá.
6: Hurá. Hurá. Hurá.
0: Pomsta. Pomsta.
2: Utíkáme z boje, fuj! Košuj a klusej ke dveřím.
3: Klouže jim to, plavou nugátu, jak mouchy v mlíce. Safra, tak přece je nám čokoláda na něco dobrá.
0: Pospěšte, blíží se!
2: Nejde to otevřít!
3: Opřem se do nich spolu pořádně. Hej,
0: už jsou tady! Mrožáku, málo jsem tě na moři vypucoval. Tu máš ťavku, plaze!

0: Prosím, nanukáči, pobíjej za ty dveře.
1: Dorazím tě příště.
0: To bylo ochlup.
2: Máme kliku, ve dveřích je klíč. Neřečni a zamkni.
1: A je to.
3: Jo, jen se nerobíte, zbabělci!

0: si to svomo vřídím. Najdu si vás a za kousu klobásky se z vás nudělám. Skety, skeťáci!
1: Zase jste nás zachránili, sláva!
2: Kam nás ta chodba asi zavede?
3: Jsme tam, kudy jsme vešli!
1: No ne, tamhle je náš skútr!
4: Dobrodružství je šťastně za námi! Oh, oh, oh. Co teď, medvěde? Dal bych si pauzu a skočil někam na kost.
2: Holčičky pojedou zpátky za tatínkem.
5: Ani náhodou. Vrátíme se a celý to vyhodíme do povětří. I s těmi mroži.
1: Holčičky pojedou za tatínkem a to hned.
2: Správně, Lily.
1: A teď budu řídit já.
4: Gerdo, šup za sestřičkou nasedat, nebo tě přivážu na výfuk.
5: Pracky pryč.
2: Nasednout a nezlobit.
1: Děkujeme vám, obě, za všechno, kamarádi. A ty se, Rafíku, můžeš kdykoliv vrátit. Já tatínkovi řeknu, jak jsi byl statečný a že vůbec nejsi volezlej starej vořech.
4: No, to bych si vyprošoval.
1: A ty, Nanukáčku, ty budeš mít u mě vždycky přichystanou nejlepší čokoládu.
6: Díky, kotě.
1: Páhoši, a dejte mi pusinku na rozloučenou.
5: Hele, jak s nima flirtuje. Ty narostl hřebínek.
1: Au! Netahej mě za ucho, medvědskej!
7: Mějte se krásně a někdy zas!
1: Pa!
2: To bylo ale dobrodružství. Rafíku, první velké dobrodružství mého života!
4: Radši koukej udat směr, kuličko, ať už jsme v přívětivějších krajích.
8: Co to?
4: Mroži.
8: Moje stopy jsou hnědé.
4: Bezva příručka pro stopaře.
8: Jsou od čokolády. Mám čokoládové ponožky.
4: Takhle tě na sněhu každý uvidí.
2: To nevadí. Lední medvědi se stejně střílet nesmí.
4: A kam teď máme namířeno?
2: Do Běluší zátoky na sušenou tresku k mámě. Na skok do Norska zarybařit na fjordech. A do Grónska za medvědicema. Dobrodružství, jdeme ti vstříc.
4: Ještě mu není ani 20 a už by se vrhal do nejšílenějších podniků na země kouli. Takové mrně. Rafiusi, tady budou zapotřebí tvé znalosti. Jde se, haf!
9: Brum, brum, brum, haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum, haf, haf, brum. Brum, brum, brum, haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum.

0: dokážeš.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už pro vás máme šestidílný seriál o 13-leté Lauře, která vypráví o sobě a své rodině. Třeba o tom, že táta chtěl mít kluka a narodila se ona. Četbu na pokračování Lauro, ty si ale číslo, napsala Ivona Březinová. Režie se v roce 2003 ujal Vladimír Gromov. Účinkuje Rosita Erbanová.

chtěl kluka. Táta chtěl kluka a narodila jsem se já. Jmenuji se Laura a jsem holka jak poleno, i když závodně hraju fotbal, což zrovna není ta nejtypičtější holčičí zábava. V oddíle máme holku, která si píchá inzulín stejně jako náš táta. Oba totiž mají cukrovku. Sestra Tamara zazbrala nějaký prášky na hubnutí a vyrýsování svalů. Ale naštěstí se na to přišlo. I tak je z toho všeho máma dost zničená. A já taky. A to je mi teprve 13. Nějakou dobu to vypadalo, že bude Tamara sekat dobrotu. Teda ne, že by se nějak zvlášť učila. Nebo že by snad přestala chodit s Milanem. Ale do posilovny se už neodvážila a ty dopingové prášky putovaly do záchodu. Ale pak se mi začala zdát nějaká divná. Věčně se prohlížela v zrcadle a vedla takový divný řeči. Jakože nenávidí svoje tělo a jak je člověk vlastně nedokonalej a tak. Pravda je, že po té divoké scéně u nás doma začala tloustnout. Aby taky ne. Jedla jako dřív, spíš víc než míň. A necvičila. No a taky nebrala ty pilulky, které podporují růst svalů. Takhle jí vyrostl akorát zadek a břicho. Ten její milánek na tom byl podobně. Jeho staršího bráchu rodiče vyhodili z domu a Milan měl s tabletama na umělý svaly utrum. A taky z toho měl depku. Teda jako depresi. V sobotu jsme hráli s Hradcem Králové. A ty holky byly fakt dobrý. Hned v úvodu nám šouply dva góly a až do konce prvního poločasu jsme měli co dělat, abychom aspoň vyrovnali. Veleráďu, makej! Přihraj! Mám, dobrý! Pozor, Patuno, blokuje tě ta zrzavá! Veleráďo, kruci, zas přišla o míč. Co s tou Veleráďou dneska je? Co by? Asi se před zápasem přejedla svíčkový, rýpla si Aneta. To se pak špatně běhá. Rozhodčí odpískal zakázané uvolnění a před vhazováním jsme si na vteřinku vydechli. Podívala jsem se po Velerádě. Byla úplně bílá. Bezkrevné rty lapaly po dechu a oči měla nepřirozeně velké. Otočila se směrem k tribuně a pak se pomalu, pomalinku šinula k zemi. Aspoň se mi zdálo, že ten její pád trvá nekonečně dlouho. Ve skutečnosti se to všechno udalo strašlivě rychle. Ostrý hvist hlavního rozhodčího zmrazil hru ještě před zahájením útoku na naši bránu. Teda to musel ale být faul, křičela Vendula rozčíleně a hnala se k ležící Velerádě. To nebyl faul, Vendulo, opravila se mi. Složila se úplně sama. Jak by se mohla, ale to už se k Velerádě spíhali ostatní a taky Romeo a lékař. Co to s ní je, kruci? Vydechl Romeo polekaně. Vypadala špatně. Jakoby nedýchala. Jakoby se v ní všechno zastavilo. Možná úplně všechno. Volejte záchranku, vyštěkl lékař. Rychle! Ona má cukrovku, pane doktore, řekla jsem zkroušeně. Píchá si inzulín. Víte, nechtěla, aby... Ona si něco píchá, otočil ke mně doktor prudce hlavu. Přineste někdo z šatny její osobní věci. Všechny, pokud možno. S pocitem, že jsem něco strašlivého zavinila, jsem se řítila k šatnám. Pečlivě zavřená taška, silonová bunda, kšeltovka. Pod lavicí se válejí ještě její boty. Už se šmajdané adidasky. Od brány už bylo slyšet plačtivé houkání záchranky. Teda, to byl vážně fofr. Někdy jim to trvá, že by z toho člověk vypustil duši. S kyslíkovou maskou na obličeji, tělo vtlačené v nosítkách a s očima jakoby definitivně zamčenýma se Veleráďa octla v znovu rozhoukané záchrance. Zachraň, zachraň! Prosila jsem a nevěděla koho.
Jen slzy mi tekly po obličeji a v rukou mi zbyly velerádiny sešlapané boty. Všechno ostatní vzal lékař sebou. Bylo po zápase. Nikdo nevyhrál a nikdo neprohrál. Snad jen veleráďa. Ale to jsem si odmítala připustit. Večer jsem nemohla usnout. Válela jsem se na posteli a když jsem pak přeci jen zahmouřila oči, probouzela jsem se s výkřikem z děsivých snů. Co blázniš, prosím tě, vyjela na mě Tamara. Vždyť se tu nedá pořádně spát. Já právě nemůžu, vzdychla jsem zničeně. Co nemůžeš? No spát. Pořád na to musím myslet, jak pomalu padala. Úplně bílá a... Počkej! Na, vem si tohle, řekla Tamara a podala mi nějaký prášek. Co to je? Nic, jenom na uklidnění. Budeš potom krásně spát. Uvidíš. Když ráno zazvonil budík, připadala jsem si jako přejetá parníkem. Nebo přeplutá. Měla jsem pocit, že usnu už cestou do koupelny. Ostatně Tamara na tom nebyla o nic líp, ale jen chvilku. Najednou prudce pookřála a s nápadným elánem si začala připravovat věci do školy. Jak to děláš, prosím tě? Zazáviděla jsem. Na, spolkni to, řekla Tamara a velkory se mi nabídla ze svých zásob další tabletku. Blázníš? Vyjevila jsem se. Já teď potřebuju vzbudit a ne usnout. A co myslíš, že ti dávám? Urazila se Tamara. Tohle je parádní vzbouzedlo, sestřičko. Bezmyšlenkovitě jsem spolkla tabletku a v krátké chvíli jsem cítila, že začíná účinkovat. Rychle jsem se umyla, oblékla, nasnídala, uklidila pokoj a ještě jsem stihla umýt hrnky od čaje. Teda... Takovéhle zbouzedlo si dám líbit. Jen na veleráju, kdyby mi ještě dalo zapomenout. Odpoledne mi volala Vendula z oddílu. Veleráďa je z nejhoršího venku, hlásila nejistým a neobvykle tichým hlasem. To je báječný, jásala jsem. Já to věděla, že až jí píchnou ten inzulín, tak jí to pomůže. No jo, Lauro, jenže ona si nepíchala inzulín. Ne, a co teda? Testoviron. Testoviron? Nechápala jsem. Na co to je? Tak ona neměla cukrovku? Ne. Píchala si anabolika, chápeš? Anabolický steroidy, prostě doping. Ježiši. Veleráďa už nikdy nebude závodně sportovat, pokračovala Vendula zachmuřeně. To včera, to byl srdeční infarkt. Infarkt? Myslela jsem, že jsem Vendulu špatně slyšela. Takhle mladí lidi přece nemývají infarkt. Seděli jsme s Daliborem ve stínu staré olámané švestky. Šustila a ševelila a bylo docela hezké jí poslouchat. A pak mi Dalibor položil ruku kolem ramen a protože švestka dělala, že nic nevidí, políbil mě narty. Páni, moje první pusa. Srdce se mi rozburácelo skoro až k bolesti a v první chvíli mě napadlo, že takové tempo snad vůbec nemůže vydržet, že v tom cvalu zakopne a zůstane uzdychaně ležet jako srdce velerádi. Nechci, aby veleráďa umřela, řekla jsem zmateně. Neumře, šepnul mi Dalibor do vlasů. Říkali to přece, ne? Ano, ale jak je možný, aby v 16 letech někdo dostal infarkt? A Dalibor mě držel za ruku jako malou holčičku a říkal, že je to možné, že jeho táta to moc dobře zná. Takovýchhle sportovců se k němu prý dostalo už několik. Měla jsem to někomu říct. Došlo mi konečně.
Pořád jsem si myslela, že ji tím zradím. A přitom bych ji třeba zachránila. Možná by dostala nějakou důtku. Možná by ji nějaký čas nedovolili hrát v utkáních. Ale pak by se všechno spravilo. Takhle si už nezahraje. Mohla jsi to říct, kývnul Dalibor. A měla. Ale vinu si nedávej. Ona si to způsobila sama. A dobrovolně. Nemohla jsem z toho v noci ani spát, přiznala jsem se Daliborovi. Kdyby mi Tamara nedala ty prášky, tak... Tamara ti dala nějaký prášky, zvážnil Dalibor. Jaký prášky? Na spaní. A ráno zase takový prima probouzedlo. Bez něj bych se snad do školy ani nedostala. Lauro, zatřepal se mnou Dalibor, ty nesmíš brát žádný Tamařiny prášky. Ani ona je nesmí. Vzali jste jí anabolika a ona přišla na uklidňující a vybuzující pilulky. A od nich je už jen kousek k opravdickým drogám. Cítila jsem, jak mě polil pot. Došlo mi, že veleráďa mě vědomě obelhala. Nechala mě přitom, abych si myslela, že je diabetička. A zatím si píchala to svinstvo. A teď mi chce možná obelhat Tamara. Prudce ve mně dozrálo moje první velké rozhodnutí. Velerádě jsem nepomohla. Ale Tamaře pomoct musím. Tamaru nakonec dali do léčebny, protože se ukázalo, že toho opravdu brala víc, než kdokoliv z nás tušil. Nejdřív mě za to nenáviděla. Křičela, že jsem práskač a že nemá žádnou sestru. Ale pak po půl roce přišel z léčebny dopis, že nás má všechny ráda a sebe, že už taky přestala nenávidět a že chce normálně žít. Bude jí pomalu 17. To až mně bude 17. Co vlastně bude? Dalibor říká, že jsem moc vědavá. Tak asi jsem. A že jsem číslo. No, však ho taky nosím na dresu.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky háze.

0: Rádio Junior.
1: Nebaví mě to.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Já jsem asi ten, který se ti zdá, ale nevíš, co jsem zač.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal stárok krav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně.
1: Neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím vícem

lesvek terén, co se stalo, přišlo na přetřes, tam, kde kvet zrovna veřes.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A heleme se, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavějí. Podzavějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez sebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici. Nevím, co jí napadlo,

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: Rádio Junior.
1: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit.